co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

Karavana. Hodina plná hudebních novinek, které oslovili naše kolegy Denisu Markovou a Jirku Vondráčka a které také určitě zaujmou i vás. Už tento pátek po 19. hodině je tu pro všechny znalce a milovníky dobré muziky Karavana Country Radio.

kolem jen ty praví, co jsem s nima za ty dlouhý roky hrál. Ten jeden mířil k oblakům a druhý pro svou skromnost nešel dál. A ten, co znal jen problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana světa, jistě.

tak to táhnem dál a není nikdo z nás, kdo by litoval. Tý spousty roků na cestách a vztahů, co nám tenhle

jednou, když jsme tak doma seděli v neděli u fazolí, nebylo náhle o čem povídat. Je tu smutno, pravil otec. Já si domov představuji veselější. Tak si kup švihadlo, ty kašpary. Pronesl zvolna bělokvardějec Igor Astapov, kterého od roku 1917 naše rodina ilegálně ukrývá. Nemluví se svým ochráncem nějak hrubě, Igore, napomenula Astapova matka, zatímco bledý otec se krčil v koutku, očekává je bytí. Co je divnýho na slově kašpár, podívej se Astapov. A jestli vám přikáží, můžu se jít udat. Nechoď na komisařství, pre vás chadí tělstvo. Zapřísáhal Astapova otec, který doufal, že se situace obrátí a Igor opět nabíde svých pozemků za Uralem. A tak to šlo den ze dne. Astapov si troufal víc a víc a častěji nám poroučel. Přestával být radostí a naději rodiny. Od té doby, co přestrojen za mladého konsomolce přizabil při kuličkách skleněnkou několik dětí, nesměl ani ven. O to hůře bylo doma. Igor nás přímo terorizoval. Jeho vrtoky nabývaly obludných rozměrů. Mnohdy nás ani nepouštěl domů, volaje z oken, že chce užít samoty a stepního ticha. Jindy prorazil střechu, aby viděl před spaním nebe a počítal hvězdy tak hlasitě, že lidé ze sousedství žádali telefonicky otce, aby šel spát a vypnul konečně moskevský rozhlas. Bylo jasné, že se Astapova musíme zbavit. Buď ho zabít, což nám asi nedovolí, nebo lstí vyštvat z domu. Nejprve jsme se pokusili o vraždu. Matka mu nasypala do polévky dvě hrsti utrejchu. Na pětě jsme čekali, kdy Igor padne. Ale syn Ukrajiny si pochvaloval, že má polévka konečně správný říz. A vyptával se, cože je to za tatarské koření, které tak příjemně šimrá v břiše. Museli jsme přemýšlet o účinnějším způsobu vraždy. Padl návrh nechat Astapova zápasit se slonem, ale nebyli jsme si jisti, zda by tento potomek Ilji Muromce nevyhrál. To chce časovanou pumu, pravil děd anarchista, starý atentátník, jehož píchou byl jakýsi trapný konflikt s Habsburkem v Sarajevu. Pravda, ale kde jí vezmeme? Vyptával se otec. Stačí říct, pravil dědeček, zrovna tu mám jednu volnou. Výborně, jsem s ní, volala maminka. Kde je? Sedíš na ní, opáčo dědeček. Matka se skočila z uhláku jako ušknutá hada. K výbuchu dojde, pokračoval rodinný pyrotechnik. Neselželi pekelný stroj zítra o polednách. Teď je třeba zvolit velitele atentátu. Vzhledem ke zkušenostem jsem to já. Děkuji vám za mě. Je tu však jeden háček, jak dostat Astapova na uhlák. Opravený strach, pravil otec. Budeme se s ním jako přátelsky strkat, až ho považíme na přítek pumy. Druhého dne kolem 11. rozhodl otec. Začneme strkandu, ať to máme za sebou. A můžeme si ještě před obědem odáchnout. Začali jsme se strkat. Kolem uhláku bylo stále těsno. Nejčastěji seděl na pumě otec, zatímco Astapov stál svěží v rohu kuchyně a odrážel nás jako míčky. Blížila se 12. Neměl bys přiložit, Astapove, snažil se o úspěch své akce dědeček. Blázníš v srpnu. Podivil se Igor a rýpnutím posadil dědu na uhlák. Uvnitř něco cvaklo. Puma pracuje, volal dědeček. Zbývá 15 vteřin. Vyběhli jsme z kuchyně. Nic nechápající Astapov stál uprostřed místnosti a podezíravě pozoroval dědu, jemuž dřevěná noha nedovolovala opustit nebezpečné pásmo. Ozval se výbuch. Děda vylétl půl metru do vzduchu, kde se trval asi 20 vteřin. Pak opět tvrdě dopadl na uhla. Exploze vrcholila. Je konec, říkali jsme si za dveřmi a v duchu jsme se loučili s dědou. Pekelný stroj zavil po třetí.
Astapovi třeštil oči. Výbuch totiž uvolnil dědovu dřevěnou nohu a ta pruce plachtí vzduchem nesmlouvavě udeřila stuhlého Igora přes týl. Bělogvardějec spadl v zemi bez známky života. A ten dátník s námahou ale pyšně povstal. Pak otevřel dveře a pravil. Dílo je připraveno k odevzdání. Nahnul se nad Astapova se snovy. Vidíš, menševiku. Dějiny jsou spravedlivé. Auroře si unikl, protéza tě skolila.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Jo, Kris Kristofferson, tomu říkám hitmaker. Take the ribbon from your hair. A když se takové písně ujme třeba Naďa Urbánková.
1: Sej mi stuhu hedvábnou.
0: A nebo Michal Tučný.
2: Nikdy nevěř vteřinám.
0: Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze už dnes výhradně na Country Rádiu.

0: Tak prosím, račte si hačnout, tak co to bude?
1: Ostříhat.
0: Velmi správně. Tak jak to vezmeme, tady bych udělal takovou hezkou roztomlou pěšínku, tady trošku ubereme, že ano, panejo, vy ale máte porost, takovou hlavičku, to je radost stříhat, nebojte se, budete spokojený, prosím, moc spokojený. Udělám vám přímo anglický trávník.
1: Ale dejte pokoj, já bych s tím něco neto.
0: Jo, tohle už jste slyšel, víte, kdo je sám sobě hrobařem?
1: Ne.
0: Ten, kdo fandí sláví. Dobrý, co? No. Pane, to není manča. To jsou funebráci. Poslyšte, nejste vy náhodou slávista?
1: Ne.
0: Tak vidíte, já jsem to hned poznal. Na první pohled, pány inteligent, tudíž nemůže být slávista. Teda řeknu vám, vy mi to nebudete věřit, ale já slávistu poznám na první pohled. Já mám totiž na ně čuch. To byste koukali, jak já se na nich vyzádím. Já každého ostříhám na blbečka.
1: Ale to snad... Jo, au.
0: Nic, trochu jsme zluftovali, že?
1: No.
0: Měl jste tam takový malej pupínek. No a šup, je pryč. Jděte rád. Kdybyste s tím šel do kosmetického salonu, tak se nedoplatíte. No a u mě to v taxe.
1: Jo, zase, au, jo. No prosím vás, dávejte pozor.
0: Pardon, já za to nemůžu.
1: Jo.
0: Já když si vzpomenu na sláví, tak do mě vjede taková zlost, že bych vraždil.
1: No proč?
0: Podívejte se, já vám řeknu tak. Takhle, proč ti saláti nevytvoří dudáckou kapelu? No řekněte, pane, já vám něco řeknu. U mě slávista ani není člověk. Ne, to nejsou lidi. Ať se doma ládujou knedlíkama, ale na fotbal ať nechodějí.
1: No, to máte... Jo, no tak prosím vás.
0: To nic, to byl jenom takový malý renonc.
1: Zase pupínek,
0: ne? Ale ne, trochu jsem to vzal i z kůží. No. Ale já vám řeknu, já ty kluky slavistický tak nemám rád.
1: No, ale proč mě? Mně teče krev.
0: Ale to nic, jenom kousek kůžičky to odneslo, no tak já vám ji dám na památku.
1: Ale to
0: si to... Aspoň si vždycky vzpomenete... Že za to může slávista?
1: Pane, ale jak na to tak makám, vy jste mi ustříhl kus krku.
0: Ale ne, kus jenom trošku, ale hlavička drží. To je nejdůležitější. Nebojte se, v neděli půjdete hezky na Spartu.
1: No ale co bych tam dělal, prosím vás, bez kus krku, to je prosím.
0: Já co byste tam dělal, vy se ptáte, co byste tam dělal? No kouká na ten koncert, na tu parádu. Tak moment. Nejste vy náhodou slávista?
1: Ne, to bych se neodvážil.
0: A to byste taky byl blázen. Byl byste blázen, když jsou to lazaři.
1: Jau, to bolí, to nebolí.
0: Sakra, já vám řeknu, sakra, to vaše ucho mi pořád přikáží.
1: To vidím, to cítím.
0: Nic. Tady přece mám někde pitralonek, tak trošku to...
1: To
0: pálí pitralonek, správný pitralonek musí trošku pálit, je to taková malá ranka, no. To byste měl vidět pořádný sportovní úraz.
1: Malá ranka, já tam mám otvor, prosím vás. Mně už by to stačilo. Já už jsem úplně dobře ostříhaný.
0: To vás ani nesmí napadnout. Takhle poštucovaný vás přece nepustím. Ne, pane, to ne, ze salonu ne. Já jsem prosím profi.
1: Ano, profi jste mě několikrát, ale...
0: Kdyby vás takhle stříhal nějaký slávista, prosím, no tak to se nepoznáte.
1: To nic,
0: to se muselo stát, když se takhle vrtíte. Je to kousek nosu, já ho hodím do košičku, tady vám to zavážu. Pane, co to děláte? Teď vás pořežu, kam jdete? Ale počkejte, já vám chci zastřínout kotlety.
1: Ne, nikdy.
0: Sakra je pryč. No a nezaplatil. A ke všemu utekl s ručníkem. Jaký bláze, nebo co? Ježišmarja, že to byl slávista.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Vyhánějí tu sníh plnej špíny. Začíná další z mých rán. Volant mě do dlaní zebe. Autobus muzejní krám. Jak starý kocour si přede.

0: Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

existence smetišť. Dneska už ne, dneska jsou jiné doby, dneska se hromady všelijakého fujtajíkslu přestěhovali do ulic Prahy a lezou po nich lidi. Na venku mívali pro vepře a jinou hrabavou drůbež tutéž společenskou funkci, jakou mají dnes pro nás kavárny, kluby nebo schůze ROH. Hnojiště bývalo kdysi vizitkou dvora a podle toho také vypadalo. Na statku se stavělo do přesně vyrovnaného, úctyhodného kvádru, z něhož se dalo vyčíst, že si pan táta potrpí na pořádek a že má spoustu dobytka, kterému dává pořádně nažrat. Na dvorku malé chalupy se s ním nedělali žádné štráfy, nakydalo se to tak, jak to lítalo z vidlí a proto taky vypadalo jako harant, který se zrovna sepral. V každém případě bylo pokud možno přímo pod okny kuchyně, aby to mouchy neměly tak daleko, a na jeho kraji se postavil dřevěný záchod, aby to neměli daleko lidi. Venkovský záchůdek měl odjakživa zcela jinou atmosféru než městský. Ve městě ve vás vzbuzuje dojem, že jste v samovazbě. Na vsi ne, venku je záchod v samém středu života. Na dědině, když se podíváte pod sebe, vidíte, že vaše počínání napjatě sledují nejmíň dvě slepice, které vlezou do cílového prostoru, sotva za sebou zalígrujete dveře. Chovají se velice vkusně, decentně a tiše a vůbec by nerušili, kdyby se tam nedrala ta třetí, na kterou se už nedostalo. Té tedy polohlasným kvokáním vysvětlují, že ať dá pokoj, že kdo dřív přijde, ten dřív mele a že se na ní dostane podruhé, když si přispíší. Přede dveřmi se shromáždí několik husí a ty vás petrachtují neméně soustředěně. Na rozdíl od slepic však vaší činnost zřejmě kolektivně hodnotí, tu a tam si špitnou, co se vám povedlo a co ne, a tichonce kibicují jako diváci při partii šachů nebo mariáše. Další předností venkovských reterátů jsou výhledy do kraje, nebo aspoň do zahrady, popřípadě výhledy panoramatické, umožněné dostatečně širokými mezerami mezi prkny. A v neposlední řadě i zajímavý archivní materiál, který bývá v tomto staveníčku uchován po dlouhá léta, například prastaré noviny, vylepené na stropě nebo po stěnách. Tím ovšem ani zdaleka nechci tvrdit, že sedět na venkovském záchodě je pouze selanka. Ne, ne, všude je chléb o dvou kůrkách. Do téhož prostoru, co slepice, vlétávají například obrovití čmeláci, sršni, vosy, mouchy a jiné nestvůry, a to vždy ve chvíli, kdy se člověk už nemůže zdvihnout a uprchnout. A jak taková vosa nebo co drnčí, to se všechno přímo chvěje a třese, a nejvíc ubohý nemohoucí striptér, potažený nevídaně zježenou husí kůží, jež mu strachem úplně přimrzá k otvoru, na který je toho času osudově připoután. Zneklidňující je v neposlední řadě i nakloněná poloha a nejistá stabilita venkovských záchůdků. Obvykle je takový budníček nakloněn dozadu. Člověka to táhne na záda a bojí se opřít, aby se to nezvrátilo docela, protože by se tak ocitl v krajině nezáviděníhodné situaci. Ostatně o nic líp by na tom nebyl, kdyby se to převrhlo dopředu. To by to padlo na dveře a ví Bůh, jak to pak otevřít nebo kudy se dostat ven, kdyby pomoc nebyla v doslechu. Nuže, když tuto část realit nový majitel převezme, rozhodne se s neodvolatelnou rázností za prvé, že klozet musí stát rovně a za druhé, že musí zmizet i s hnojištěm spod oken. A kam? Zatím někam dozadu, aby první, co lidem padne při vstupu do dvora do oka, nebyl pro Krista pána zrovna záchod.
Někde vzadu zřídí tedy z brusu nové hnojišťátko s betonovou podlážkou, líbezné a ladné, že by se z něj dalo jíst, se spádem k žumpičce na odkapávání močůvky. Teď teda tam nemá co odkapávat, kde bychom vzali hnůj, ale za pár let, až se nám holka vdá, se sem přestěhujem a necháme jí pražský byt, stejně nebude dost bytu ani za stolet, když to takhle půjde dál, a budeme tu chovat slepice a králíky a hnůj bude a někam bude muset odkapávat močůvka, že jo? Hnojišťátko se obezdí nízkou, leč úhlednou zítkou z cihel. Ježiš, to je krása, škoda, že nejsem naše budoucí slepice, to bych se odsaď ani nehnul. A pak přijde zlatý hřeb celého programu. Musí se sem přestěhovat záchod. V souvislosti s tímto úkolem je třeba vyřešit několik základních otázek, jako za A. Má se ten reterát nejdřív povalit a přenášet v leže nebo na vejšku? Za B. Kudy to monstrum poneseme, když tady není k hnutí? To přece budu muset rozebrat kus plotu, odnést na skládané dříví a přeházet tu hromadu starých cihel. Za C. Koho na tu otročinu přizvat? Určitě to sami neunesu. Za D, koho z přizvaných poslat na hnojiště a koho do té louže močůvky, která je tam od včerejšího liáku, protože při práci se musí záchod přidržovat ze všech stran. Je na snadě, že takovéhle problémy by byly neřešitelné ve státech s méně dokonalým zřízením, než je naše. Není však na světě práce, se kterou by si nevěděli rady zlaté české ruce. Rozeberete tedy plot a dáte hlavy dohromady. Jak pak se to vůbec dělalo jinde, když se stěhovaly celé stavby, ha? Například chrám v Abu Simbel v Egyptě, no? Ten rozřezali na kusy, odstěhovali o 2 kilometry dál a zase smontovali dohromady. No jo, jenže tam to financovalo UNESCO. A potom, kdybych já ten kakáč rozřezal, tak ho už nikdy nedám dohromady. Záchod není chrám, záchod je složitější. Ano, přestěhuju to v celku a nastojato. Nastěhování klozetu je nejvhodnější vlastní žena, dále brácha a nakonec se dostaví sám a dobrovolně, světe div se, dolní soused. Vezmete tedy 2 lajsny, přibijete z každé strany 1 a vzniknou vám jakési máry, či spíše nosítka, ano, to je správné přirovnání, nosítka, v jakých se nosívala například kněžna Dreterát. Klidně by se mohl dovnitř taky někdo posadit a kynout krajkovým šátečkem svým podaným. Všichni si plivnete do dlaní, každý si stoupne k jednomu držadlu, dolní soused má holinky, ten si vleze do močůvky a hej, rup! A ve 3 minutách je budka na novém místě. A jaký to tam sluší a jak ten dvorek prokoukne, až tam bude místo té hromady krásný, rovný, něžňounce zelený trávník.

0: I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.
1: Nedá se popřít to, že půvab měla a její

slogan už v postavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli.

asi tak dneska u nás v České Kotlince zná jméno Benjo Peterson. No, jen tak mezi námi, to je autor Matildy. Jo, a Matilda není žádná ženská, to se pan Hála mýlí. Matilda je zavazadlo. Něco jako nosil hloupej Honza, jenže v Austrálii. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Už dnes od 6 do 17 hodin. Výhradně na Country Rádiu.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná

k vám oknem, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem věděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo.

Rotoru nad krajinou, volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník

Vtek Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.
2: Láska má, je láska má.
3: Vážení posluchači Country rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád, potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na...

0: láska není sen.
1: Je sladká.
0: Teď když tě mám.
1: Je i hořká.
0: Nic nehledám.
2: A holubici jim dál rostou křídla dravců. Družstevním rovním.
1: A jednoho dokáže i pořádně rozhodit.
2: A lásce té potvoře sebevědomí.
1: Přesto stojí za to.
3: Jdej lásku skálo má, než se zránem vytratí.
1: Country Radio.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zemědělci za sebou mají silně prodělečnou sezonu. Kvůli suchému počasí se snížila úroda skoro všech druhů zeleniny, zatímco cena pohonných hmot se téměř zdvojnásobila. Ministerstvo zemědělství slíbilo kompenzace ve výši 3,5 miliardy korun. To ale podle zemědělců nebude stačit. Na svolávací akci koncernu Volkswagen bude muset v Česku kvůli možným problémům s řízením zhruba 200 tisíc aut. Podle odhadu asi 150 tisíc z nich budou škodovky. Po celém světě musí koncern svolat přibližně 4 miliony vozů. Špičkoví výtvarníci z několika zemí budou 2 týdny tvořit v Turnově. Přijedou na prestižní šperkařské sympozium. Návštěvníci muzea budou mít tradičně možnost poznat blíže tvorbu účastníků. Od dneška jsou týden vystavené jejich šperky, které tvořili dříve. Tady je spoluautorka akce Lenka Laurinová.
2: Pro tu úplně laickou veřejnost tam je samozřejmě nabídce výstava šperků, které přivezou sympozisté hned na začátku. Tu otevíráme v úterý 6. října. Ta potrvá vlastně zhruba ten týden. Je to exkluzivní záležitost nejenom kvůli té krátkosti trvání, ale zejména proto, že ti výtvarníci přivezou to nejlepší, co vlastně mají v tom svém ateliéru k dispozici, aby se ukázali v tom nejlepším světle. A v takovéhle sestavě si troufnu říct, že už to zase nebude potom nikdy k vidění.
1: Na ryby, nebo spíš o rybách, teď Luděk Savana Urbánek.
3: Břeclavsko je bohatší o více než 2000 jeseterů malých, někdy nazývaných jako čeští žraloci. V závěru letošního září tak nově obývají 3 lokality řeky Dyje a 1 místo sousední řeky Moravy. O její vypuštění se postarali lidé ze Světového fondu na ochranu přírody. Před umístěním do řek ryby dostali čipy, díky nim budou odborníci sledovat jejich život. Luděk Savana, Urbánek, Břeclav.
0: Sport.
1: Tady je včerejší hokej. Hokejisté Komety v dohrávce 8. kola Tipsport Extraligy nestačili na českobudějovický Motor a padli 1-5. Jihočeši tak zvítězili už po třetí v řadě na domácím ledě v Budvar Aréně. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: tak v té dálce daleký zůstanu sám. Vy, naši posluchači Country Rádia, ať už jste v dálce nebo někde v blízkosti, rozhodně při poslechu Country Rádia sami nezůstanete. Je tu s vámi Kačka s Váďou a to toho dnešního 6. říjnového úterního rána.
1: Tak pěkný den, tak pokud se teda to rádio nestlumíte, tak samozřejmě nebudete sami. Jo? My tady spolu s vámi budeme, určitě vás budeme provázet tím druhým pracovním dnem. No, co jsi dělala, Vláďo, včera v noci?
0: To vůbec nevím, protože jsem spal. To nevím, protože jsem spal.
1: No, takže jsi spal.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano.
1: Takže jsi spal. Já jsem nespala. Byla jsem na koncertě Kateřiny Marie Tiché.
0: Ano, vlastně to jsi říkala, jaký to bylo.
1: A no, bylo to super. Mm-hmm. Bylo to super, byla jsem už loni dvakrát ano. A teď jsem byla znovu a můžu vám to vřele doporučit. Dneska je druhý koncert a myslím si, že o tom dneska ještě padne nějaké to slovo. Taky bychom si mohli zahrát její novou píseň, nebo alespoň malý úryvek, který tam včera úplně poprvé zazněl. A všichni z něj byli úplně paf. Tak jestli chcete slyšet, co zatím slyšela jenom hrstka lidí, tak poslouchejte dál Country Rádio.
0: Bezvadný a Kateřina Marie Tichá určitě dnes, jak říkala Kačenka, zazní v našem vysílání. Je to žena, dívka, která bez pochyby stojí za to a čas od času se v našem vysílání objevuje. Stejně jako Jitka Vrbová nebo Zdeněk Mulač. My v tuto chvíli máme 8 minutu po 6 hodině raní. Začal nám Nobelův týden, k tomu se také ještě přiblížíme. No a pokud jste na silnicích, tak dávejte pozor, protože na Štěrboholské magistrále je trošku šlamastika, už se to rozjíždí, ale bližší informace za chvíličku v dopravě.
1: A taky pozor, padají kaštany.
0: Jo, to je čo, ano.

0: Tak se jdeme podívat na tu Štěrbovskou spojku. Před chvíličkou jsme o ní hovořili, takže pokud vám ta informace přišla vhod, tak si to poslechněte tu zprávu ještě jednou, protože to není nic dobrého. V noci se tam srazila dvě nákladní auta, v Praze je silný provoz, který, jak už bylo řečeno, na Štěrbovské spojce směr Barrandovský most. Probíhá odklízení této vážné nehody, projíždí se pouze připojovacím pruhem, tak pokud můžete, tak to někudy objeďte.
1: No, zrovna tento úsek se úplně objet nedá, takže držíme palce, ať to tam zvládnete. Mrkneme se i na počasí. Dneska by mělo být zase fajnově, slunečno, odpoledne teplo. Zase myslím si, že už jsme tak nějak poslední asi 3-4 dny zvyklí na to, že vždycky ráno je jako docela zima a mlhavo. Ale odpoledne se to vytáhne, i když to dopoledne ani nevypadá. Tak nebojte, i dneska bude až 23 stupňů Celsia.
0: No a teď už si dáme muziku. Tomáš Klus a Půlnoční kauboj nás čeká dokrátce po 6:45.
1: No a pak už podrobně o počasí, nejenom o tom dnešním, ale i o tom historickém.
0: Krásné ráno.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Sluníčko si tedy pospává, musím říct, že každý den, to bych chtěla taky, každý den vstávat o pár minut později.
2: Jo. Jasně.
1: No prostě parádička. Takže dneska v 7 hodin a 8 minut vstane, ale zapadat bude už v 6:30.
2: No, prostě dny se nám krátí, tak to se s tím nedá samozřejmě nic dělat. Podzim se hlásí o svá nezadatelná práva, ale jak to dnešního dne vypadalo napříč historickými teplotami, tak vězte, že nejchladněji bylo v roce 1912 minus 1,3 stupně Celsia. Pro změnu 26,1 stupeň Celsia naměřili meteorologové v roce 1942.
1: Mrkneme se na počasí. Když to vezmeme letem světem, tak řekněme, že průměrné teploty jsou zhruba kolem 5 stupňů Celsia, ale jsou tady docela zajímavé výkyvy.
2: Ano.
1: Třeba v jižních Čechách jsou až 2 stupně pod nulou, zatímco třeba místy ve středočeském kraji je 14 stupňů.
2: Hmm.
1: Jo? Ale samozřejmě třeba i jako na severu Čech je třeba skoro 12 stupňů. Takže jako místy prostě jako nemůžeme vám v podstatě říct, jak u vás je.
2: Ano, jo? Protože to nevíme, protože ten rozpíl je opravdu velmi.
1: Ale
2: velmi
1: řekněme, že průměrně 5 stupňů.
2: Výborně. Bylo také řečeno, že se nám ty teploty dnešní srovnají na nějakých 18 až 23 stupňů Celsia. Pozor, na většině území České republiky jsou po ránu mlhy. To znamená jediné, že podzim se opravdu hlásí o svá nezadatelná práva, ale do čtvrtka

0: by pořád mělo prožívat, nebo bychom měli prožívat babí léto.
1: Při středu nás čeká už přechodně více oblačnosti, ale odpoledne zase teplo, oblačný až polojasný den, 18 až 23.
0: Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. Univerzální pranostika je jedna z těch mnoha na měsíc říjen.
1: Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a množství sněhu býti.
0: Ano, tolik informace o počasí, teď už Patrik a koleje.
1: Nové struny.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Hezké ráno vám přejeme z Country rádia v 6 hodin a 27 minut a máme tu první dnešní dopravní servis. Začínáme na kolejích krátkodobějšími vlakovými výlukami, tak věřte, že dnes a zítra, tedy včera a dnes se nesvezete na trase Protivín Putin. Frýdek Místek Hnojník, jen dnešní den nás tady čeká krátkodobá vlaková výluka, anebo také Brundál Krnov. Tahle ta výluka končí ve čtvrtek 8.10. Co nám nabízí silnice, pořád přetrvává problém v Praze na Štěrboholské spojce v důsledku noční dopravní nehody dvou nákladních vozidel. Pořád se odklízí samozřejmě pozůstatky této nehody, takže pokud můžete, tak se tomuto místu pořád ještě aktuálně vyhněte. Další dopravní nehoda se stala v okrese Přerov v Dřehovosticích v ulici Dolní. Havarovalo se také na Praze 8 v ulici Zenklova. No a ještě tu máme nehoda z Církvic, silnice 38. Je tady neprůjezdný pravý jízdní pruh. Dávejte na sebe pozor a přejeme šťastnou cestu s Country rádiem.
2: Country rádio, všude kolem chladný sníh.
3: Vážení posluchači, zveme vás 9. prosince od 19.30 do Městské knihovny v Praze na tradiční vánoční koncert zelenáčů. Vystoupí také významní hosté, virtuózní hráči Radim Zenkl a Ondra Kozák, skvělý herec Igor Bareš, muzikant Aleš Maudr a Zuzana Vančurová s Jirkou Maškem ze skupiny Antikvartet. Zároveň zde oslavíme 70. narozeniny 4 členů naší kapely. Večerem vás provede Milan Schmidt. Těšíme se na vás. Ahoj, zelenáči.
4: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
5: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
6: Country rádio.
7: Vzpomínám si jasně, jak jsem zpíval svojí první lásce. Jenom si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala. Jako dneska to vidím. Šli jsme spolu takovým úvozem, kolem květů kroužili čmeláci a v dálce tiše bublal sousedův traktor Bulldog s jednoválcovým pomaloběžným motorem. Jenom, jak se jmenovala? Měla na sobě jenom takovou lehonkou blůzičku a pak ve vrbičkách, no, už ani tu ne. Ale jak se jenom jmenovala?
8: Zuzano, Zuzano, mám tě rád.
7: A mám to. Díky Country rádiu jsem si vzpomněl, jmenovala se přece Havránková.
8: Zuzano.
7: Country rádio, vzpomínky, které nevyblednou. Tempské tamtamy na Country rádiu.
9: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 6. října se vydáme napříč hudební cestou jednoho z nejslavnějších českých písničkářů Honzy Nedvěda.
7: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Krátké zprávy v půl.
10: Hezké ráno. Nové centrum pro setkávání a zábavu studentů a všech mladých lidí chystá radnice v Kroměříži. Má vzniknout ve dvoře zchátralého objektu domu v Pilařově ulici. Nabídne zázemí pro kavárnu, sdílený pracovní prostor, klubovnu nebo výstavní víceúčelové místo. Přestavba koupaliště v Kopřivnici je v polovině. Starou budovu už nahradila hrubá stavba nové. V areálu zároveň montují nový tobogan a svazují nerezové bazénové vany. Rekonstrukce má být hotová do začátku příštích prázdnin. Do Štědrého dne zbývá ještě mnoho týdnů, ale Vánoce začínají přebírat vládu nad českými obchody už teď. Vánoční zboží některé obchody naskladnili už 1. října. Adventní kalendáře s nekvalitní čokoládou ale raději nekupujte. Do Vánoc se může čokoláda zkazit. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Bude jasno nebo skoro jasno. Večer bude oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty dnes od 18 až kolem 23 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak se dneska podíváme na Hanuše, protože to jsou kluci, kteří mají 6. října svůj svátek. Jde o mužské křestní jméno, které má svůj původ v hebrejštině. Pochází z hebrejského jména Jochanan, které se významově překládá jako Bůh je milostivý. Česká verze se zřejmě vyvinula z německé podoby jména Johan nebo Johannes, česky Jan. Těch Hanušů je v Česku kolem 400.
2: No a samozřejmě může existovat v souvislosti s tímto jménem i příjmení, třeba herec, že jo, Miroslav Hanuš.
1: No určitě. Taky,
2: takže i jeho zdravíme. V kalendáři máme další jméno Renátus, nebo chcete-li Renát. Ano, je to velmi málo obvyklé jméno, ale vězte, že se jedná o křestní jméno latinského původu, které znamená znovuzrozený nebo obrozený. No a krásné domácí podoby, pokud doma nějakého Renáta máte, tak mi můžete říkat René, Renek, Renda, Renátek. No a máme jich v České republice zhruba 8.
1: No vidíte, kluci, tak i s tímto zvláštním jménem jste docela zajímavý, co?
2: Jo, určitě. Tak já si myslím, že Renát je krásné jméno. Já, ve mně to evokuje v ženu, že jo, dívku Renáta. A Renát.
1: Prostě je to Renát, Renda nebo Renek. Tak jo. Kluci, všechno nejlepší přejeme.
2: No a samozřejmě pohled do mysliveckého kalendáře, jak už bylo řečeno, napovídá, že právě dnes padají kaštany.
1: Ale já jsem teda viděla padat kaštany už včera, no. Takže nevím prostě, jak to tady je nějaká chyba v tom kalendáři.
2: Je to možný, ano, tam by to mělo být třeba celý 14 dnů, jako od dnešního dne budou padat kaštany.
1: No já nevím, prostě, ale takhle, zapsali to na dnešek, tak jestli jste ještě dneska nebo letos kaštany neviděli, tak máte příležitost.
2: Tak, výborně, užijte si kaštanů stejně jako další muziku. Luděk Sobota, Benjamin Ivana Mládka. Opa.

0: vámi je Country Radio. Za chviličku už bude 6:45, tak se mrkneme, jak to vypadá na silnicích. Pozor si dávejte na té Štěrboholské spojce v Praze, tam je to teda stále jakoby velmi komplikované. Docela určitě se tam ještě, podle mě, to nebude na desítky minut, to bude spíš prostě na hodinu až dvě. Pozor si taky dávejte v České Lípě, v ulici Okružní, i tam máme dopravní nehodu.
1: No, bohužel s takovými věcmi musíme počítat. A musíme také počítat s tím, že po ránu máme velký teplotní rozptyl od nějakých -2 do +12 stupňů. Přes den bychom se mohli a měli a věřím, že i dočkáme dalšího krásného dne ve znamení babího léta. Ty teploty budou až kolem 23 stupňů.
0: Já jsem si říkala včera, kolem 11. hodiny dopolední jsem říkala, co by jsme to říkali za počasí, dyť je prostě pořád mlha, je tak ošklivo. A prostě bum, během pár prostě chvil
1: se to změnilo
0: a bylo opravdu nádherně. Tak podobně to bude i dneska.
1: No a když je řeč o počasí, tak si pojďme dát jeden severní vítr, tentokrát je v hudební formě v podání Jaroslava Uhlíře.
0: No tak to jsme přesně potřebovali takhle po ránu. Tu zděravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

0: Písnička k probouzení na Country Rádiu.
1: Po severním větru tady bude něco, co nás trošku asi zahřeje. Dáme si totiž Hanu Horeckou a zkusíme se dovolat jedné krásné princezně.
2: Určitě, alespoň tak je oslovena v tom písničkovém raně probouzecím přání, které nám tady přišlo. Nemáme zmiňovat jméno, jestli to prý uhádne, jo, takže my ho víme, ale uvidíme, jestli ta dotyčná princezna, pokud ji probudíme, bude vědět, o koho se jedná.
1: Ježi, to bude. No. Teď to nebyly takové ty střely, jako mimo.
2: No a teď ten dotyčný, že jo?
1: Teď tam bude plakat doma. No. Bude si říkat, na mě nepoznala.
2: A já jsem byl přesvědčený, že si na mě vzpomene už podle toho, co jí tady píšu. A jestliže tuhle textací píše i nějaký jiný chlap, no, tak to z toho budu teda.
1: A dobré ráno, moc vás zdravíme z Country Rádia, tady je Katka s Vláďou. Krásné ráno, princezno.
2: Dobrý den, princezno. Jste princezna? Jak pro koho, že?
3: Jo, no, tak, ne, jak pro koho.
1: Takže jste princezna a už máte tu korunku teďka pro dnešek nasazenou? Nebo
2: na exubaři půjde až odpoledne.
1: Ne, nebo jak to teda je?
2: Ne,
1: bojte se. Tak dobře, tak to jsou těžké otázky po ránu. Dobře, my tady máme prostě vzkaz od někoho, koho prý poznáte na základě toho vzkazu, který tu zanechal.
3: Tak. Určitě, vidím ho před sebou, to se buďte jistí.
2: Jo, takže prosím vás, je to Karel teda, jo?
1: No tak schválně, jestli na konci zazní to správné jméno.
2: No,
1: tak
2: dobře.
1: Začneme.
2: Měla si narozeniny, věřím, že si narozeninový den užila přesně tak, jak si spřála, a přeji ti nejlepší, vše nejlepší a hodně zdraví.
1: Ať se ti vše vyplní, asi stále usměvavá, jsem moc rád, že jsem mohl poznat tak úžasného člověka, jako si ty. Měj se krásně. A teď je tady napsáno, že ho nemáme jmenovat, že třeba ho poznáte. Tak poznala?
3: Ano, vidím ho před sebou, poznala a jsem si 100% jistá.
1: Jo, že to je?
2: Že to je? Že to je?
1: Že to je kdo?
3: Že to je? Máme. Nechte to pro mě, jo?
2: Jo, necháme to pro vás. Dobře.
1: Dobře, ale
3: děkuju pěkně.
1: Ale to bylo velmi jako chytré, musím říct.
2: Ano, krásně se z toho vybruslila teda.
1: Ale to je super.
3: Princezno, jasně.
2: Dobře, princezno.
1: Takže to asi nějaký princ, nebych řekla.
2: Na bílém koni, tak to je zase Martin, pardon, ale zima ještě tady není. Takže nevybral pro vás písničku, a my jsme tak s Kačenkou tady přemýšleli, když o vás takhle krásně hovoří, že lepší píseň by pro vás nemohla být s názvem Ženská. Jak má být. Souhlasíte?
3: Děkuji vám pěkně a přeju krásný den všem. Děkuji.
1: Bylo to moc milé.
3: Děkuji vám.
1: Naslyšenou.
3: Krásně. Naslyšenou.
2: To bylo nádherný, že? Ženská, jak má být. Já

0: Takhle krásně jsme se propískali až k 6. hodině 55. minutě raní.
1: Před námi jsou Zelenáči a taky Milan Krbec, Splacený dluh, a pokud bude 7, dáme si Babiho Daníka.
0: Hezké ráno.
2: Já potkával jí už 7. den. Když jsem si vyjel v sedle ven, tak stála vždycky někde opodál. Ale pokaždý, když jsem ztrácel klid a chtěl jsem tu ženu oslovit, tak strhla koně do soutěsky skal. Teprve 7. den v neděli, když už jsem ztrácel naději, jela mi náhle sama vstříc. A jestli bych s ní nemohl jet jejímu srubu, jsme tam hned a ani cestou neřekla mi víc.

vevnitř byl chlap, snad její muž. Jak jsem tam vešel, vytáhl nůž a jen náhodou jsem změnil jeho směr. A tam, kde měl ten rváč košily, dopadla čepel ve chvíli. Byl tuhej, než jsem stačil vyndat kvér. Čekal jsem ženský pláč a křik, ona však jenom špitla, dík. A že jí mám odpustit ten šprým. A potom svým očím nevěřím, než došla ta ženská ke dveřím, tak se rozplynula ve vzduchu jak dým.

když přivez pak šerif patrolu, já chtěl zdvihnout ruce nahoru. Řekl, že s tím chlápkem to byl prýmata. Že už ho hledají sedmej den od Texasu po Michigan. Že propík vlastní ženu. Byl to vrah. A pak mi vyprávěl v pohnutí, že když našli těsně před smrtí, tak řekla jednu větu, spíše vzdech. Že do týdne vrah splatí daň tím, že ho zkosí vlastní zbraň. A pak tu ženu popsal.

0: Antry počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.
9: Až mi bude nejhůř.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme jednou poměrně důležitou informací, která se týká důchodů. Lidé, kteří v listopadu nebo prosinci splní podmínky pro penzi, si polepší, když odchod z práce o pár týdnů odloží. Pokud počkají na nový rok, budou pak každý měsíc dostávat o několik set korun více, než kdyby přestali pracovat už letos. U vysokých příjmů může být rozdíl poměrně velký. Na dálnici D3 mezi Českými Budějovicemi a Planou nad Lužnicí na Táborsku můžeme dál jezdit rychlostí 150 km za hodinu. Zkušební provoz na úseku, kde je běžně povolená rychlost 130 km za hodinu, už měl podle původních plánů skončit. Ministerstvo dopravy zkušební provoz ale prodloužilo. Odkoupení horské chaty Ještětka v Liberci zvažuje vedení Libereckého kraje. Penzion kraj letos na jaře koupil za 185 milionů od českých radiokomunikací. Teď je v nabídce realitních makléřů. Vlastníci chtějí za chatu 30 milionů korun. Hejtman Martin Půta k tomu doplnil.
2: Oslovili jsme vlastníka s tím, že bychom měli zájem jednat o odkoupení toho objektu. I vzhledem k tomu, že to vlastně je objekt, který může být zázemí pro horský hotel ještě v celé řadě věcí, třeba v oblasti vytápění, nebo pokud bychom chtěli nějakou expozici o Ještědu, architektuře, tak v samotné budově horského hotelu a vysílače Ještěd na to prostě není místo, kdežto dole na parkovišti před posledním výstupem, kde se můžou turisti nadechnout, podívat se na expozici a potom vyrazit pěšky k vrcholu, tak to může být ideální.
1: V Kroměříži mají novou brožuru. K čemu je dobrá, to ví kolega Savana.
3: Město Kroměříž vydalo brožuru s názvem Na koho se obrátit v obtížných situacích, jejímž cílem je podpořit občany při řešení složitých životních situací. Obyvatelé v ní najdou informace o tom, na koho se obrátit v případě akutních i dlouhodobých problémů, nebo kam zatelefonovat, když se stane v domě nějaká porucha. Luděk Savana, Urbánek, Kroměříž.
0: Sport.
1: České fotbalisty čeká večer další zápas v Lize národů. Sledovat ho bude i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Od 20 hodin a 45 minut se čeští fotbalisté představí v Anglii a v Lize národů budou chtít získat první body. Všechny tři dosavadní zápasy Češi prohráli, naposledy v sobotu ve Španělsku 1-3. To Anglie se na utkání naladila vysokým vítězstvím 7-0 v Chorvatsku.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

jeho. Ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věr, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucanský šípy najmout dá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho.

málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj!

kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší, ty najmou dám. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: Babi Daněk a Hudsonský šífy v našem vysílání. Tak přejeme pěkné úterý. Je 6. října, svůj svátek slaví Hanuš a není v tom sám. Dneska také slaví Hanuše a ještě jedno takové docela zvláštní jméno a tím je Renát. Tak jim přejeme všechno nejlepší.
1: Tak samozřejmě i na rozdíl nebo navzdory tomu, že nenosíte tato jména, tak zdravíme i vás, přejeme i vám všechno nejlepší. Hlavně ať se vám ten dnešní 6. říjnový den povede a věříme, že k tomu přispěje třeba i muzika v našem vysílání Country Rádia.
0: Chystáme na vás kapelu Crossband. Už teď slyšíte rozhodčího, ale bude i Crystal Gale.

0: 7 hodin 13 minut vyrážíme na silnice, máme tu hlášenou informaci z D1 směrem z Vyškova do Brna. Dávejte dobrý pozor, protože je zde silný provoz. Tady se brzdí už na 218. kilometru a posouvá se zde fronta až do Brna. No a v Praze velmi silný provoz na všech příjezdových trasách. Jak to vypadá s počasím, Kačko?
1: Tak dlouho jsme tady neměli náš krásný souboj Kvilda, Jizerka, tak prosím vás, jak to teda vypadá?
0: Já si myslím, že na...
1: Pane Vláďo.
0: Ano, paní Katko, já si myslím, že na Jizerce by mohli... Paní Kateřina, to byla zase teta Kateřina ze Saturnina. Já si myslím, že na Jizerce by mohlo být nejchladněji dnes.
1: Co? Ku podivu si se trefil, jo. Ale jako bylo to teda ochlup, protože Jizerka hlásí minus 1,8 stupně Celsia, zatímco tady na Kvildě mají 2,1 stupně Celsia.
0: No tak vidíš to, tak, takhle je to s počasím, takhle je to s dopravou a jak to bylo s Františkem, to už se dovíte právě teď díky kapele Buty v našem vysílání.
1: Tak to budeme hezky vzpomínat, to je takových 30 let zpátky. Typuju to podle mě úplně přesně.
0: Jo?
1: No, schválně.
0: Schválně, necháme se překvapit, jdeme na to.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: Tak se jdeme podívat, co důležitého se stalo. No ježíš, těch věcí bylo tolik, ano. Co tak vybrat nejdůležitějšího. Třeba rok 1923 byly založeny československé státní aerolinie, dneska známé pod názvem České aerolinie. Ale co si myslím, že ještě jako zajímavé, když mrkneme do světa jedním očkem, tak rok 1783, tehdy tamní americký hodinář Benjamin Hanks patentoval věžní hodiny, které se sami natahovaly. Čím myslíš, Vláďo?
2: Větrem.
1: No, jak to víš? No, tak ty jsi to přečetl.
2: Já jsem si to nepřečetl, tak čím by se mohli, jako, že by tam ptáci třeba...
1: Rukou třeba. Jo,
2: sami natahovali rukou, výborně.
1: Tak jdeme na narozeniny.
2: Ano, tak začínáme v Česku a začínáme rokem 1289. V té době se narodil český král Václav III. Zemřel 4. srpna v roce 1306.
1: A v témže roce se narodila dcera Václava II., dvojče Václava III., Anežka Přemyslovna.
2: Pokud se podíváme do Česka na narozeniny, tak se tady narodil v roce 1960, vlastně zemřel, pardon, to bych to trošku poplet. Karel Vítězslav Absolon, moravský krasový badatel a jedna z velkých postav ebrovské archeologie první poloviny 20. století.
1: No a mezi jeho ty nejvýznamnější objevy patří sídliště lovců mamutů u Dolních Věstonic s objevem takzvané Věstonické vanuše. Taky objevil punkevní jeskyně v moravském krasu, no bylo toho opravdu hodně.
2: Tak v roce 2019 zemřela Vlasta Chramostová, česká divadelní a filmová herečka, určitě si pamatujete z takových bijáků jako Spalovač mrtvol, Bílá paní nebo Je třeba zabít Sekala. A co je zajímavé, byla dvakrát nominována na Českého lva.
1: Míříme i do světa do roku 1989. Tehdy zemřela Bette Davis, americká herečka, která byla hereckou ikonou mezi americkými hvězdami filmu. Získala Oscara jako nejlepší herečka v roce 1935 za třeba roli Jezabel.
2: Tak to byla dnešní data v datech. Teď si dáme Henka Williamse juniora.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Další dopravní informace začínáme v Praze. Z důvodu instalace železničního mostu došlo od soboty 3. října k dočasnému přerušení provozu tramvaj, a to v úseku na Knížecí Smíchovské nádraží. Tato výluka potrvá podle sdělení do 18. tohoto měsíce, tedy do příštího týdne. Jak to vypadá na kolejích? Smržovka, Josefův důl, Březnice, Písek, anebo také Roztoky u Křivoklátu, Rakovník, to jsou ty dlouhodobější vlakové výluky. No a co nám nabízí silnice? Bohužel celá řada dopravních nehod a omezení, tak se pojďme na některé z nich podívat. Havarovalo se v České Lípě v ulici Okružní, další dopravní nehoda je hlášena z Chomutova, tady se bouralo v ulici Černovické, no a ještě tu máme D11, tady došlo k dopravní kolizi na exitu 1, je to u Prahy 20. Tolik tedy informace z dopravy, my vám přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem.
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.

0: Fetri Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Hlasovací lístky v modré obálce už pravděpodobně všichni mají ve schránce. Pokud ne, doručovatelé mají na jejich zanesení čas do úterý. V okolí Nýtku na Frýdeckom Místecku se pohybuje medvěd. Šelmu zachytili fotopasti myslivců. Zatím nikoho neohrožuje ani nezpůsobil žádnou škodu. Majitel luxusního automobilu Rolls-Royce, který neznámý pachatel v září zapálil na pražském Smíchově, nabízí za pomoc s jeho dopadením odměnu 500 000 korun. Alternativou mají být luxusní zlaté hodinky. K útoku došlo 10. září krátce před 4:30 ráno v ulici na Valentince. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Bude jasno nebo skoro jasno. Večer bude oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty dnes od 18 až kolem 23 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Dávali jste učitelům přezdívky, tak my víme, že dávali, to je jasná věc. Je
2: my
1: otázka,
2: taky.
1: Je otázka, jestli samozřejmě se k tomu přiznáte a jestli si je ještě pamatujete.
2: No, přiznávali jste se a pamatujete si a my jsme za to moc rádi, napsala nám třeba Zdeňka. Jasan, třídní byla turbína, byli jsme její první třída a v první učivo bylo o výrobě elektřiny. Matikář Špaca a to už jsme převzali od starších ročníků. Jmenoval se Procházka a další. Všechny jsme je měli ale rádi.
1: Radim napsal učitelka ruštiny, Indian na válečné stezce nebo Inčučuna, protože byla šíleně zmalovaná.
2: Ano, zcela stoprocentně napsal nám Radim. Nenapsal jakou, ale poslal krásný obrázek.
1: Honza napsal, no je, nejhorší byla češtinářka ze Šlapanic, Umlajda. Jakože jí říkali Umlajda.
2: No, vidíš to, ano, umlajda.
1: To se mi zdá strašně komplikovaný.
2: Ano, tak ještě Petr napsal, vážený je, pisář měl přezdívku Chili, ale díky tomu mě bavila a baví jeho historky a dějiny. Krásně vyprávěl a přednášel. No, to je taková ta obezlička, ta pomůcka. Chili, milí žáci, bylo to tak a tak. Chili, jo?
1: Já myslela, že byl ostrej.
2: No, já, papričky,
1: chili.
2: Jasně.
1: Takže Eliška ještě jeden příspěvek napsala, ano, pan učitel Smažínka byl pro nás pečínka. To si myslím, že je mnohem jednodušší a to teda jako sedne podle mě. Hezký.
2: Ano, mě by se potom docela jako líbilo a zajímalo by mě, jak na to reagovali učitelé, kteří tyhle tu přezdívku měli a bez pochyby se to mnozí určitě dověděli. Že
1: já myslím, že většina se to nedozvěděla. Teda.
2: Jo?
1: Já myslím, že takovýhle věci se tutlaly.
2: A pokud byli ti velkantoři fajn, tak to kvitovali s úsměvem a myslím si, že mohli být rádi, protože stoupli v ceně těch všech žáků.
1: Myslíš,
2: jo? Myslím, jo.
1: To asi záleželo na přezdívce, podle mě teda.
2: Tak, Chili. Tak dobrý, jdeme na muziku.

0: kde se má šlamastika. V 7.41 se podíváme na D1, pakliže jedete z Vyškova do Brna, tak počítejte s nesouvislou kolonou od 220. kilometru až k omezení do Brna. Postojí si tam osobáky třeba až 30 minut. Jo. Pro nákladní vozy je to samozřejmě delší. A mrkneme se i do Prahy, protože tady máme jednu pozitivní zprávu. Po té srážce nákladních vozidel, která byla na Štěrboholské spojce už někdy brzy ráno, se konečně podařilo odstranit následky téhleté velké dopravní nehody a ty kolony, které byly prostě po D11, Nehvizdy, Dolní Počernice. Bylo to tedy opravdu peklo, tak pomaličku se to začíná rozjíždět a mohlo by to být brzy fajn.
1: Tak to je pozitivní informace, stejně tak pozitivní informace nás čeká v rámci počasí. Krásný den ve znamení babího léta, kdy teploty dosáhnou až na 23. Teď opanovávají mlhy nad územím České republiky na mnoha místech. Ani se nedivíme, protože teploty jsou v rozmezí někde od 0 do nějakých 12 stupňů Celsia.
0: Před námi Spiritual Quintet, dáme si písničku Za svou pravdou stát a pak už budeme soutěžit a hádat nějakou známou osobnost.
1: Tak, těšíme se na vaše telefonáty v 7 hodin 43 minut.
0: Zatím ale vydržte, zatím si to jen tak pěkně připravte.
1: Ano, tak jo.

0: poznáte, kdo jsem?
1: My věříme, že ano. Konec konců, jako každý jiný všední den, při této soutěži se vždycky trefíte. Možná se nám nestalo ani jednou, že by někdo neuhád tu osobnost.
2: Vladimíre, tak ale už jsem to říkala, prostě už se nám to stalo.
1: Jo, ty jsi to říkala. Včera jsi to říkala. Jo, pardon, stalo. Tak já jsem chtěl povzbudit naše posluchače.
2: Prostě stalo se to. Stalo se to někdy to, prostě ne, že by to bylo tak těžké, ale prostě stane se to. Jako vy to třeba víte, ale nemůžete se sem dovolat. A my zase nemůžeme vzít úplně zase všechny telefonáty. Takže ano. Neříkejme, že se to nestalo, prostě se to stalo, ale to neznamená, že se to stane dnes. Já myslím, že dneska to budete vědět. Už zejména tady budete-li poslouchat tu poslední odpověď.
1: No, já si myslím, že to budete vědět díky těm otázkám, které budu klást Kačce a ona na ně bude odpovídat. Tak, jdeme na to. Zeptám se rovnou, no tak trošku impertinentně, kolik je vám let?
2: Letos v červnu bych oslavila 100.
1: Ale chápu tedy správně, že již nežijete. Jak je to dlouho?
2: Já jsem zemřela v 36 letech, takže už takových 64 let nejsem na tomto světě.
1: No a vzhledem tomu, že se bavíme o slavných osobnostech, tak jsem přesvědčen, že jste se stihla i za tak relativně krátkou dobu nějak proslavit.
2: To ano. Stala jsem se jednou z nejslavnějších hollywoodských hvězd 50. let, a to díky snímku Páni mají radši blondýnky, anebo někdo to rád horké.
1: Já už vím, nebudu prozradovat. Jak jste se vůbec tady k filmu dostala?
2: Úplnou náhodou. Já jsem během války pracovala v továrně, která vyráběla vojenskou techniku, kde známý fotograf hledal ženy, které by nasnímal pro armádní časopis. No a tyto fotografie potom odstartovaly moji kariéru.
1: A můžete některé fotografie přiblížit? Můžeme znát i v Česku třeba?
2: Určitě. Za tu nejznámější se obvykle považuje snímek, na kterém mi při natáčení filmu Proud vzduchu z podzemní šachty zvedá bílé šaty.
1: Ješkovi zraky, tak to je víc než jasné. Country Radio, dobrý den. Haló? Country Radio, dobrý den, haló? Haló? Haló? Tak, druhý telefon. Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak o kom je řeč, milá posluchačka?
3: Je to Marilyn Monroe?
2: Jasně, že to je Marilyn Monroe. Tak řekněte nám, bylo to těch 630 let, ve kterých zemřela, nebo ty bílé šaty, nebo jak to bylo?
3: Všechno dohromady.
2: Všechno dohromady. Byl to takový úhledný, krásný balíček. Marilyn Monroe, prostě velmi známá žena. Málo kdo se do 630 let takhle proslaví, teda musím
1: určitě
2: říct.
1: Ano,
3: byla krásná.
1: Byla, no, byla to jako Kačka třeba, že?
2: Vladimír,
3: jako Kačka, no, tak blondýnky byly obě, nebo jsou.
2: No to jo, ale já nemám ty bílé šaty, že jo? A
1: no, nestojíš nad tím větrákem.
2: Já prostě...
3: To se dá, Kačko, pořídit.
2: Jo, to se dá pořídit, jo, ale teď budu hledat někde tu podzemní šachtu, kde to takhle fičí. No, nebudu. Helejte, já myslím, že by to tak pěkné nebylo. Rozhodně.
3: Umělý vítr taky.
2: Jo, helejte, já myslím, že na Marilyn Monroe byl prostě jedinečný pohled a Vladimír, ten se z toho úplně opotil.
1: No, já jsem z toho úplně vyřízený.
3: A Vladimír slintá, jo?
1: Jo,
2: takhle, nechtěla jsem to říct, řekla jste to.
1: Proto nechám mluvit Kačku, že jo, protože já ze sebe nevyloudím jediné slovo.
2: Takže gratulace, je to Marilyn Monroe, tu jsme dneska hledali.
3: Děkuju.
1: Ano, nemáte vůbec za co. Tak,
3: mám.
1: My jsme rádi, že jste nám zavolala. Teď jdeme na muziku, Paběrky, Toulám se, toulám.
2: No, jdeme na muziku a dáme si i Nezmary do 8. hodiny raní. Tak přejeme pěkné dobré ráno, další soutěž zase za hodinu.

0: podláky ve vlasech, teda ano. Spíše byly.
1: Byly to podláky ve vlasech. Teď nás čeká kapitán Kec v písni Bagrák, no a za chviličku tu budeme mít samozřejmě další kukačku. Ta ohlásí 8 hodinu raní, no a co nás čeká po ní?
0: Kukačce, už se těším, až přiletí. Tak po kukačce, po zprávách a počasí Pavel Bobek, veďme dál, cesto má.
1: Zůstaňte s námi, posloucháte Country Radio a hezké ráno a poslech vám přeje Kačka a Váďa.
0: Pěkné úterý.
2: Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Mám ženu a 2 děti, klukovi jsou 3 a holce 5. Mají rádi most a řeku a v zimě hejna bílej chlapuchý. Holka chce bejt cowboy a kluk, že bude dělat dohutí. No nemají z toho rozum a kdo ví, kam je osud zavane. Mají na zahrádce písek a často mlsaj švesky spadané. Leč nemají ani zdání, co do písku se denně ukládá. A na ty modrý švesky, že kdo ví, jakej sajrajt napadá. Ještě, že naše máma zná jednu paní, co zná školníka. A ten ví vždycky nejlíp to, co se jinak nahlas neříká. Že občas přijdou týdny, kdy mají školky v okna zavřený. A děti nesmějí nikam, no aspoň nemají boty podřený.

Vždyť pracující nejsou a pořád mají v obě půlky plic. Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Bohužel rok mi schází,

0: jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pánbu, jste mi nevzali. Jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pánbu, jste mi nevzali.
1: Country počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zemědělci za sebou mají silně prodělečnou sezonu. Kvůli suchému počasí se snížila úroda skoro všech druhů zeleniny, zatímco cena pohonných hmot se téměř zdvojnásobila. Ministerstvo zemědělství slíbilo kompenzace ve výši 3,5 miliardy korun. To ale podle zemědělců nebude stačit. Na svolávací akci koncernu Volkswagen bude muset v Česku kvůli možným problémům s řízením zhruba 200 tisíc aut. Podle odhadu asi 150 tisíc z nich budou škodovky. Po celém světě musí koncern svolat přibližně 4 miliony vozů. Špičkoví výtvarníci z několika zemí budou 2 týdny tvořit v Turnově. Přijedou na prestižní šperkařské sympozium. Návštěvníci muzea budou mít tradičně možnost poznat blíže tvorbu účastníků. Od dneška jsou týden vystavené jejich šperky, které tvořili dříve. Tady je spoluautorka akce Lenka Laurinová.
2: Pro tu úplně laickou veřejnost tam je samozřejmě v nabídce výstava šperků, které přivezou sympozisté hned na začátku. Tu otevíráme v úterý 6. října. Ta potrvá vlastně zhruba ten týden. Je to exkluzivní záležitost nejenom kvůli té krátkosti trvání, ale zejména proto, že ti výtvarníci přivezou to nejlepší, co vlastně mají v tom svém ateliéru k dispozici, aby se ukázali v tom nejlepším světle a v takovéhle sestavě si troufnu říct, že už to zase nebude potom nikdy k vidění.
1: Na ryby, nebo spíš o rybách, teď Luděk Savana Urbánek.
3: Břeclavsko je bohatší o více než 2000 jeseterů malých, někdy nazývaných jako čeští žraloci. V závěru letošního září tak nově obývají 3 lokality řeky Dyje a 1 místo sousední řeky Moravy. O jejich vypuštění se postarali lidé ze Světového fondu na ochranu přírody. Před umístěním do řek ryby dostali čipy, díky nim budou odborníci sledovat jejich život. Luděk Savana Urbánek, Břeclav.
0: Sport.
1: Tady je včerejší hokej. Hokejisté Komety v dohrávce 8. kola Tipsport Extraligy nestačili na českobudějovický Motor a padli 1-5. Jeho Češi tak zvítězili už po třetí v řadě na domácím ledě v Budvar Aréně. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Veď mě rád cestomá, to bylo téma pro Pavla Bobka. Ano, a pokud jste s námi, tak vás ta naše společná cesta při poslechu Country Rádia dovedla až k 8. hodině a 6. minutě raní.
1: No a pokud jste jako v kondici a říkáte si, já se vydám na nějakou parádní cestu a chce to nějaký výšlap, jo, a chce se pořádně projít, tak můžete být inspirováni Jasonem Lewisem, což byl vlastně britský dobrodruh, který 6. října před kolika vládě, před 19 lety dokončil první obeplutí zeměkoule pouze vlastní silou, ale ono to vlastně jako nebylo obeplutí, ono to bylo vlastně obeplutí a obchození a objíždění.
0: No, prostě všechno dohromady.
1: On k tomu totiž využil kde co?
0: Ano, totiž během této neuvěřitelné cesty nepoužil, jak už bylo řečeno, žádné motory ani plachty. Spoléhal se výhradně na lidskou sílu a k přesunu používal třeba kolo a kolečkové brusle.
1: No, nebo kajak, plavání, měl takovou unikátní loď na pedály, takže on prostě na oceánu byl na nějaký loďce, kde prostě byl jak kdyby na šlapadle, jak máš takový ty kačeny tady, jak se na nich jako šlape.
0: No, plavutě, na pouti.
1: No, ne, myslím po Vltavě, jak jasně. Se jezdí. No tak prostě takhle on prostě přešlapal celou zeměkouli. A víte, jak dlouho mu to trvalo, si říkáte, to byl nesmysl, to prostě nemohl brzy zvládnout. No, trvalo mu to skoro 14 let.
0: Ano.
1: Teda.
0: A celková vzdálenost, a to je velmi pozoruhodné, byla přes 74 tisíce kilometrů, tak to teda klobouk dolů. Já vím, že mezi našimi posluchači jsou sportovci a rádi běhají a jezdí na kole a sportují, ale tohle teda, jako to si nedovedu představit u nikoho.
1: To Vládě mi na to potřebovala asi 8 životů, viď? Vládě,
0: no, prostě, ano. Cestu, jako. Ne, já si myslím, že by mi nestačil, jako stačil i jeden, protože bych se po pár kilometrech totálně zhroutil. Jako,
1: no takže, však jo, tak ale kdyby jo. Si to rozložil na těch 8 životů, tak by si to možná teoreticky zvládnul.
0: Tak to byly informace o Jasonu Lewisovi, který absolvoval tuhletu úžasnou cestu. Informace, které se týkají této muziky nebo této hodiny. Xindl X, Chatama, Můj hrad.
1: No, bude i Johnny Cash, Marie Rotrová a docela určitě v této hodině i pořad Pod lupou, o kom dneska je. To se dozvíte už v tuto chvíli třeba na Facebooku Country Rádia.
0: Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa.

0: heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line.
1: Čtvrt na devět, s vámi je Country Radio. Tak včera jsme vůbec tu nejvyšší teplotu v Čechách měli naměřenou kolem 24 stupňů Celsia. Kde bys tipnul, Vláďo, že to bylo?
2: Na jižní Moravě.
1: Moravskoslezský kraj to byl. Takže Morava správně, ale tak to je docela jasný. Tam Morava vždycky, nebo ve většině případů je na tom vždycky.

0: desítka, tak na Černém mostě se to takhle setne a tam si počkáte zhruba 20 minut, ale jak bylo řečeno, blízká se, a to už jsme opět u počasí, na lepší časy, protože kolony se pomalu, ale jistě rozjíždějí. Nechtějte to zkoušet třeba přes Nehvizdy, tam ty objízdné trasy jsou daleko víc ucpanější. Vydržte chvilinku, ono to bude dobré a je to čím dál tím lepší.
1: Určitě, protože ta dopravní kolize, která se stala někdy ano. nad ránem, tak ta už je odklizená, takže chce to chvilku času, ale nebojte se, už tam dlouho stát nebudete.
0: Tak my si dáme muziku. Marie Rotrová, písnička, která se jmenuje Doma, se rozeznívá v 8 hodin 17 minut.
1: Dáme si taky pořad Pod lupou za chvilku.

0: pod lupou.
1: Pod lupou je dneska Vlasta Chramostová, česká divadelní, filmová a dabingová herečka, která nás opustila přesně před 7 lety. Účinkovala například ve filmech Spalovač mrtvol, Bílá paní nebo Je třeba zabít Sekala. Byla dvakrát nominovaná na Českého lva. V databázi divadelního ústavu má 139 divadelních rolí a 140 fotografií.
2: Tak si Vlastu Chramostovou pojďme pěkně zblízka přiblížit. Byla dvakrát vdaná. Prvním manželem byl od roku 1950 Bohumil Pavlinec, ředitel Československého rozhlasu v Brně, se kterým se později rozvedla.
1: V letech 1941 až 45 studovala u profesoru Rudolfa Waltra a Zdeňky Gréfové na Brněnské státní konzervatoři. V sezóně 45 až 46 působila v Městském divadle v Olomouci.
2: No a následovaly 4 roky v Národním, tedy státním divadle v Brně. Na dalších 20 let spojila svůj umělecký život v Pražském divadle na Vinohradech. Zde dostala řadu opravdu velkých rolí, například byla titulní Marie Stuartovnou, Anou Kareninou, Roxanou. No a v následných letech od 70. do 72. roku byla v angažmá Krejčova divadla za branou.
1: Zasloužilou umělkyní byla jmenovaná v roce 1965. Během komunistického režimu hrála ve filmu, v televizi, spolupracovala s rozhlasem i dabingem.
2: Když na protest proti odvolání ředitele Františka Pavlíčka opustila divadlo na Vinohradech, což bylo v roce 1972, zavřely se pro ni české scény a nesměla veřejně vystupovat.
1: Rozhodla se ale pořádat soukromá představení ve vlastním bytě. Na přípravách a chodu bytových divadel se podílel manžel kameraman Stanislav Milota. Režijně a dramaturgicky spolupracoval Luboš Pistorius.
2: No a činnosti divadla se účastnili další osobnosti vyhoštěné z kulturního života. Třeba dramatici Pavel Kohout a František Pavlíček, herec Pavel Landovský, anebo také písničkář Vlastimil Třešňák.
1: Z některých představení jsou i filmové záznamy. V roce 1979 vznikla třeba nahrávka textů Jaroslava Seiferta.
2: Tolik připomínka herečky Vlasty Chramostové. No a teď už si dáme v našem vysílání další muziku. Vili Nelson nás čeká.
1: No, za 4 minuty už bude 8:30, tak si dáme taky dopravu.
2: Za chviličku.
3: Yes, I had a woman love me. I gave her what there was of me.

0: Country rádiem na cestách.
1: Vyrážíme na cesty, ale nejprve na koleje. Krátkodobé vlakové výluky týkají se takových tras jako Radnice, Chrást u Plzně, Protivín, Putim. To jsou výluky, které se týkaly včerejška a aktuálně dneska, nebo také Frýdek místek Hnojník. Co silnice? Začínáme nehodou, která se stala na D0, je to exit 60 ve směru na D1. Další dopravní nehoda je v Plzni v ulici Domažlické. No a havarovalo se také v Budišově v okrese Třebíč na silnici 390. Frenštát pod Radoštěm nám ještě teď aktuálně hlásí dopravní nehodu a je to v ulici Záhuní. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem, za chviličku počasí a zprávy a pak už se podíváme na dnešního slavence. Šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Nové centrum pro setkávání a zábavu studentů a všech mladých lidí chystá radnice v Kroměříži. Má vzniknout ve dvoře zchátralého objektu domu v Pilařově ulici. Nabídne zázemí pro kavárnu, sdílený pracovní prostor, klubovnu nebo výstavní víceúčelové místo. Přestavba koupaliště v Kopřivnici je v polovině. Starou budovu už nahradila hrubá stavba nové. V areálu zároveň montují nový tobogan a svařují nerezové bazénové vany. Rekonstrukce má být hotová do začátku příštích prázdnin. Do Štědrého dne zbývá ještě mnoho týdnů, ale Vánoce začínají přebírat vládu nad českými obchody už teď. Vánoční zboží některé obchody naskladnili už 1. října. Adventní kalendáře s nekvalitní čokoládou ale raději nekupujte. Do Vánoc se může čokoláda zkazit. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Bude jasno nebo skoro jasno. Večer bude oblačnosti přibývat a nejvyšší teploty dnes od 18 až kolem 23 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska slaví Hanuš, mužské křestní jméno, má svůj původ v hebrejštině a pochází z hebrejského jména Jochanán. A to se výkladově a významově překládá jako Bůh je milostivý. Česká verze se zřejmě vyvinula z německé podoby jména Johan nebo Johannes, česky Jan. Těch Hanušů je v Česku kolem 400, přejeme všechno nej.
2: Když od jména Renáta odmažete poslední písmenko A, tak tu máme jméno Renát. Ano, slyšíte dobře, jedná se o křestní jméno latinského původu a právě i slovo odmažím jasně. Renát slaví dnes svůj svátek. To, kdybych odmazal celý, tak nemám o čem hovořit a tím pádem by Renát neoslavoval. A to by bylo líto mě tedy. Jedná se o jméno, které znamená znovuzrozený nebo obrozený. No a těch Renátů, Renek, Rendiu máme v České republice 8. Tak nebudu vás umazávat, stačí jenom to písmenko A.
1: Čiže asi tebe odmažeme. No. Já jsem si ale vzpomněla, ano. Když tady vidím Renda, Renátek, Renek, Renek. Slyšel jsi to někdy už?
2: Slyšel jsem Vladimír Renek. Remek.
1: Ne, Renek.
2: Renek jsem neslyšel.
1: Neslyšel.
2: Slyšel?
1: Vladimíre, slyšel.
2: Ano, tak to...
1: A pokud jsi viděl film Zítra to roztočíme, drahoušku, nebo Co je doma, to se počítá,
2: ano, to
1: pánové.
2: Ano, jsem viděl s panem Paterkou.
1: Jo. No, tak tam byl přece Renek.
2: Jo.
1: Renek byl Luděk Sobota, to byl přece ten jejich synek,
2: jo,
1: jak taxikařil tam.
2: No,
1: tak ten se jmenoval přece Renek.
2: Aha, tak to už si nepamatuju, výborně. Tak, tolik pohled do kalendáře, odmazaný Renát. A my si dáme další muziku. Kapela Hop Trop a čeká nás jejich píseň, která se jmenuje Štěně.
1: Tak, Vladimír, už nic neodmazávej, prosím tě. Já ti to pak vysvětlím.
2: Dobře, děk, myslíš, že to pochopím?
1: Nevím.
2: Uvidíme.
3: Stalo se to v podzimním víkendu. Někdo v noci vylomil nám zámek. V hajdě,

0: Jedním slovem peklo. Pokud se chystáte do Prahy, tak je to teda šílenost. Na příjezdech do Prahy, ať už v podstatě jedete z kterékoliv strany, tak to teda dost si postojíte. Ať už jedete z D1, tak před Šmejkalkou se začíná brzdit. D11, 15. kilometr ve směru na Prahu, tam už začíná to všechno zpomalovat. Na příjezdu z Plzeňské, tedy z D5, na příjezdu do Prahy si postojíte už od 6. kilometru, ale i z D1 od letiště na Ořech prostě postojíte v obou směrech. No, je to jako zasekané ze všech stran, já myslím, že to moc obět se nedá a budete tam muset prostě si vystát nějakou tu dobu a je to zhruba na půl hodiny ve všech směrech.
1: Tak to jsou méně příjemné informace, doufajme, že vám to zpříjemníme informacemi, které se týkají počasí. Dnes dostáhneme takového toho krásného babího léta, protože teploty budou atakovat 23. Pojďme si to užít, protože už to nebude trvat dlouho. Teď po ránu...
0: Už to nebude trvat dlouho a teploty budou pod nulou.
1: Ano, přesně tak. Teď po ránu jsou trošičku nižší, ale všechno by během nemělo být v pořádku a my věřím, že v pořádku budou i ty příjezdové komunikace, ať už je to Praha, nebo třeba i Brno, kde to také není jednoduché.
0: Tak všechno sledujeme, všechno vám budeme říkat i v průběhu dnešního rána a dopoledne ve vysílání Country Rádia. Za chvilku už
1: Ano, ano, tak Kačka zpívat nebude, já taky ne, někdo z vás, pokud
0: možná
1: se vám...
0: Jo.
1: Pokud se k nám dovolá na telefon 210 323 333, tak má otevřené dveře k tomu, aby nám ukázal jeho pěvecké umění a získal tak od nás třeba triko Country Rádia.
0: Ano, k 35 letům, tak tohle je ve hře, tak doufáme, že zavoláte vy, milí zpěváci, které jsme ještě neslyšeli.
1: Ano, těšíme se na vás. Teď už jdeme na muziku.

0: Here we come a letter number 29 in. What are you going to get for him? I'm a 25 to get 30 now. Five, we're going to pop another $40 on the make it a 40 now. Five, we're going to buy me a five. Yes, five now. $60 on the will to give me 60 now. Five, we're going to buy another.
1: Dospíváš to?
2: Tak mohli jsme dát, viď, toho Leroye Van Dijka, co teďka znamená. To
3: měl jsem, mě by se zamotal jazyk. Teda.
2: Ne, ale počkej, ale to bychom mohli zkusit někdy, prostě dát takhle tu zahraniční muziku, viď.
3: Jo, jo.
2: Co to je?
3: To už je telefon, Květuška by měla být na druhém konci, zdravíme vás.
4: No, to bych se nechytala vůbec.
3: Jo,
2: tak, Květo, stumte si prosím rádejko, jo, ať se tam hromadně neslyšíme.
4: Aha, rádejko, jo? Určitě. Já si zdravím z Matina, že to je...
2: Poslouchejte nás jenom ze sluchátka. Jo, aha, vůbec ne z rádia.
4: Já
2: jsem z rádia jste
4: nikdy nespívala, protože tak, to není moje.
2: To je super. No, tak to uvidíme. To teprve uvidíme, to nechte na posouzení nás. Jo? My budeme zvědaví, jestli se vám to dneska povede. A, tak uvidíme. Takže ještě jste nikdy nespívala, i bude to vaše premiéra.
4: Jenom dešníkovala.
2: Jo, no, tak vidíte. No tak podívejte se. Teď to všichni uslyší a můžou ohodnotit, jestli vám to jde, anebo vám to nejde. A hlavně, jestli písničku, jejíž ukázku vám teď pustíme, budete znát.
3: Ale my vám věříme. Ano. Tak, tady je ukázka. Připravte se, jdeme na to.

0: pomoci, tomu vášení srdci hárá.
1: Tomu není pomoci. Tak, museli jsme se přidat, jsme taky chtěli být u toho táboráku.
2: Ne, počkejte, ale vy jste řekla, že neumíte zpívat a pak jste byla k nezastavení. Jako co?
0: Oni mi říkají, že mám zpívat jině v případě sebeobrany.
1: No tak asi to bylo teď nutné. Teď ano. Asi bylo nutné se bránit. No ale vyhrál jste od nás tričko k 35 letům Country Rádia, tak moc gratulujeme, díky za zpěv. A dáme si teď originální verzi od Jitky Vrbové.
0: Já vám děkuji. Děkuji. Mějte, pěkný den.
2: Mějte se moc krásně, pěkný den a zůstaňte nám na lince. Teď si dáme Jitku Vrbovou a Niagáru pěkně od začátku až do konce. A nejenom vy, ale i naši posluchači si můžou prospívat stejně jako já s Kačkou. Teskně hučí.
1: My si zapálíme ten ohýnek, Vládě vezme kytáru a jdeme na to.
2: Tak šup.

0: Petr Spálený, pak je krásná písnička, krátce před 9. hodinou, pořád ještě raní.
1: Tak až bude 9, tak tady budou zprávy na Country Radio a po 9 začne co?
0: Úterý v tandemu.
1: No, úterý v tandemu. Takže si dáme jednu zahraniční a jednu českou. Ta zahraniční, ta bude originální verze té české. Čím začneme, bude to Kris Kristofferson a Michal Tučný. Tak uvidíme, zdali pak dokážete posoudit tyhle ty dvě verze.
0: Tak to už necháme na vás, ale ještě předtím, avizované zprávy.
1: Kucky.
0: Ano, bucky.
2: Country počasí.
3: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme doslova na koloběžkách. Policisté upozorňují, že rodiče často kupují dětem elektrokoloběžky, na které musí mít řidičské oprávnění. Je nutné pro zařízení, které mají konstrukční rychlost nad 25 km v hodině a výkon větší než 250 W. Děti navíc jezdí často nebezpečně, třeba i bez helmy, porušují pravidla a ohrožují chodce. Na základních školách už proto probíhají preventivní akce. Škodovka má novinku. Škoda Auto začala nabízet svůj první model s plně hybridním pohonem bez externího dobíjení. Hybridní Octavii dodá prvním zákazníkům letos v prosinci. Dosud měla automobilka v nabídce hlavně vozy s externím dobíjením, takzvané plug-in hybridy nebo mild hybridy. Děčínský dopravní podnik zahájil provoz 21 nových elektrobusů. 18 z nich je 12-metrových, zbylé 3 jsou velkokapacitní kloubové 18-metrové. Elektrobusy doplňuje 11 dobíjecích stanic. Děčínský primátor Jiří Anděl přiblížil, jak se vozy osvědčily ve zkušebním provozu.
2: Pokud jde o tyhle ty elektrobusy, tak já jsem moc rád, že tady jsou. Máme po zkušebním provozu, který probíhal několik týdnů, postupně tak, jak nabíhaly ty autobusy, tak máme jenom příznivé ohlasy od cestujících. Já když jsem se v tom autobuse svezl poprvé, tak jsem měl až obavy, že budou reklamace kvůli rychlé akceleraci, jo. Ale šoféři se s tím naučili jezdit tak, aby se rozjížděli sice rychle, ale šetrně pro cestující.
1: Tip na výlet má pro nás kolega Luděk Savana Urbánek.
3: Nové možnosti, kam na výlet, přibyly během léta na Valašsku. V Jablunce, v Setíně a mezi Pustevnami a Kněhyní vznikly naučné stezky, které spojují procházku s poznáváním místní historie a příběhů. Trasy mají různou délku i náročnost, od 6-kilometrového okruhu po dětskou hledačku s úkoly. Luděk Savana Urbánek, Valašské Meziříčí.
0: Sport.
1: Dnes pokračuje hokejová Liga mistrů. Utkání českých týmů sleduje náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: V akci dnes budou dva české týmy, Plzeň a Liberec. Indiáni doma od 17.30 přivítají švédskou Skellefteå a švédského soupeře má i Liberec. Bílí tygři hrají od 18 hodin doma s Frölundou.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Úterý v tandemu. Jako každé první úterý v měsíci ve znamení slavných country hitů a jejich českých verzí.

0: Kris Kristofferson, ano, tak to byla originální verze. A tu coverovou se před malou chvilinkou postaral Michal Tučný a s Fešáky. Sundays hodin závaží, název té
1: tak
0: české
1: verze. Která písnička se líbila víc tobě? A buď upřímný.
0: Mně se líbily obě, protože...
1: Ne, buď upřímný, dobře. Jedna nebo druhá.
0: Tak,
1: jde o život, teď si musíš vybrat, Vladimíre.
0: Mně se líbil Michal Tučný.
1: To by se líbil Michal Tučný. No vidíš, já musím teda říct, že Kris Kristofferson mě baví vždycky moc.
0: Ano,
1: jako.
0: To v každém případě.
1: A to si myslím, že jako ten originál, jo? Jako,
0: tak originál,
1: jako vofous lepší,
0: originál je vždycky originál, ale já jsem se z toho snažil diplomaticky vyhnout, že obě verze mají něco do sebe. Originál je prostě vždycky originál, ale
1: že
0: ta česká...
1: Že jsi pořád takový správně, jak musíš se prostě umět rozhodnout.
0: To je u mě těžké, ale ta česká verze zase je podstatná a velmi výhodná v tom, že si tu píseň můžeme zaspívat a rozumíme tomu.
1: Ty jsi mi vždycky za každou cenu na všechny hodnej.
0: No, já to tak mám.
1: No, tak jdeme dál. A teď už nebudeme hodní, nebo Vladimír taky nebude. Prostě vám řekneme, ať si vyberete vy sami, která verze se vám líbí více, anebo si nevybírejte, jenom poslouchejte Rangers a originální verze písně Škatule od The Seekers.
0: Ano, tak je to na vás a hlavně se dobře bavte a věříme, že obě dvě verze vám udělají v 9 hodin a 11 minut velkou radost.
1: No, v této hodině taky ranní otazník, tak za chvilku jedna zásadní otázka pro dnešní den.
0: Hezký poslech.

0: Instagramu, tam se spíše dávají nějaké jako pěkné fotografie a tam to všichni lajkují a říkají, jak to pěkně vyfotil, nebo jak to pěkně upravil a jak tam pěkně vypadá. Přitom člověk tak vlastně jakoby v reálu nevypadá. Všichni se tam děláme trochu lepšími, než jsme, a je to prostě taková, jako řekněme, že výstavní síň, je to taková výstavka. No tak Instagram slaví 19 let a my se nejenom o Instagramu budeme dneska bavit v rámci ranního otazníku. My se totiž budeme bavit obecně o sociálních sítích.
1: No a sociální sítě jsou samozřejmě v poslední době nebo v mnoha letech nazad tomu velkým...
0: Asi tak 30 let zpátky.
1: Ano, takovým jako velkým fenoménem a spousta z nás tomu fenoménu prostě podlehla. Ale jsou mezi námi i tací, kteří si říkají, ne, já to vůbec na nic nepotřebuju a nebudu to samozřejmě řešit, mně stačí telefon pouze třeba k tomu, abych se dovolal nebo poslal nějakou zprávu. Jak jste na tom vy, tak to by nás třeba mohlo zajímat.
0: No, nás by zajímalo, k čemu nejčastěji využíváte sociální sítě. Protože předpokládáme, že je využíváte, tak jestli jste třeba přáteli, kamarády na Facebooku nebo na Instagramu Country Rádia, nebo jestli rádi přispíváte do našich anket, nebo jestli ty sociální sítě máte jen tak, abyste byli třeba v nějakém bližším kontaktu se svými kamarády, kteří bydlí třeba daleko.
1: Tak k čemu využíváte, pak když je využíváte, nebo chcete-li používáte sociální sítě? To je téma dnešního ranního otazníku.
0: No a odpovídat můžete skrze třeba sociální sítě Country Rádia, ideálně ano. Facebooku.
1: Tak teď už si dáme muziku. Nejprve Schovanky a pak už trio Dolly Parton, Emmylou Harris a Linda Ronstadt.
0: Hezký poslech.

0: S Country rádiem na cestách.
1: 9 hodin, 31 minut a máme tu dopravu. Začínáme nehodou, která se stala na D1, je to exit 357 u Nové Vsi. Další dopravní nehoda, tak ta je v ulici Bohdalecké, což je pro změnu Praha 10. No a havarovalo se také na Praze 9 na Novovysočanské. D11 nám hlásí problém, což je 1,80 km ve směru na Prahu. No a ještě D1, 16,5 km opět ve směru na Prahu, tady se u Kunic havarovalo. Tak ať jdete kamkoliv, přejeme vám šťastnou cestu s Country rádiem. Hezký den.
2: Country rádio.
3: Tempské tamtamy na Country rádiu.
4: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 6. října se vydáme napříč hudební cestou jednoho z nejslavnějších českých písničkářů Honzy Nedvěda.
3: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Dneska se bavíme o sociálních sítích a sociální sítě, to víme, to je ano. Facebook, Instagram, TikTok třeba. Myslím si, že ale nejvíc jako asi vy, naši posluchači, využíváte Facebook pokud.
2: Přesně, ano, pokud používáte. Samozřejmě je to 19 let, co Instagram vešel mezi nás, kteří si rádi prohlížíme nějaké obrázky nebo nějaké fotky, videa a podobně, protože ten je víceméně určen právě k tomu prohlížení. A bývají tam občas velmi zajímavé věci. Otázkou je, zdali se tomu chceme podrobit, podřídit a jestli ty sociální sítě, ať už je to Instagram, Facebook nebo TikTok, prostě využíváme.
1: TikTok. Tak Vladimír, prosím tě, jak dlouho ty máš Instagram? Pochlup se nám.
2: 25 let.
1: Neříkej.
2: Já mám asi 2 roky.
1: Dva roky. No, já myslím, že tak půl roku ho má Vladimír. Vladimír tam podle mě nemá ani jednu fotografii.
2: Já to tam nedávám, protože nechci, aby mě někdo viděl.
1: No tak samozřejmě, a Facebook?
2: Facebook, ten užívám drahně let, jako, ale selektuju si tam.
1: A taky tam nic nedáváš?
2: Ne.
1: Vladimír je takový ten, o kterém nevíte vlastně nic, ale myslím si, že spousta lidí využívá tyhle sociální sítě, mm-hmm, zejména proto, aby tam dávali věci, jako, která se někde baví, kam chodí, ano, jaké mají rádi věci, jaké mají rádi, jakou mají rádi muziku a tak podobně. Tak jejich přátelé potom to můžou sledovat a říkat si, je, podívej se, Franta, hele, kde byl, tam jsme mohli jet taky a tak podobně. Tak k tomu si myslím, že ty sociální sítě slouží a to je fajn.
2: Určitě, tak samozřejmě někdo na ně může mít negativní názor, někdo pozitivní, ale jakmile si s nimi člověk samozřejmě někdy už s přátelí nebo setká, tak je začne využívat. Otázkou je, zdali tomu podlehne zcela 100% a je to takový ten užírač, nebo chcete-li kradač času, anebo jestli to bere střídně stejně jako já, nebo jestli tam prezentuje, nebo se jenom kouká na to, co kde.
1: Nebo čte titulky třeba.
2: Nebo čte jenom titulky, což je můj příklad. Ano, protože kolikrát tam jsou věci, které jsou méně zajímavé, ale zase to může zajímat někoho jiného. Takže k čemu nejčastěji používáte sociální sítě, téma dnešního ranního otazníku.
1: Tak napsal nám Pavel, většinou na reakce jiných síťařů, málo kdy tam sám něco vložím. Ano, tak to, to je samozřejmě jasná věc, tam bude třeba nějaký článek a teď k tomu prostě spoustu lidí píše různé názory a teď je hodně lidí jakoby nediskutuje, ale jenom vlastně čte a říká si, jo, jaký na to mají vlastně obecně lidé názor.
2: To jsou věci, které zajímají třeba mě. Tam je ať už jakékoliv téma a když to téma je pro mě nějakým způsobem zajímavé, tak se do toho samozřejmě nějakým způsobem implantuju a samozřejmě, ale neodpovídám.
1: Mm-hmm. Lenka napsala, ráda bych chtěla reagovat a komentovat to, co se mi líbí, převážně jenom na Facebooku, mějte se krásně, opatrujte se.
2: Napsala nám třeba Jarda, ahoj Kačko a Vláďo, můj názor na sociální sítě se do značné míry shoduje s názorem otce z písničky Frikulín. Facebook používám výhradně k tomu, že se podívám na fotky, které tam pověsil někdo z potomků. Na ostatních sítích si sice zřídím účet, ale jen abych se podíval, jak to vypadá a funguje, zase to smazal. Myslím si, že dokážu se zabavit podstatně smysluplněji než sledováním příspěvků a počtu lajků právě na zmíněných sociálních sítích. Váš věrný posluchač Jarda.
1: Někdy je to ale zábava, někdy člověk tam úplně jako fakt jako utratí tady spoustu času, ale tak zase jako je to jistá forma zábavy. Já myslím, že když jsme byli my malí, tak nám zase zakazovali televizi, rozumíš? No. Teď se zakazují sociální sítě, vždycky je nějaký jakoby fenomén, který prostě nějakou skupinu lidí prostě nějakým způsobem ovládne.
2: Já bych tady měl, když dovolíš, vítězný příspěvek, ten se mi líbí hodně, protože ty sociální sítě nemusí vždycky sloužit právě jenom k takovému tomu zamáčknutí toho času, ale třeba ten je krátký. Napsal nám Karel, já jsem se seznámil díky sociálním sítím se svou manželkou, se kterou jsem šťastný již 2 roky.
1: No vidíš, i takhle to může fungovat jako seznamka, proč ne?
2: Tak se nám ozvěte, teď už Vítek Tučný a Henky Snow, což bude pěkně v originále.
1: No, tak hezký poslech. Modrý nebe.

0: Shadows a její Jessica. Čas 9 hodin, téměř 7:50 minut. My vám přejeme ještě jednou v tuto chvíli krásné dopoledne.
1: Krásné úterní dopoledne 6. října. Teď už si vás přebírá Milan Schmidt. Užijte si s ním krásný den. Nezapomeňte, bude dneska opravdu krásný. Mm-hmm.
0: Tak si to užijte a zítra úterem 6. se na vás opět těšíme. Kačka a Vláďa.
1: Ahoj.
2: Country počasí.
3: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme jednou poměrně důležitou informací, která se týká důchodů. Lidé, kteří v listopadu nebo prosinci splní podmínky pro penzi, si polepší, když odchod z práce o pár týdnů odloží. Pokud počkají na nový rok, budou pak každý měsíc dostávat o několik set korun více, než kdyby přestali pracovat už letos. U vysokých příjmů může být rozdíl poměrně velký. Na dálnici D3 mezi Českými Budějovicemi a Planou nad Lužnicí na Táborsku můžeme dál jezdit rychlostí 150 km za hodinu. Zkušební provoz na úseku, kde je běžně povolená rychlost 130 km za hodinu, už měl podle původních plánů skončit. Ministerstvo dopravy zkušební provoz ale prodloužilo. Odkoupení horské chaty Ještětka v Liberci zvažuje vedení Libereckého kraje. Penzion kraj letos na jaře koupil za 185 milionů od českých radiokomunikací. Teď je v nabídce realitních makléřů. Vlastníci chtějí za chatu 30 milionů korun. Hejtman Martin Půta k tomu doplnil.
2: Oslovili jsme vlastníka s tím, že bychom měli zájem jednat o odkoupení toho objektu. I vzhledem k tomu, že to vlastně je objekt, který může být zázemí pro horský hotel ještě v celé řadě věcí, třeba v oblasti vytápění, nebo pokud bychom chtěli nějakou expozici o Ještědu, architektuře, tak v samotné budově horského hotelu vysílače Ještěd na to prostě není místo, kdežto dole na parkovišti před posledním výstupem, kde se můžou turisti nadechnout, podívat se na expozici a potom vyrazit pěšky k vrcholu, tak to může být ideální.
1: V Kroměříži mají novou brožuru. K čemu je dobrá, to ví kolega Savana.
3: Město Kroměříž vydalo brožuru s názvem Na koho se obrátit v obtížných situacích. Jejímž cílem je podpořit občany při řešení složitých životních situací. Obyvatelé v ní najdou informace o tom, na koho se obrátit v případě akutních i dlouhodobých problémů, nebo kam zatelefonovat, když se stane v domě nějaká porucha. Luděk Savana, Urbánek, Kroměříž.
0: Sport.
1: České fotbalisty čeká večer další zápas v Lize národů. Sledovat ho bude i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Od 20 hodin a 45 minut se čeští fotbalisté představí v Anglii a v Lize národů budou chtít získat první body. Všechny tři dosavadní zápasy Češi prohráli, naposledy v sobotu ve Španělsku 1-3. To Anglie se na utkání naladila vysokým vítězstvím 7-0 v Chorvatsku.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Úterý v tandemu. Jako každé první úterý v měsíci ve znamení slavných country hitů a jejich českých verzí.

10. hodině vám krásné úterní dopoledne přeje Milan Šmid, je tady úterý v Tandemu a dnes jedeme covery a originály, takže máte možnost v průběhu většiny dne poslouchat tedy a porovnávat a navíc také zkusit svoje štěstí v soutěži o certifikát Fachmana Country Rádia. V této hodině ne, čeká nás kukátko Country Rádia, které bude vlakové, čeká nás také tulácká stezka, takže příjemný poslech a pojďme si užívat úterý s datem 6. října.

0: know you know that I never thought it would come to this.
1: You tell me it's over and done.
0: I really thought that I loved you, and you know that.
1: You say that you've had all your fun.
0: And you just got to believe me. I never meant to hurt you.
1: But I can't believe.
0: This is the hardest thing that I've ever had to do. And it hurts me
1: as
0: too.
1: Soon as I hang up the phone.
0: Yeah, I'll be gone.
1: As soon as I hang up the phone.
2: Kukátkem Country Rádia.
3: Také tento týden budu mít v Kukátku pozvánku pro všechny, kteří rádi chodí na pochody s Klubem českých turistů. I tentokrát je na telefonu Petr Teringl z Prahy. Petře, zdravím, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Kam nás pozvete tento týden?
4: Pochod, který se chystá na čtvrtek 8. října, potěší všechny milovníky vlaků a nádraží. Jmenuje se Tajemství nádraží Bubny a Bubeneč, startuje mezi 4. a 6. u metra Vltavská. Vede přes vyhlídkovou plošinu u nádraží Bubny a přes Královskou oboru, tam je asi nejhezčí pražský železniční tunel, a přes zrušené nádraží Bubeneč. Cíl pochodu potom je v restauraci Na pískách v Podbabě.
3: Takže pozvánka pro všechny, kteří milují vlaky. Zopakujte prosím ještě jednou, kde máme být?
4: Pochod Tajemství nádraží Bubny a Bubeneč ve čtvrtek 4. října, start mezi 4. a 6. u metra Vltavská.
3: Petře, děkujeme za pozvánku, mějte se krásně a za týden naslyšenou.
4: Mějte se, díky, naschle.

Vytrh se jim tulák a i s hrncem skočil do tůně. Živý ho nikdy mě nenachytáš, prý jeho duch tam zpívá, když je noc a úplněk.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Máme 10 hodin 27 minut, je tu pár dopravních informací, nejsou nějak pozbudivé, musím říci, například na trati 114 Postoloprty Litoměřice Horní nádraží v úseku Postoloprty Louny se řeší následky srážky vlaku s osobou, to je vždycky tragická událost a je zavedena tedy náhradní autobusová doprava mezi stanicemi Louny, Postoloprty a obráceným směrem. Na dálnicích také není klid, D8, 21. kilometr ve směru na Prahu hlásí dopravní nehodu, Štěrboholská spojka v oblasti Prahy 14, konkrétně tedy směrem k jižní spojce u nájezdu z ulice Národních hrdinů jsou sobě dvě osobní a jedno nákladní vozidlo. Máme tady zprávu i z D8 z 19. kilometru ve směru na Prahu. Tady je havárie a sice dvou osobních aut a pak je tu ještě zpráva z D1. Směr Praha, sjezd exit 12, došlo tam k dopravní nehodě a sice dvě osobní auta jsou v sobě. Takže bourá se dost, koukejte před sebe a přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Radio.
2: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Takhle to hrálo Greenhornům na Portě v roce 1967. A večer po koncertě jsem se potkal s drsnou Mary. Brali jsme se na jaře 1970. To zrovna u Pantonu vyšly písně amerického západu.
3: Když v Laredu tenkrát jsem ulicí brouzal.
0: A rok na to vydali svoje první album Kamarádi táborových ohňů. A nám se narodil Vašík.
4: Zas to zrádný banjo.
0: Na jaře 1978 už z drsný Mary byla soudružka Marie. A na koncert Johnnyho Cashe ve sportovní hale jsem šel zase sám. Ale to už je jiný příběh. Ten si s Country rádiem projedu příště.
5: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
6: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
5: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
6: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
5: Aha, takže probouzeného, ne?
6: No, vždyť to říkám.
5: Aha.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Srdečně zdravím nejen všechny tuláky a tulačky, ale i ostatní posluchače. Dnešní tip na výlet bude do Mrákotína na Jihlavsku, kde se podíváme do muzea kamenictví. Tradice lámání kamene se v Mrákotíně dědila po generace a muzeum pak tuto dlouhodobou tradici připomíná. Výstava začíná historií Mrákotína, pokračuje historií kamenictví, věnuje se i významným rodákům a jednotlivým lomům, které u Mrákotína byly nebo ještě stále jsou. Součástí výstavy jsou i některé zajímavé výrobky z kamene a současné i dobové fotografie, kterých je více než 150. Můžete si tam prohlédnout vše, co místní kameníci potřebovali ke své práci, kde a jak svou práci prováděli a co jejich dovedné ruce vytesali. Uvidíte tam strojní a ruční nářadí pro opracování kamene, pomůcky geologů či potřeby střelmistrů pro odstřel kamene. Opravdickou raritou jsou zaprášené kamenické boty, fotografie a dokumenty místních kameníků či kalendář, který jim visel v dílně. Další velkou atrakcí je autentický přístřešek se šontem, ve kterém kameníci za každého počasí dlouhé hodiny zpracovávali místní kámen. Pod ním spatříte i rozpracované výrobky, ochranné pomůcky či nádoby, ve kterých si kameníci nosili oběd nebo pivo na uhašení žízně. Mrákotínská žula a práce kameníků jsou dokonce i na Pražském hradě. Za první republiky totiž mrákotínští kameníci dostali opravdu nevídanou zakázku. Vyrobit monolit pro Pražský hrad. Kameníci tehdy vylomili monolit žuly dlouhý 20 metrů, ten se ale při transportu zlomil. Museli proto vylomit druhý, o něco nižší. Ten už do Prahy dorazil v pořádku. Architekt Josef Plečník ho pak umístil na třetím nádvoří Pražského hradu. Další podrobnosti o muzeu kamenictví v Mrákotíně hledejte například na webu krajpodjavořicí.cz. Kdyby vás čirou náhodou napadl nějaký pěkný tip na toulání, tak mi ho pošlete na e-mail tulák@countryradio.cz. Mějte se báječně. Loučí se Vít Pěkný.

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pámbu a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest. Zamává na mě a já dávno vím. Ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skal.

místo toho dělám troškaře. Divnýmu pasažeru bez tváře v tom obrátil hlavu a já ztratil dech. Já cítil, jak na mě dýchl druhý břeh. Měsíc roztříkl svou vlastní.

se nedal, stopař byl ten tam. Já dál pádil dálnicí, co víc než znám. A věděl jsem, že mi zbývá jen pár chvil. Ke třem skalám bylo to tak 9 mil.

0: Antri počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Budeme slavit. Skupina Rekonvalescence přijímá gratulace ve čtvrtek 8. října od 19.30 v hudebním klubu Riko v ulici Pod Hájkem na Praze 8. V příjemných prostorách bývalého Rikatáda si pro vás oslavenci připravili koncert 45 let v Rekonvalescenci. Největším dárkem ovšem bude, když přijdete s dobrou náladou. První koncert pořadu Ražické struny, na kterém zahraje kapela Obejváci a jako hlavní host vystoupí Víťa Troníček z kapely Marien, se koná 9. října na obecním sále v Ražicích. Říjnový večer bude patřit těm, kteří vědí, že hudba může mít mnoho podob a rozměrů. Alice a Jiří Haladovi, hudebníci a pedagogové, pevně spjatí s jihočeskou hudební scénou, propojí v komorním duu klavír a saxofon. Tvorba Kuby Slavíčka vychází z tremských kořenů, ale přirozeně se přibližuje folku a folkroku, aniž by ztrácela tremského ducha. Šestičlenná kapela Plezír z Humpolce pak nabídne citlivé propojení šanzonu, folku, jazzu a latinskoamerických rytmů. V jejím repertoáru zaznívají především písně Hany Hegerové, Zuzany Navarové a Lenky Nové. To vše v divadle U kapličky v Českých Budějovicích v pátek 9. října od 19 hodin. A skupina Folk Team hraje v Zelenáčově šopě v neděli 11. října od 19 hodin ve Zlíně. Bude se křtít album Na konci světa. Zazní osvědčené hity i nové písně a kmotrem alba bude Karel Markitán. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.
0: Country Rádio. Úterý v tandemu. Jako každé první úterý v měsíci ve znamení slavných country hitů a jejich českých verzí. Country.

11 hodin a 7 minut, posloucháte Country Radio, úterý v tandemu. Bylo to řečeno mnohokrát, ale myslím, že to můžeme stále opakovat, že jedním z hlavních jaksi kladů toho dnešního dne nebo tohoto typu pořadu je ten, že slýcháme písně, které normálně běžně neslýcháme. Nejde tak ani o to srovnávání, konec konců kvalitu českých cover verzí známe, ale je právě to o tom, že si poslechneme i třeba originály a předlohy, které opravdu zní málo kdy. A já se opět těším na to, že jich bude několik i v této hodině, ale pozor, také můžeme vyzkoušet vaše znalosti v oboru country, protože, jak už jsem dnes jednou naznačil, country fachman, tedy takový ten diplom pro ty, kteří vědí, o čem naše muzika je, je připraven a dá se říci, že už v této hodině budete mít jednu z těch možností. Takže kdo rád soutěží a kdo by chtěl získat tohleto osvědčení o tom, že rozumí tomu, co poslouchá, tak ať nikam neodchází, protože na čísle 210 323 333 už za chvilku bude možnost. No a z té muziky, o které jsem hovořil, no tak určitě stojí za zmínku Hank Snow, toho si poslechneme, Marty Robbins, Dina Carter, Gordon Lightfoot a z těch českých potom třeba Han Horecká s Tomášem Linkou, nebo Jindra Šťáhlavský, nebo Ladislav Vodička. Zkrátka dobře, krásná muzika připravena i na poslední dopolední hodinku, takže pojďme, tady je Hana Horecká a Tomáš Linka, jejich slavný peklo a vy se pomalu připravte na soutěž, protože ta bude už velmi brzo následovat.

0: Country Fachman.
1: Tak soutěž je tady, znělka Country Fachman ji odstartovala. Ti, kteří poslouchají pravidelně, tak ví, o co jde. Pokud posloucháte náhodně nebo jste novými posluchači Country Rádia, tak jenom v krátkosti řeknu, že vám pustíme písničku originální nebo zahraniční, kterou bude zpívat Leon Ashley. A vy byste měli říci, kdo ji u nás zpívá česky. Samozřejmě hovoříme o nějaké té country verzi, nikoli o nějaké popové či rockové nebo dokonce metalové verzi. Mluvíme o country verzi, takže pokud by vás nějakým způsobem padlo, kdo tu píseň zpívá, tak můžete zkusit svoje štěstí na 210 323 333. Výhodou této soutěže je, že nepotřebujeme znát přímo název písničky, ale chceme znát jméno interpreta. Nevýhodou je, že dáváme jen jeden jediný pokus a pokud je ten, kdo se dovolá jako první uhádne, pokračuje se dál. Tak pojďme si zasoutěžit. Připraveny jsou certifikáty pro toho, kdo bude úspěšný. Leon Ashley.

0: Gantry Fachmann.
1: Takže to zněla předloha a teď budeme nějakým způsobem zkoušet říci, kdo zpívá tu českou verzi, a já si myslím, že by to neměl být žádný problém. Ta melodie je tak často hraná v country rádiu, že to bude asi jenom otázka okamžiku, kdy se někdo dovolá, a už se to tak děje. Já vám přeji dobrý den, tady je Milan, country rádio. Halo, halo, slyšíme se?
2: No, ahoj Milane, tady Petr, Jižní Čechy a Brychtice, zdravím tě.
1: Jo, ahoj Petře, taky tě zdravím.
2: Ale já si myslím, že to byl Michal Tučný Osada u Tříklád.
1: Myslíš si, že to byl Michal Tučný Osada u Tříklád? Člověče, není to správná odpověď. Musím tě zklamat, není to tak. Ta píseň vlastně v tom originále se jmenovala Laura, a v tom, nebo Lore správně, a v tom českém jazyce se jmenuje také Lore a zpívá Jindra Šťáhlavský.
2: Tak já opět, že mi to třeba tu osadu.
1: No hele, nedá se jí dělat, někde to člověku něco připomene, jasný. Hele, soutěžíme dál a dál, tentokrát to nevyšlo, já ti ale děkuju za účast a statečnost, měj se hezky, zdravím na jich a posíláme důkaz, jo? Měj se, ahoj, ahoj.
2: Ahoj, taky.
1: Takže jak jsem říkal, zpívá tu píseň u nás Jindra Šťáhlavský, jmenuje se Lore a já vám ji teď posílám skutečně jako důkaz.
0: Country Fachmann.

0: vím, už je to dávno. Lol, co já ti chtěl vše dát. Však vítr ten čas nenávratně odvál. A já měl bych se už všemu smát. Místo toho slzy v očích mám. Hledám něco, co snad nepoznám. Teď ve vzpomínkách tiše se jen vracím. Tak vědět, kam jsi šla a kde jsi teď. Tak vědět, kam jsi šla, to místo najít. I svýho koně za tu zprávu dám. Já marně čekám den, až budu zachráněn. Tak vědět, kam jsi šla a kde jsi teď. Lor, teď když se k tobě blížím. Lor, já divnej pocit mám. Za chvíle dojdu k vám, k tvým dveřím. A pak budu s tebou chvíli sám. Lor, ty moje slzy setřeš. A nebudeš se vůbec na nic ptát. Vždyť jenom úsměv tvůj mi dávno už všechno prominul. Tak já už teďkon vím, proč to bylo a proč já jsem se k tobě vrátil zpět. Vždyť štěstí s tebou, Lor, nemohlo vzít pár let. Tak já vím, kam jsi šla a kde jsi teď. Tak já už vím, kam jsi šla a kde jsi teď. Tak já už vím, kam jsi šla a kde jsi teď.
1: Úterý v tandemu. Dneska ve znamení českých verzí slavných country hitů a jejich originálů.

Marš je úpa, ohřed je kamenice, malé labe, střední labe, velké labe, ostravice, loučka, střela je malý, nuaj, moravice, hornát, hnilec, beronka, mžela, torice, váh, úh, žiletavka, jevišovka, stará.

0: places you haven't been.
1: I've been everywhere.
2: S Country rádiem na cestách.
3: Pojďme se podívat zase na pár dopravních informací. Máme tady zprávu z trati 221 a 232 Praha hlavní nádraží Benešov u Prahy, respektive Praha hlavní nádraží Milovice. Je tam nějaká změna v řazení vozidla. Vybrané vlaky budou mít sníženou kapacitu míst, což je asi poměrně nepříjemná záležitost, pokud jste zvyklí cestovat těmito vlaky v pohodlí, ale pochopitelně je potřeba zjistit, kterých vlaků se to týká, je jich celá řada, takže sledujte pokyny dopravce. A když jsme na těch kolejích, tak pro vás koukám ještě také na zprávy z trati 320, kde už jsme včera hovořili o tom, že Ostrava Bohumín Čadca Žilina Košice řeší nepravidelnosti v dopravě, zpoždění vlaku 20 až 40 minut a některé vlaky odřeknuty jsou také v úseku Žilina Čadca. Takže i tady sledujte pokyny dopravce. Pokud se podívám teď pro vás na dálnice, tak dálnice momentálně hlásí z D8 20,5 km ve směru na Prahu dopravní nehodu, to je aktuální. Aktuální je D1 na 210. km ve směru na Ostravu, také nehoda, tvoří se tam kolona vozidel, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, právě teď probíhá vyšetřování nehody, tak tady se připravte také na větší zdržení. Jinak další dopravní nehody aktuálně asi nevidím, ale jsou další momenty, které vás mohou trochu zdržet. Jednak je to tedy uzavírka na D1, nájezd exit 196 ze směru na Ostravu, práce na silnici tam uzavřeli výjezd z dálnice, je tam objížďka a velmi, velmi hustá doprava. Pak máme jedno takové místo také na D5, a sice je to místo, kde se opravuje momentálně, a to mezi 110. a 100. kilometrem ve směru na Prahu i v protisměru. Další místo, které by pro vás mohlo být také zdržením, je na 136. kilometru, respektive exit 136 ve směru na Prahu, dálnice D5. Šťastnou cestu!
0: Country Radio.
2: Tempské tamtamy na Country Radio.
4: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 6. října se vydáme napříč hudební cestou jednoho z nejslavnějších českých písničkářů Honzy Nedvěda.
2: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon in all your splendor, no only my heart. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif u Šlíně, prlku poláhlý vztah.
2: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
6: Peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
2: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Radio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
0: Country Radio.
2: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
0: Country Radio.

0: Dina Carter, Strawberry Wine. Posloucháme covery a originály. Je třeba si říci, že některé covery se trošičku liší od těch originálních předloh a leckdy je to dobře, když tam třeba ten interpret dá trošku svého výrazu. Jindy jsou zase velmi podobné a vydařené a vystihnou přesně náladu originálu. A to bych řekl, že je přesně případ písně Borůvková oproti písně Strawberry Wine. Myslím, že tyhle ty písničky spolu opravdu hodně korespondují a Šárka Resková i Dina Carter asi ucítili tu skladbu obdobně. To je tedy můj názor, alespoň já z toho mám tenhle ten pocit. Takže jsem si to rád poslechl. Možná, že něco podobného by se dalo říct třeba o další dvojici písní, kde nás čeká František Nedvěd a Gordon Lightfoot, ale než si pustíme závěrečnou dvojici dnešního dopoledne, tak pro vás mám také pozvánku na zítřejší ráno. Nebudu vás zvát já samozřejmě, ale mí ranní kolegové, a je to pozvánka na vysílání, které můžete poslouchat každý den, každý všední den mezi 6. a 10. tedy na ranní show, kterou pro vás připravují Kačka a Láďa.
1: A protože zítra je první středa v měsíci, znamená to, že naším hostem v ranní vysílání bude inženýr Vlastimil Šimelář. Co na podzim se zahradou? Čemu se aktuálně věnovat? A třeba jak na nedozrálá rajská jablíčka? To bude tématem našeho velmi odborného povídání. A pokud máte již teď nějaké dotazy, můžete nám je sdělit třeba prostřednictvím sociálních sítí. Tak zítra ve vysílání se na vás těší Kačka a Vláďa a vzácný host, inženýr Vlastimil Šindelář. Ahoj, úderem 6. raní.
2: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Tak to byla poslední písnička dnešního dopoledne, Sundown a Gordon Lightfoot, před námi 12. a přijde velmi rychle, protože jsme malinko přetáhli, takže já nebudu dlouho zdržovat, poslechněte si předpověď počasí, další zprávy a jdeme rychle na polední menu, kde nás čeká další soutěž, tentokrát ovšem, a to vy dobře víte, ne o certifikát Fachmann Country Rádia, ale o krásné tričko z limitované edice.
1: Country počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, k večeru bude přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zemědělci za sebou mají silně prodělečnou sezonu. Kvůli suchému počasí se snížila úroda skoro všech druhů zeleniny, zatímco cena pohonných hmot se téměř zdvojnásobila. Ministerstvo zemědělství slíbilo kompenzace ve výši 3,5 miliardy korun. To ale podle zemědělců nebude stačit. Na svolávací akci koncernu Volkswagen bude muset v Česku kvůli možným problémům s řízením zhruba 200 tisíc aut. Podle odhadu asi 150 tisíc z nich budou škodovky. Po celém světě musí koncern svolat přibližně 4 miliony vozů. Špičkoví výtvarníci z několika zemí budou 2 týdny tvořit v Turnově. Přijedou na prestižní šperkařské sympozium. Návštěvníci muzea budou mít tradičně možnost poznat blíže tvorbu účastníků. Od dneška jsou týden vystavené jejich šperky, které tvořili dříve. Tady je spoluautorka akce Lenka Laurinová.
2: Pro tu úplně laickou veřejnost tam je samozřejmě nabídce výstava šperků, které přivezou sympozisté hned na začátku. Tu otevíráme v úterý 6. října. Ta potrvá vlastně zhruba ten týden. Je to exkluzivní záležitost nejenom kvůli té krátkosti trvání, ale zejména proto, že ti výtvarníci přivezou to nejlepší, co vlastně mají v tom svém ateliéru k dispozici, aby se ukázali v tom nejlepším světle. A v takovéhle sestavě si troufnu říct, že už to zase nebude potom nikdy k vidění.
1: Na ryby, nebo spíš o rybách, teď Luděk Savana Urbánek.
3: Břeclavsko je bohatší o více než 2000 jeseterů malých, někdy nazývaných jako čeští žraloci. V závěru letošního září tak nově obývají 3 lokality řeky Dyje a 1 místo sousední řeky Moravy. O její vypuštění se postarali lidé ze Světového fondu na ochranu přírody. Před umístěním do řek ryby dostali čipy, díky nim budou odborníci sledovat jejich život. Luděk Savana Urbánek, Břeclav.
0: Sport.
1: Tady je včerejší hokej. Hokejisté Komety v dohrávce 8. kola Tipsport Extraligy nestačili na českobudějovický Motor a padli 1-5. Jihočeši tak zvítězili už po třetí v řadě na domácím ledě v Budvar Aréně. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Úterý v tandemu. Jako každé první úterý v měsíci ve znamení slavných country hitů a jejich českých verzí. Country.

Takže také polední menu zahájila cover verze originál, dnešní polední menu tedy zcela logicky půl na půl česko-zahraniční, ale výjimkou budou tři písně, které zahrajeme teď, protože ty budou všechny tři v češtině, bude zpívat Asonance, Cleo a Copáci, no a mají nějaké společné téma tři ty písničky a vy máte najít jaké. Co pro vás bude odměnou? Stejně tak jako včera, vlastně celý tento týden soutěžíme o trička z limitované edice 35 let Country Rádia, takže jestli ho ještě nemáte, tak tahle ta soutěž je zase další z možností, jak ho získat, protože skutečně těch triček už není příliš a až se vyprodají, tak už se další přidělávat nebudou, protože, jak říkám, je to limitovaná série, kterou nechali vyrobit právě k oslavám 35. Country Rádia a chcete-li mít tohleto tričko doma, tak se teď zaměřte na to, o čem zpívají interpreti, které jsem jmenoval. Pokud na to přijdete, volejte po třetí písničce na 210 323 333.

0: No přátelé, nemyslím si, že by to mělo být něco složitého, i když pochopitelně v té první písni se nám to společné téma tak trošičku jen tak myhlo, ale přeci jen tam zaznělo, takže uvidíme, jak si s tím poradíte. 210, 323, 333, já myslím, že velmi rychle, ale necháme se překvapit. V tuhle chvíli už někdo volá, takže já vám přeji dobrý den, tady je Milan Country Radio. Halo, halo.
1: Ahoj,
0: já jsem nerozuměl jméno, prosím, trošku horší signál. Ježíš, já tě strašně špatně slyším, ale tak to nevadí, půjdeme rychle na věc.
1: Už řekni... slyšíme.
0: Jo, teď je to dobrý, teď tě slyším perfektně, tak to je super.
1: Ahoj.
0: Posluchače, ahoj. Taky tě zdravím, ahoj. No a co jsi tam objevil teda jako společné téma v těch třech písních?
1: Já teda řeknu, že jsem slyšel poslední dvě písničky a jsem tam slyšel tanec.
0: Jo, stačilo to, ty dvě písničky stačily na to, abys to odhalil správně. Byl tam tanec a ta první písnička se jmenovala MacPherson, zpívala Asonance a hrála a bylo tam o tom, že když měl ty housle, tak Duff začal tančit s ním. I tam je ten tanec, který zaznamenán v té písně, je to správná odpověď. Jak jsi na tom, co se týče tedy trička k 35. Máš nějaké už, nebo je tohle to skutečně první?
1: Tričko samozřejmě nějaké už mám, ale k 35. narozeninám nemám.
0: Tak výtečně. Tak jo, takže je připraveno pro tebe. Vydrž mi prosím chvilku na telefonu, já si napíšu adresu a to je celé, ano?
1: Děkuji, hezký den.
0: Taky. A my pokračujeme dál, přátelé. Úterý v tandemu, to znamená polední menu, není ryze české, ale bude tam zpívat třeba také Johnny Cash, anebo třeba Tex Ritter, toho jsem dlouho neslyšel, moc se těším, ale taky Brothers Four, anebo Caroline Carter, z těch zahraničních, pochopitelně. A nebudou chybět ani čeští interpreti, jako je třeba Miki Rivola, Valda Matuška, anebo Naďa Urbánková a Jiří Grossman. Příjemný poslech vám přeji a dobrou chuť k vašemu obědu.

0: Je tady úterý v tandemu, takže se méně mluví, více hraje, ale nesmím samozřejmě zapomenout během poledního menu kouknout také na to, kdo slaví svůj svátek. Dnes je 6. října a svátek má Hanuš. Přejeme všechno nejlepší, posíláme písničku a jestli nějakého znáte, držte se u něho. Není totiž vyloučeno, že právě on dnes vykřikne tuhle rundu. Platím já.
1: Já u Maríny sloužil a po mořích se plou.

V tuto chvíli nás čeká pozvánka na večerní speciál a řeknu to krátce, bude to skvělé. Čekají nás tramské tamtamy, ale pozor, Honza Nedvěd oslavil 80. nedávno a právě tomuto bardovi tramské písně bude patřit tento pořad, takže pokud máte rádi Nedvědovky, tak ta hodinka mezi 19. a 20. bude prostě pro vás. No prostě pro nás, protože je máme rádi úplně všichni. Těším se.

0: To je z poledního menu úplně všechno, před námi 13. hodina, další zprávy Country Rádia, pochopitelně i předpověď počasí, no a pak další hodinka plná coverů a originálů. Věra Martinová bude zpívat, Chris Christopherson, Pavel Bobek, Karel Kahovec a další. Čeká nás i soutěž Fachman Country Rádia, mezi 11. a 12. to neklaplo, kdo ví, možná mezi 13. a 14. budeme úspěšnější. Takže držím palce a pojďme si užít další hodinku.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno nebo skoro jasno. Večer bude oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno, ojedinile mlhy nebo nízká oblačnost. Místy se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Teploty opět 18 až 23 stupňů. Na střední a jižní Moravě až 25 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme jednou poměrně důležitou informací, která se týká důchodů. Lidé, kteří v listopadu nebo prosinci splní podmínky pro penzi, si polepší, když odchod z práce o pár týdnů odloží. Pokud počkají na nový rok, budou pak každý měsíc dostávat o několik set korun více, než kdyby přestali pracovat už letos. U vysokých příjmů může být rozdíl poměrně velký. Na dálnici D3 mezi Českými Budějovicemi a Planou nad Lužnicí na Táborsku můžeme dál jezdit rychlostí 150 km za hodinu. Zkušební provoz na úseku, kde je běžně povolená rychlost 130 km za hodinu, už měl podle původních plánů skončit. Ministerstvo dopravy zkušební provoz ale prodloužilo. Odkoupení horské chaty Ještětka v Liberci zvažuje vedení Libereckého kraje. Penzion kraj letos na jaře koupil za 185 milionů od českých radiokomunikací. Teď je v nabídce realitních makléřů. Vlastníci chtějí za chatu 30 milionů korun. Hejtman Martin Půta k tomu doplnil.
2: Oslovili jsme vlastníka s tím, že bychom měli zájem jednat o odkoupení toho objektu. I vzhledem k tomu, že to vlastně je objekt, který může být zázemí pro horský hotel ještě v celé řadě věcí, třeba v oblasti vytápění, nebo pokud bychom chtěli nějakou expozici o Ještědu, architektuře, tak v samotné budově horského hotelu a vysílače Ještěd na to prostě není místo, kdežto dole na parkovišti před posledním výstupem, kde se můžou turisti nadechnout, podívat se na expozici a potom vyrazit pěšky k vrcholu, tak to může být ideální.
1: V Kroměříži mají novou brožuru. K čemu je dobrá, to ví kolega Savana.
3: Město Kroměříž vydalo brožuru s názvem Na koho se obrátit v obtížných situacích, jejímž cílem je podpořit občany při řešení složitých životních situací. Obyvatelé v ní najdou informace o tom, na koho se obrátit v případě akutních i dlouhodobých problémů, nebo kam zatelefonovat, když se stane v domě nějaká porucha. Luděk Savana, Urbánek, Kroměříž.
0: Sport.
1: České fotbalisty čeká večer další zápas v Lize národů. Sledovat ho bude i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Od 20 hodin a 45 minut se čeští fotbalisté představí v Anglii a v Lize národů budou chtít získat první body. Všechny tři dosavadní zápasy Češi prohráli, naposledy v sobotu ve Španělsku 1-3. To Anglie se na utkání naladila vysokým vítězstvím 7-0 v Chorvatsku.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Úterý v tandemu. Jako každé první úterý v měsíci ve znamení slavných country hitů a jejich českých verzí. Country.

Posloucháte Country Radio, posloucháte Úterý v tandemu, no a berte to třeba i jako trénink právě na soutěž Fachman Country Radio. Prostě jak posloucháte ty covery a originály, tak se vám to musí zákonitě ukládat v paměti a kdo ví, možná v některém z příštích dílů tohoto pořadu budete vy ti úspěšní, kteří uhádnou, kdože zpívá v českém jazyce píseň, kterou pouštíme jako předlohu. Bude to stejné i v této hodině, bude tady možnost, takže pokud chcete zkusit svoje štěstí už teď, tak rozhodně poslouchejte. No a teď je před námi Michal Tučný a Fešáci, Stá píseň, jedna z těch písniček, kterou skutečně nehrajeme tak často. A to je další bonus tohoto pořadu.

0: Antri Fachmann.
1: Je to tady další příležitost získat certifikát, ale musím říci, že tahle soutěž a stále se to jako opakuje, je taková nevyzpytatelná, protože zatímco třeba mezi 11. a 12. jsme měli melodii, kterou hrajeme velmi často, Lore v podání Jindry Šťáhlavského, a posluchač neuspěl, tak teď nás čeká melodie, kterou zase až tak často nehrajeme, a já si troufám říci, že to bude malinko oříšek. Jsem zvědavý, jak si s tím poradíte, ale nechci vás podceňovat, protože vím, že ty znalosti máte a že tedy by to mohlo klapnout. Ale přesto bude to podle mě napínavější než mezi 11. a 12., protože předlohou pro tu píseň, kterou hledáme, respektive pro toho interpreta, kterého hledáme, bude Bob Dylan a jeho písnička. No a ta melodie, no, uvidíme. Nechám to na vás, jak říkám, nechci vás podceňovat, ale docela jsem zvědavý, jestli ten první, kdo se dovolá, to dá, protože další možnost nedáváme. Takže kdože zpívá v češtině u nás v Country Rádiu tuto píseň?

0: Zdravím, ahoj. Tak co myslíš, kdože zpívá v českém jazyce u nás tuhletu melodii?
1: Já bych řekl tak na 90%, že jsou to Greenhorni.
0: No, člověče, jako jo, ale já bych potřeboval spíš jako toho, kdo to zpívá. Dal bys to? Jako Greenhorni to zahráli, to si už na dobré cestě. Nebo dal bys třeba dohromady název písničky, to bych ti taky uznal případně, ale já bych potřeboval jméno
1: já,
0: toho.
1: Tak název bych nedal, ale nevím, tak Mirek Hofman?
0: Ne, hele, on je to těžký, ne. Ale já ti to uznám, protože stejně další možnost nikomu dát už nemůžu. A ty si řekl Greenhorni, já to beru, hele, já ti tleskám, já to beru. Je to Pepa Šimek, ta písnička se jmenuje Boty po strýci a ono to bylo fakt docela těžký a v podstatě Greenhorni si uhád, tak proč ne? Jo? Tak dobrý, hele, Jirko, gratuluju, vydrž mi chviličku na telefonu, napíšu si všechno potřebné, ano?
1: Jasně, díky moc.
0: Není vůbec zač a my si poslechneme důkaz, skutečně jsou to Greenhorni a Boty po strýci písnička, kterou byste našli na LPčku Silnice, řeky, tratě a stezky z roku 1976. Tak takhle pěkně si poradili s Dylanovkou, která byla starší, z roku 1963. Tady jsou Greenhorns. Country Fachmann.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak mám tady nějaké zprávy z dopravy, tentokrát koukáme na MHD v Praze. Z důvodu přípravných prací před stavbou nové tramvajové trati počítejte s tím, že až do soboty 10. října je dočasně přerušený provoz tramvají v úseku Olšanské náměstí, nákladové nádraží Žižkov. Linky 9 a 26 jedou přes Floru, linka 5 jede od Slivence ze zastávky Jindřišská, je vedena od 1. září už prakticky přes Masarykovo nádraží a Vltavskou na nádraží Holešovice, kde se mění na linku 6, linka 34 je zrušena. Tolik tedy informace především pro Pražáky, ale také pro ty, kteří se sem chystají. No a teď se pojďme podívat na dálnice. Mám tady zprávu, jednak z D1, 177 km ve směru na Brno, pozor předmět na vozovce, vypadá to na blatník. Další zpráva z D1, 318 km ve směru na Ostravu, jsou tam dvě osobní auta v sobě. Platí ještě i další informace, a sice o velmi hustém provozu, a to na D1, v okolí 196. kilometru, tam je uzavřený nájezd exit 196 ve směru na Ostravu. Hustou dopravu najdete i v okolí exitu 10 až exitu 12 směr Říčany, je tam kolona vozidel, dokonce je hlášena dopravní zácpa, tak tam počítejte s velkými problémy. Na 35. kilometru ve směru na Prahu dálnice D1 pak stojí porouchané vozidlo, které také tedy plynulosti dopravy příliš nepřidá. Takže počítejte se zdržením i v těchto místech. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radio a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Takže slavná herečka a zpěvička Olivia Newton-John, předtím Petra Černocka, Nákladňák a Banks of the Ohio, tak to bylo, myslím, velmi příjemné. A než si dáme Rangers a Conway Twittyho, tak bych rád řekl, že se snažíme naše vysílání zpestřit o nějaké ty informace, které se k vám nedostanou, a o nějakou zábavu. Jen tak snadno se k vám třeba ty informace nedostanou, o nějakou zábavu, kterou pro vás umíme připravit. Takže pojďme vás pozvat na některé události tohoto týdne. Já bych určitě rozhodně vyzdvihl dopolední kávu, která bude ve čtvrtek 8. A sice v 11 hodin přijde na návštěvu výrazná osobnost kulturního života, pan Michal Horáček. Povídat si budeme o jeho zcela novém projektu, který se jmenuje Pozemský prach a boží dech. A na tom projektu je velmi zajímavé, že na velké části toho pracoval jako autor hudby Ivo Viktorín z AG Fleku, a jeho nahrávání také zastihlo třeba Radka Hlávku z Druhé trávy a jeden ze singlů naspíval Robert Křesťan a Ivo Viktorín, takže naši lidé, když to tak řeknu, prostě lidé z našeho žánru. Podle mě to bude velmi zajímavé povídání a ten projekt je neuvěřitelně skvělý. Takže pokud vás to zajímá, poslouchejte ve čtvrtek od 11 hodin dopolední kávu s panem Michalem Horáčkem. No a když jsem mluvil o tom, že pro vás připravujeme nejen zajímavé povídání, ale i spoustu zábavy, tak to zas bude třeba o pořadu, který pro vás připravuje Láďa a Katka, a to už na zítřejší den.
1: A protože zítra je první středa v měsíci, znamená to, že naším hostem v ranním vysílání bude inženýr Vlastimil Šindelář. Co na podzim se zahradou? Čemu se aktuálně věnovat? A třeba jak na nedozrálá rajská jablíčka? To bude tématem našeho velmi odborného povídání. A pokud máte již teď nějaké dotazy, můžete nám je sdělit třeba prostřednictvím sociálních sítí. Tak zítra ve vysílání se na vás těší Kačka a Vláďa a vzácný host inženýr Vlastimil Šindelář. Ahoj, úderem 6. ranní.

0: Končí nám tedy další hodina, před námi 14. včetně předpovědi počasí a kulturních pozvánek, ale když jsem nakousl v tom minulém vstupu dopolední kávu s panem Horáčkem, tak také ještě musím dodat, že další dopolední káva nás čeká hned další den, v pátek. Bude trošičku taková zvláštní, jiná svým provedením, ale jinak bude zajímavá a bude určitou předzvěstí také pořadu Srdcem v country. Víc za tím neprozradím, snad jen to, že mým hostem bude Pavel Kopřiva ze skupiny Folk Team. Tolik tedy to, co jsem chtěl ještě doplnit, a teď pojďme na předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno nebo skoro jasno. Večer bude oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno, ojedinile mlhy nebo nízká oblačnost. Místy se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bousky. Teploty opět 18 až 23 stupňů. Na střední a jižní Moravě až 25 stupňů Celsia.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.
10: Prej řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
11: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající, oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
12: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
13: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulák@countryradio.cz.
12: No jo... Tady jsem ještě nebyl.

0: Daj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup k

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Budeme slavit. Skupina Rekonvalescence přijímá gratulace ve čtvrtek 8. října od 19.30 v hudebním klubu Riko v ulici Pod Hájkem na Praze 8. V příjemných prostorách bývalého Rikatáda si pro vás oslavenci připravili koncert 45 let v Rekonvalescenci. Největším dárkem ovšem bude, když přijdete s dobrou náladou. První koncert pořadu Ražické struny, na kterém zahraje kapela Obejváci a jako hlavní host vystoupí Víťa Troníček z kapely Marien, se koná 9. října na obecním sále v Ražicích. Říjnový večer bude patřit těm, kteří vědí, že hudba může mít mnoho podob a rozměrů. Alice a Jiří Haladovi, hudebníci a pedagogové, pevně spjatí s jihočeskou hudební scénou, propojí v komorním duu klavír a saxofon. Tvorba Kuby Slavíčka vychází z tremských kořenů, ale přirozeně se přibližuje folku a folkroku, aniž by ztrácela tremského ducha. Šestičlená kapela Plezír z Humpolce pak nabídne citlivé propojení šanzonu, folku, jazzu a latinskoamerických rytmů. V jejím repertoáru zaznívají především písně Hany Hegerové, Zuzany Navarové a Lenky Nové. To vše v divadle U kapličky v Českých Budějovicích v pátek 9. října od 19 hodin. A skupina Folk Team hraje v Zelenáčově šopě v neděli 11. října od 19 hodin ve Zlíně. Bude se křtít album Na konci světa. Zazní osvědčené hity i nové písně a kmotrem alba bude Karel Markitán. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.
0: Country Rádio. Úterý v tandemu. Jako každé první úterý v měsíci ve znamení slavných country hitů a jejich českých verzí.

Kamenický Luka. A tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety, a pak další vzali mety.

Ve vysílání Country Rádia jsme se dostali tedy za 14. hodinu, opět nás čekají covery a originály, ale také nějaké zajímavosti a informace, jednak nás čeká Tulácká stezka a pak také pozvánka do Budějic na hezký koncert s krásnými písničkami. Poslechněte si v kukátku Country Rádia. Z té muziky potom já se těším na trio Michal Cerman, Jindra Vobořil, Ivan Doležálek, ty mám rád a písnička Mám na to je skvělou cover verzi písně High Cotton od Alabamy, to si tedy dáme a užijeme a poslechneme, ale třeba také František Nedvěd a Gordon Lightfoot, to už je osvědčená dvojice, takže právě teď nabízím Klekání.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Mám tady další pozvánku a když říkám na skvělou muziku, tak dneska bych to úplně podtrhl, protože miluji písničky Petra Nováka a tím už pomalu se dostávám k jádru věci, protože na telefonu je pan Josef Devátý. Josef, já vás zdravím, dobrý den.
2: Zdravím všechny posluchače Country Rádia, zdravím.
1: Tak vy nás pozvete na pěknou akci, povídejte, o co konkrétně jde.
2: Tak teď bych chtěl posluchače pozvat 14. října 2026. V Českých Budějovicích mají strašně velký kulturák, krásně jmenuje se Metropol a tam vlastně našeho turné se jmenuje Legenda Petr Novák. Tam máme vystoupení, takže tam bych chtěl pozvat všechny posluchače a pozvat je na tenhle krásný koncert, který bude zajímavý tím, že tam budeme třeba i natáčet klip, novou písničku a tak dále. Takže to bych chtěl pozvat.
1: Určitě.
2: Posluchače.
1: Kdo bude hrát?
2: Zajímavý na tom je, že vlastně je původní sestava, která doprovázala Petra Nováka posledních 15 let jeho aktivního koncertování. Takže Karel Novák, baskytarista výborný. Samozřejmě tam bude pan Eichler na bicí, prostě ta kapela.
1: Ano.
2: A k tomu ještě máme, že jo, přizvané zpáky, tak já tam hraju teda se svojí kapelou Josef Devátý a Mina, tím začínáme. A potom tam bude Petr Bende, který se snaží taky interpretovat ty písničky krásný Petra Nováka. A bude tam třeba Michal Pavlík, který účinkoval i s tou kapelou a teď byl z kapely Čechomor. A aby jsme nezapomněli, třeba Slávek Janoušek zaspívá jeho písničku jednu a Slávka Janouška miluju, protože když jsem byl na vojně, a to když mají byl těch Budějovicích, tak já jsem byl u posádku ve táboře a měl jsem na Walkmanu desku Slávka Janouška, kdo to zavinil a tím jsem projel normálně celou vojnu. Takže když jsme řešili, kdo by tam ještě mohl jezdit na tom tunelu, jak jsem Slávku hned volal.
1: Jasný.
2: No, takže Slávek Janoušek, ale samozřejmě tam bude Viktor Sodoma, který oslovil v loni 80. a taky velká hvězda, která letos oslovila 80. je Karel Kahovec, který je výborný, skvělý showman, tak ten tam samozřejmě nesmí chybět.
1: Jasný.
2: A pro posluchače mám, asi to vypadá, že by tam mohl přijet i autor textu, legendární skladatel textař tedy Ivo Plicka, který vlastně bydlí v Americe, ale přiletěl teď na svoje oslavy a měl by potom teda odletět nazpátek, takže to by bylo úplně třešnička na dortu.
1: Takže zveme všechny Budějčáky, aby se přišli podívat a pane Devátý, pojďte ještě zopakovat jednou, kdy a v kolik hodin.
2: Takže je to 14. října letos a pořádá to i pořadatelka skvělá paní Švacová, která tam zažila toho Petra Nováka, takže to se na to těší a tam věří, že to vyprodáme. A teď, když to slyší posluchači Country Radia, tak asi se prostě potom v zbytku vstupenek zapráší, se myslím.
1: Je to tak. Písničky Petra Nováka jsou skvělé, máme je rádi a děkujeme za pozvánku. Ať to všechno vyjde, mějte se krásně, zdravíme kluky z kapely a těším se na viděnou, naslyšenou.
2: Já moc děkuju a doufám, že Má cesta za sluncem, která se tam bude natáčet videoklip a autorem je právě Ivo Plicka. Tu písničku napsal v roce 1963 pro Petra Nováka, byla zakázaná, protože aby lidi neemigrovali, neutíkali za sluncem na západ. A po 63 letech jsem to natočil já, což je pro mě strašná pocta, takže Má cesta za sluncem tam bude mít premiéru.
1: Ať se to vydaří, k tématu se ještě vrátíme. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den a děkuju moc.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Dopravní informace mezi 14. a 15. hodinou začínají polodenními vylukami, a sice Radnice, Chrást u Plzně, Protivín, Putim, Frýdek, Místek, Hnojník, Cbel, Prostějov, Bruntál, Krnov a Šumperk, Zábřeh na Moravě. To jsou místa k přesedání na autobusy v rámci polodenních výluk. Pojďme se podívat také na dálnice, ať víme, kde se zdržíte. Určitě počítejte s problémy na D1 od exitu 10 k exitu 12, kolektor směr Říčany. Tvoří se tu kolona vozidel, hovoří se i o dopravní zácpě. Máme tady problémy pochopitelně i kolem kilometru 196. ve směru na Ostravu, exit 196 uzavřen, jsou tam práce na silnici. Složitá situace, tedy hustá doprava, je i na D5, jednak mezi 95. a 89. kilometrem obousměrně, ale také mezi tým a 110. kilometrem obousměrně, jsou tu práce na silnici. Počítejte s hustým provozem i na příjezdu do Prahy a nezlepšuje situaci ani to, že na prvním kilometru ve směru na Prahu je zužená vozovka a pracuje se tam také na silnici. I v těchto místech počítejte tedy se zdržením. No a podobná, neli stejná situace na D6 mezi 18. a 19. kilometrem ve směru na Karlovy Vary. Jsou tam práce na silnici, zužená vozovka, počítejte při husté dopravě s větším zdržením. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Tempské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 6. října se vydáme napříč hudební cestou jednoho z nejslavnějších českých písničkářů, Honzy Nedvěda.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Srdečně zdravím nejen všechny tuláky a tulačky, ale i ostatní posluchače. Dnešní tip na výlet bude do Mrákotína na Jihlavsku, kde se podíváme do muzea kamenictví. Tradice lámání kamene se v Mrákotíně dědila po generace a muzeum pak tuto dlouhodobou tradici připomíná. Výstava začíná historií Mrákotína, pokračuje historií kamenictví, věnuje se i významným rodákům a jednotlivým lomům, které u Mrákotína byly nebo ještě stále jsou. Součástí výstavy jsou i některé zajímavé výrobky z kamene a současné i dobové fotografie, kterých je více než 150. Můžete si tam prohlédnout vše, co místní kameníci potřebovali ke své práci, kde a jak svou práci prováděli a co jejich dovedné ruce vytesali. Uvidíte tam strojní a ruční nářadí pro opracování kamene, pomůcky geologů či potřeby střelmistrů pro odstřel kamene. Opravdickou raritou jsou zaprášené kamenické boty, fotografie a dokumenty místních kameníků či kalendář, který jim visel v dílně. Další velkou atrakcí je autentický přístřešek se šontem, ve kterém kameníci za každého počasí dlouhé hodiny zpracovávali místní kámen. Pod ním spatříte i rozpracované výrobky, ochranné pomůcky či nádoby, ve kterých si kameníci nosili oběd nebo pivo na uhašení žízně. Mrákotínská žula a práce kameníků jsou dokonce i na Pražském hradě. Za první republiky totiž mrákotínští kameníci dostali opravdu nevídanou zakázku. Vyrobit monolit pro Pražský hrad. Kameníci tehdy vylomili monolit žuly dlouhý 20 metrů, ten se ale při transportu zlomil. Museli proto vylomit druhý, o něco nižší. Ten už do Prahy dorazil v pořádku. Architekt Josef Plečník ho pak umístil na třetím nádvoří Pražského hradu. Další podrobnosti o muzeu kamenictví v Mrákotíně hledejte například na webu krajpodjavořicí.cz. Kdyby vás čirou náhodou napadl nějaký pěkný tip na toulání, tak mi ho pošlete na e-mail tulák@countryradio.cz. Mějte se báječně. Loučí se Vít Pěkný.

0: Právě teď dozněla poslední melodie této hodinky, před námi 15. předpověď počasí, další zprávy Country Rádia, tak jako vždy, nebo tak jako většinou, a po 15. hodině zase tak jako vždy, anebo tak jako většinou Miloš Keller. Milan Šmit se s vámi tedy loučí, těším se na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne a nezapomeňte, že dnes večer jsou trampské tantamy, které tedy opravdu budou stát za to, protože budou plné písniček od Honzy Nedvěda. Já se na to těším, doufám, že vy také. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno nebo skoro jasno. Večer bude oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Místy se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Teploty opět 18 až 23 stupňů. Na střední a jižní Moravě až 25 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme doslova na koloběžkách. Policisté upozorňují, že rodiče často kupují dětem elektrokoloběžky, na které musí mít řidičské oprávnění. Je nutné pro zařízení, které mají konstrukční rychlost nad 25 km v hodině a výkon větší než 250 W. Děti navíc jezdí často nebezpečně, třeba i bez helmy, porušují pravidla a ohrožují chodce. Na základních školách už proto probíhají preventivní akce. Škodovka má novinku. Škoda Auto začala nabízet svůj první model s plně hybridním pohonem bez externího dobíjení. Hybridní Octavii dodá prvním zákazníkům letos v prosinci. Dosud měla automobilka v nabídce hlavně vozy s externím dobíjením, takzvané plug-in hybridy nebo mild hybridy. Děčínský dopravní podnik zahájil provoz 21 nových elektrobusů. 18 z nich je 12-metrových, zbylé 3 jsou velkokapacitní kloubové 18-metrové. Elektrobusy doplňuje 11 dobíjecích stanic. Děčínský primátor Jiří Anděl přiblížil, jak se vozy osvědčily ve zkušebním provozu.
2: Pokud jde o tyhle ty elektrobusy, tak já jsem moc rád, že tady jsou. Máme po zkušebním provozu, který probíhal několik týdnů, postupně tak, jak nabíhaly ty autobusy, tak máme jenom příznivé ohlasy od cestujících. Já když jsem se v tom autobuse svezl poprvé, tak jsem měl až obavy, že budou reklamace kvůli rychlé akceleraci, jo. Ale šoféři se s tím naučili jezdit tak, aby se rozjížděli sice rychle, ale šetrně pro cestující.
1: Tip na výlet má pro nás kolega Luděk Savana Urbánek.
3: Nové možnosti, kam na výlet, přibyly během léta na Valašsku. V Jablunce, v Setíně a mezi Pustevnami a Kněhyní vznikly naučné stezky, které spojují procházku s poznáváním místní historie a příběhů. Trasy mají různou délku i náročnost, od 6-kilometrového okruhu po dětskou hledačku z úkoly. Luděk Savana Urbánek, Valašské Meziříčí.
0: Sport.
1: Dnes pokračuje hokejová Liga mistrů. Utkání českých týmů sleduje náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: V akci dnes budou dva české týmy, Plzeň a Liberec. Indiáni doma od 17.30 přivítají švédskou Skellefteå a švédského soupeře má i Liberec. Bílí tygři hrají od 18 hodin doma s Frölundou.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Úterý v tandemu. Jako každé první úterý v měsíci ve znamení slavných country hitů a jejich českých verzí. Country Radio.
5: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

snad v země zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem

Dobré odpoledne, zbývajícími dvěma hodinami úterka v tandemu vás provede Miloš Keller a protože máme první úterý v měsíci, tak si hrajeme vždycky českou verzi a potom zahraniční originál. Tak tomu bylo i teď, Pavel Bobek chvíle, kdy jsem byl s ní, písnička, kterou Pavel Bobek natočil na svoje první LPčko Větně dálce s Tomá v roce 1975 a česky textoval Vladimír Poštulka. Jako předloha posloužila písnička Chrise Christophersona Me and Bobby McGee z roku 1970 z prvního LPčka tohoto interpreta. Písnička je mimo jiné věnována Janis Joplin. A teď tady bude historie. Ivan Černý a country band Dobrou noc Ireno v roce 1991 tuhle písničku natočil podle textu Jiřího Tichota. A jako originál posloužila nahrávka Led Belly Goodnight Irene a my si ji poslechneme v té úplně nejstarší verzi z roku 1933. A potom se připravte, bude country fachman. Tak hezký poslech a trochu štěstí.

0: Country Fachman.
1: Také je to poslední dnešní Country Fachman. Pravidla jsou stále stejná, to znamená, zahraji vám zahraniční písničku a potom budu zvědav, kdo jako první se dovolá se správným interpretem v české verzi. Stačí mi interpret, nemusíte vědět název české verze, když se trefíte, tak to bude všechno v pořádku. Za správnou odpověď od nás získáte potvrzení, že jste Country Fachman plus nějaký drobný dárkový předmět. Písničku v originále natočil J.J. Cale a jmenuje se Cajun Moon.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Country Fachman.
1: Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, Milá Koudelka.
1: Ano, zdravím
2: vás. Já si myslím, že je to Michal Tučný Měsíčku.
1: Naprosto správně, 100%, vlastně 200% odpověď, protože mi stačilo jenom jméno interpreta, je to tak, Michal Tučný Měsíčku. Získáváte potvrzení, že jste country fachman, už nějaké máte, nebo je to vaše první?
2: Mám tři už.
1: No, tak je to čtvrté, veliká gratulace. Děkuji. Vydržte mi chvilku na telefonickém spojení, ano?
2: Ano, vydržím.
1: A vážení milí posluchači, další country fachman zase za měsíc, první úterý v listopadu.
0: Country Fachman.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tohle byly George Jones a Tammy Wynette a tohle jsou dopravní informace na Country rádiu. D1 ve směru na Vyškov z Brna. Za exitem Slatina začíná kolona na 204. kilometru je nehoda a za exitem Slavkov je omezení. Takže počítejte s tím, že se ta kolona táhne až za exit Slavkov. Ve směru do Prahy je kolona v Brně na D1 už od D2, protože u odbočky na Vídeňskou je dopravní nehoda. A ještě se podíváme do Slezska, 68. Mosty u Jablunkova. Celá série omezení, je tam řízena doprava semafory a počítejte s kolonami, které jsou jak z české, tak ze slovenské strany hodně dlouhé. Další doprava za hodinu.
0: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to já je myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.

Tak jak to vypadá s originály a cover verzemi? Tohle byl originál Mel Haggard, Wine and Roses. Česky natočili Greenhorni, Bída snouzí a tu písničku jsme slyšeli předtím. Textoval Mirek Hoffman v roce 1973. Teď Věra Martinová, Pláčou tvoje modrý oči, písnička z roku 1995, český text Tony Linhart a potom předloha Willie Nelson, Blue Eyes Crying in the Rain, což je velmi podobný název, autorem je Fred Rose a Willie Nelson tuhle písničku natočil v roce 1975 a byl to jeho první velký hit, předtím ji natočil v roce 1945 Roy Acuff. Tak tedy Věra Martinová a Willie Nelson.

0: Tom T. Hall a nahrávka s názvem I washed my face in the morning dew ukončila další hodinku úterka v tandemu, tentokrát úterka originálu a cover verzí. Tohle byl originál. Další originál je nachystán, to je Tomáš Adamec. Informace o počasí je také zpravodajství po 16. hodině, potom poslední hodinka úterka v tandemu. Jednu písničku ve dvou verzích na úvod zpívají Brontosauri a také Glen Campbell. V repertoáru Brontosaurů je to jedna z mála převzatých nahrávek, ale nejprve Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasno nebo skoro jasno. Večer bude oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až oblačno, ojedinile mlhy nebo nízká oblačnost. Místy se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Teploty opět 18 až 23 stupňů. Na střední a jižní Moravě až 25 stupňů Celsia.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Cestovní kanceláři už prodávají dovolené na příští léto. Na takzvané first minute zájezdy se snaží přilákat zájemce slevami. Za hranice cestujeme čím dál víc. Oproti době před covidem vzrostl počet o víc než milion. Roste ale bohužel také cena leteckého paliva, což může ovlivnit ceny zájezdu. Evropa se pustila do sčítání mravenišť. Vědci chtějí zjistit, proč někde mravenců ubývá a jinde se jim daří. Žádají také o pomoc veřejnost. Prostřednictvím aplikace mraveniště můžeme vyfotit a informace odeslat do Francie, kde je rozstřídí umělá inteligence. Požární ochranu Národního parku České Švýcarsko posílila nová specializovaná technika. Správa parku má dva nové stroje. Dálkově ovládaný pásový hasičský robot a čtyřkolka s přívěsem. Součástí předání byly také dva šeky na zhruba 1 milion korun. Blíže za park Petr Kříž.
2: Pak jsme dostali finanční dary, které využijeme na doplnění našeho systému dronového protipožárního dozoru. V současné chvíli jsou v Národním parku dvě stacionární dronové stanice, které moji kolegové v krizových dnech, kterých bylo letos hodně, minimálně v ranních a večerních hodinách vlastně na dálku ovládají a prostřednictvím těch dronů vlastně kontrolují park, jestli někde není nějaký problém.
1: Na jablečný den v Kroměříži, který se koná v sobotu 10. října, nás pozve místostarosta Karel Holík.
3: Jablečný den je příjemná podzimní tradice, která na jedno místo přivádí místní výrobce, řemeslníky, farmáře i rodiny s dětmi. Příchozí si mohou dát něco dobrého, podívat se na tradiční řemesla, ochutnat mošt z městských jablek a užít si program, který jsme připravili pro malé i velké.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě tenis. Linda Nosková nestačila v osmifinále turnaje v Pekingu na Jekaterinu Alexandrovou a neobhájí loňskou finálovou účast. Pátá nasazená česká tenistka podlehla Rusce nečekaně hladce 2-6 a 2-6. Zprávy jsou u konce, hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Úterý v tandemu. Jako každé první úterý v měsíci ve znamení slavných country hitů a jejich českých verzí. Country.

Je to poslední hodinka Úterka v tandemu. Ano, Dlouhán Franky není z pera některého z bratrů Nedvědových, ale je to převzatá záležitost. Glen Campbell natočil nahrávku s názvem Try a Little Kindness, no a Brontosauři se u ní inspirovali Dlouhán Franky v roce 1975. Teď Karel Zich a Alan Mikušek Black and White a Highwaymeni Born and Raised in Black and White a úterý originálu a cover verzí bude pokračovat dál. Nebude chybět ukátko s pozvánkou na dnešní koncert, dopravní informace v půl, pozvánka na zítřejší ranní vysílání v druhé polovině hodiny a další pozvánka k večernímu vysílání Country Rádia na konci této hodinky. Celou hodinkou vás provede Miloš Keller. Tak ať se vám líbí.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Pavel Skalický opět telefonuje do Country Rádia, tentokrát s jednou velmi horkou a aktuální pozvánkou. Pavle, já tě zdravím a oči jde.
2: Ahoj Miloši, já zdravím tebe i všechny příznivce Country and Western. Dnes v úterý hrajeme s Niagara Country v hudebním klubu restaurace U Vodárny v Praze. Zahrajeme jako obvykle 30 písní, mnohé i velmi populární, takže si s námi můžete i zaspívat. Začínáme jako vždycky o 7:30 večer.
1: Pozvánku na dnešek k Vodárně přinesl na vlny Country Rádia Pavel Skalický. Já popřeji hodně návštěvníků a díky za to. Měj se hezky. Ahoj.
2: Miloši, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tohle byla Jean Shepard a tohle jsou dopravní informace na Country rádiu. D10 ve směru z Turnova do Prahy je omezení u Staré Boleslavy, kolona je už od odbočky na Hlavenec. D1 z Brna do Vyškova, kolona začíná u Slatiny a rozjíždí se to až za Slavkovem. 35 Liberec-Turnov, kolona je od Paceřic kvůli havarovanému kamionu. V Praze počítejte s kolonami na Jarově, ve spojovací také Vekbelské a v Dobřížské ve směru od tunelu. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Dřív než rychladnem a zvlednem, ještě jednou hlavu zvednem.
4: Hudební klub Riko pod hájkem 1 Praha 8. A skupina Rekonvalescence vás srdečně zvou na veselý country večírek na téma 45 let v rekonvalescenci. Ve čtvrtek 8. října to vypukne v 19:30, čili jakmile mládenci naladí.
5: Jo, ještě o nás holka uslyší.
6: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
6: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama, třeba k řece.
7: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou.
8: Do fousu píchnu redko,
7: já svoji dýmku pravěkou.
0: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
9: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený. Každou chvíli se tu bouře rozječí.
0: Případně provětrat starý maskáče.
10: Když

0: takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu. Trampské tamtamy na country rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 6. října se vydáme napříč hudební cestou jednoho z nejslavnějších českých písničkářů Honzy Nedvěda.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Tak tohle byly Dave and Sugar, The Door is Always Open, písnička z roku 1976, toto je originál, českou verzi jsme slyšeli předtím, Kvete mák a slunce pálí. Za chviličku Jindra Malík, Dallas v Tennessee, asi se nedozvíme komu a co dala, ale potom tu bude originál Alan Jackson a nahrávka s názvem Dallas. Teď tu bude další originál, Vláďa Vlach s pozvánkou na zítřejší ráno.
1: A protože zítra je první středa v měsíci, znamená to, že naším hostem v ranní vysílání bude inženýr Vlastimil Šindelář. Co na podzim se zahradou? Čemu se aktuálně věnovat? A třeba jak na nedozrálá rajská jablíčka? To bude tématem našeho velmi odborného povídání a pokud máte již teď nějaké dotazy, můžete nám je sdělit třeba prostřednictvím sociálních sítí. Tak zítra ve vysílání se na vás těší Kačka a Vláďa a vzácný host inženýr Vlastimil Šindelář. Ahoj, úderem 6. raní. Country Radio.

0: je to pozvánka k podvečernímu a večernímu vysílání této rozhlasové stanice, tedy Country Rádia. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V druhé polovině hodiny Jirka Vondráček nabídne písničku z Karavany, Country pod kapotou nabídne Vítek Pěkný. Nebude chybět ještě jednou pozvánka na středeční ranní vysílání a vítězná písnička z nedělní Bonanzy. V 19 hodin Kuba Jiroušek, pořad k 80. Honzy Nedvěda. No a ve 20 hodin tentokrát kolega Vítek Pěkný, znamená to tedy, že první hodina bude ve znamení jeho hesla Country je všechno, co se vám líbí, a když mu to zdůvodníte, tak vám to možná zahraje. Informace o počasí a zpravodajství, to je všechno, co se mi líbí od Tomáše Adamce. A ten je teď tady.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až polojasná obloha, místy přechodně až zataženo. Na teploměru je od 18 do 23 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, během dne se od jeho západu postupně zatáhne. K tomu přeháňky nebo déšť, výjimečně se objeví i bouřky. Teploty 18 až 23, na západě Čech 15 až 18, na střední a jižní Moravě až 25 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Vypadá to, že babí léto vydrží do čtvrtka. Bude až 24 stupňů Celsia. V pátek se pak ale výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů a také o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Češi s oblibou využívají samoobslužné výdejní boxy. Před jinými možnostmi doručování je preferuje většina zákazníků. Ministerstvo zdravotnictví teď dokonce jedná o možnosti doručovat tímto způsobem i léky. Provozovatelé navíc plánují další boxy přidávat. Volby se blíží a na Jihlavsku vyšli vstříc lidem, co to mají daleko do volebních místností.
2: Žádné výmluvy neplatí. Obyvatelé okrajových částí Jihlavy, kteří mají po změně volebních okrsků hlasovací místnost dále od domova, dostanou v sobotu 10. října speciální dopravu. Město zveřejnilo přesné časy volebních autobusů z Kosova, Henčova, Zborné, Hosova, Pávova, Červeného kříže a Heroltic. Speciální doprava má zmírnit dopad letošní rozsáhlé změny volebních okrsků. Jihlava jejich počet snížila z 58 na 35. Podle dřívějšího vyjádření magistrátu bydlí po novém rozdělení 73% voličů do 500 metrů od volební místnosti, dalších 20% do 1 kilometru a 7% jí má vzdálenější. Komunální volby se konají v pátek 9. a v sobotu 10. října. Speciální autobusy však budou jezdit pouze v sobotu. Město zároveň upozorňuje, že voliči si mohou podle adresy trvalého bydliště ověřit, do které volební místnosti nově patří. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté do 21 let zakončí dnes skupinovou fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Nastoupí za necelou půl hodinu proti Portugalsku. Domácí už si zajistili první místo ve skupině B a tím pádem přímý postup na šampionát. Lvíčata mají jistou druhou příčku a účast v listopadové baráži. To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Prosím o zahrání písně od Michala Tučného Sunday z hodin závaží pro mého manžela Jirku Žižku z Berouna k dnešním 70. narozeninám a připojí přání všeho nejlepšího a pevné zdraví do dalších let, píše naše posluchačka Zuzana.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Ahoj Miloši, prosím tě, chtěl bych nechat všem katovňákům, kteří poslouchají, ale já jsem dolý svíní, bych chtěl nechat zahrát píseň Pálava.
0: Od koho Pálavu?
1: Od falešné karty.
0: Dobře, dáme to za chviličku, měj se hezky, ahoj.
1: Díky, ahoj.

Kolejštěm vítr listí hnal, ocelový nebe nad hlavou, pak nekonečně.

to nejsou kopce snad, jen výkřik času, co září bilbou. Má místa, kam vítr chodí spát a krouží havran.

0: Novinky na přání na Country Rádiu.
1: Chtěla bych zahrát písničku od Martyho Johnsona, za to ti díky, pro všechny, kdo jsou pyšní na své chlapy, a i když se to málo říká, bez nich by to prostě nešlo. Děkuju za tebe, píše Pája.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Je to tak krásný, být starý, zdravej,

0: natřání na Country Rádiu.
1: Chtěla bych zahrát všem pracovníkům našimi zahraničním, kteří opravovali havárii vody v Praze 6 v Liboci u pizzerie. Dělali na tom včera celý den i v noci a i dneska. Zůstaly tu sice ještě nějaké jámy, ale naštěstí už voda teče. Prosím pro ně nějakou hezkou písničku od Rangers, například Pole s bavlnou, píše tak.

duši, když život patří katům, katům dým v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj duši, když život patří katům.

0: Country Radio, dobrý den.
1: No, ahoj Miloši, tady Petra Vrchtice Letov. To jsem rád, že jsi se dovolal přeliku.
0: Tak, jaká písnička pro koho to bude?
1: Prosím tě, jestli tohle od Marty Robince El Paso.
0: No a pro koho?
1: Ale pro všechny trapery, tuláky, co moje rádi, pivo a vůbec žiju v pohodě a v klidu a poslouchej country. A vůbec i pro všechny.
0: Dobře, no? Marty Robince El Paso bude za chvilku, měj se hezky, ahoj.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Do dopravy ještě jednu písničku stihneme. Moc bych vás poprosila zahrát Mirka Černého, Charlie Phantom 305 pro mé skvělé přátele. Moc děkuji za krásné houby, ale už nechci, psáno se smajlíkem. Moc si toho samozřejmě vážím, píše naše posluchačka podle e-mailu odhadu Renata.
2: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zvedl, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka, Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plnej dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
0: S Country rádiem na cestách.
1: Nesmíme zapomenout na dopravu. Nová nehoda je na 50. U Bučovic, kolony jsou z obou stran na té hlavní silnici. Počítejte s půlhodinovým zdržením. Podobné zdržení je i na 68. v Mostech u Jablunkova. Tam se pracuje na několika místech a doprava je řízena semafory. V okolí Prahy a v Praze D0 od D1 až k Chlupickému tunelu ucpáno kamiony. I osobní doprava jede pomalu. V Praze máme kolony na spojovací, potom na jižní spojce k Barrandovskému mostu a regulují se vjezdy do tunelu, takže kolony jsou v Radlické, Patočkově a také v Troji. Další doprava za hodinu.
3: Country Radio.
4: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Radio. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.
5: Country Radio.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: Jsme v druhé polovině písniček na přání a začneme něčím delším, na co se ne vždycky dostane. Jirka, moc zdraví Country Radio, moc bych poprosil zahrát Eagles Hotel California k dnešní grilovačce. Měli nádhernou vepřovou panenku, k tomu zeleninu, vychlazené pivko, zkrátka idylka, píše Jirka. Tak tady je písnička.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: A pojďme hned ke dvojici e-mailů. Prosím o písničku Tak všechno nejlepší pro mého syna Henricha Horáčka, který dnes slaví krásné 50. narozeniny. Milý Henrichu, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, ať se ti splní vše krásné, co si budeš od života přát. Miluji tě nade vše a i ty tvoje krásné holčičky jsou tím nejkrásnějším a nejvzácnějším, co mi mohl život dát. Za celou rodinu milující máma a tvá zlatíčka Maruška, Emička i Adélka posílají velikou pusu, píše naše posluchačka Marcela. A přidáme ještě jednu. Dnes slaví krásné 80. narozeniny paní Jaroslava z Hájů. Vše nejlepší přeje celá rodina. Máme tě rádi, manželko, maminko, babičko a prababičko. A prosíme zahrát nějakou písničku od paní Pilarové, píše náš posluchač František.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Tak ještě něco na závěr stihneme za Alenkou Alčou Alí i Markétkou přestupného data. Písničku, kdy Roman píše Loving You a něco dál, tak jsem něco s tím, co má takovýhle název, vybral.

Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až polojasná obloha, místy přechodně až zataženo. Na teploměru je od 18 do 23 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, během dne se od jihozápadu postupně zatáhne. K tomu přeháňky nebo déšť. Výjimečně se objeví i bouřky. Teploty 18 až 23, na západě Čech 15 až 18, na střední a jižní Moravě až 25 stupňů Celsia.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin. Před námi zpravodajský souhrn. Nové centrum pro setkávání a zábavu studentů a všech mladých lidí chystá radnice v Kroměříži. Má vzniknout ve dvoře zchátralého objektu domu v Pilařově ulici. Nabídne zázemí pro kavárnu, sdílený pracovní prostor, klubovnu nebo výstavní víceúčelové místo. Přestavba koupeliště v Kopřivnici je v polovině. Starou budovu už nahradila hrubá stavba nové. V areálu zároveň montují nový tobogan a svařují nerezové bazénové vany. Rekonstrukce má být hotová do začátku příštích prázdnin. Do Štědrého dne zbývá ještě mnoho týdnů, ale Vánoce začínají přebírat vládu nad českými obchody už teď. Vánoční zboží některé obchody naskladnili už 1. října. Adventní kalendáře s nekvalitní čokoládou ale raději nekupujte. Do Vánoc se může čokoláda zkazit. Hlasovací lístky v modré obálce už pravděpodobně všichni mají ve schránce. Pokud ne, doručovatelé mají na jejich zanesení čas do úterý. V okolí Nýtku na Frýdeckom Místecku se pohybuje medvěd. Šelmu zachytili fotopasti myslivců. Zatím nikoho neohrožuje ani nezpůsobil žádnou škodu. Majitel luxusního automobilu Rolls-Royce, který neznámý pachatel v září zapálil na pražském Smíchově, nabízí za pomoc s jeho dopadením odměnu 500 000 korun. Alternativou mají být luxusní zlaté hodinky. K útoku došlo 10. září krátce před 4:30 ráno v ulici na Valentince.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: narazím na místa, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizernej štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím dámhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka, Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni ztichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný stěšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvadal ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
2: Srdečně zdravím nejen všechny tuláky a tulačky, ale i ostatní posluchače. Dnešní tip na výlet bude do Mrákotína na Jihlavsku, kde se podíváme do Muzea kamenictví. Tradice lámání kamene se v Mrákotíně dědila po generace a muzeum pak tuto dlouhodobou tradici připomíná. Výstava začíná historií Mrákotína, pokračuje historií kamenictví, věnuje se i významným rodákům a jednotlivým lomům, které u Mrákotína byly nebo ještě stále jsou. Součástí výstavy jsou i některé zajímavé výrobky z kamene a současné i dobové fotografie, kterých je více než 150. Můžete si tam prohlédnout vše, co místní kamenici potřebovali ke své práci, kde a jak svou práci prováděli a co jejich dovedné ruce vytesali. Uvidíte tam strojní a ruční nářadí pro opracování kamene, pomůcky geologů či potřeby střelmistrů pro odstřel kamene. Opravdickou raritou jsou zaprášené kamenické boty, fotografie a dokumenty místních kameníků či kalendář, který jim visel v dílně. Další velkou atrakcí je autentický přístřešek se šontem, ve kterém kameníci za každého počasí dlouhé hodiny zpracovávali místní kámen. Pod ním spatříte i rozpracované výrobky, ochranné pomůcky či nádoby, ve kterých si kameníci nosili oběd nebo pivo na uhašení žízně. Mrákotínská žula a práce kameníků jsou dokonce i na Pražském hradě. Za první republiky totiž mrákotínští kameníci dostali opravdu nevídanou zakázku. Vyrobit monolit pro Pražský hrad. Kameníci tehdy vylomili monolit žuly dlouhý 20 metrů, ten se ale při transportu zlomil. Museli proto vylomit druhý, o něco nižší. Ten už do Prahy dorazil v pořádku. Architekt Josef Plečník ho pak umístil na třetím nádvoří Pražského hradu. Další podrobnosti o muzeu kamennictví v Mrákotíně hledejte například na webu krajpodjavořicí.cz. Kdyby vás čirou náhodou napadl nějaký pěkný tip na toulání, tak mi ho pošlete na e-mail tulák@countryradio.cz. Mějte se báječně, loučí se Vít Pěkný.
1: Posloucháte Čaj o šesté. Country.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Přeji vám pěkný podvečer u čaje o 6. Já vám řeknu, pod peřinou se někdy dějí věci a někdy tam najdete i něco dobrého. Dneska mám pro vás recept na květák pod peřinou. Kromě květáku budeme potřebovat 200 gramů uzeného sýra, 200 gramů šunky v celku, 2 vejce, 200 ml zakysané smetany, muškátový oříšek, špetku pochopitelně, jarní cibulku, lžíci petrželové nati a 2 lžíce hladké mouky. Květák uvaříme v osolené vodě, klasika. Po mírném schladnutí poskládáme jednotlivé růžičky do vymazaného a strouhankou vysypaného pekáčku. Posypeme na kostičky nakrájenou šunkou a nastrouhaným sýrem. Smetanu smícháme s vejci a moukou přidáme nadrobno nakrájenou cibulku, nastrouhaný muškátový oříšek, tu nať petrželovou lehce osolíme a tou směsí zalijeme ten květák. Pečeme asi při 200 stupních Celsia, tak 15 minut. Podáváme s pečivem, anebo zeleninovým salátem, anebo vařeným bramborem. Dobrou chuť!
0: Posloucháte Čaj o 6.

vrátka, do těch ulic dřevěnejch zase jsem běl. Já z koně slez líně, tam proti kantýně, kde z oken zvuk honky tonk pí.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na zítra, jedna nová a jenom na zítra, Český Těšín Hnojník a další už známe. Radnice, Chrást u Plzně, Bruntál, Krnov a Šumperk, Závřeh na Moravě. Šťastnou cestu i přes výluky.
2: Country rádio.
3: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
4: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
5: Country rádio. Dřív než rychlatnem a zvlednem, ještě jednou hlavu zvednem.
6: Hudební klub Riko pod hájkem 1 Praha 8 a skupina Rekonvalescence vás srdečně zvou na veselý country večírek na téma 45 let v rekonvalescenci. Ve čtvrtek 8. října to vypukne v 19 hodin a 30 minut, čili jakmile mládenci naladí.

0: Aj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Ahoj všichni, kdo posloucháte Country Radio. S písničkou týdne se hlásí opět Jirka Vondráček a dnešní písnička zazní v karavaně číslo 98, která se teda teprve chystá, tak ji neprošihněte. Písnička 41. týdne se jmenuje Rande s fichřicí a složil si ji na tělo Jirka Schmidt. Je to titulní skladba stejnojmenného alba, které vydal teď v srpnu 2026. Jirka nám do karavany poslal velmi zdařilý písničky i z předchozího alba, to se jmenovalo Díra v plotě, a to je fajn, protože je bezvadný, když se skládá a nahrává a posílají se do karavany aktuální novinky. Aktuálně máme za sebou taky oslavy 60 let Porty v Řevnicích a na Portu se vzpomínalo i v Plzni na Lochotině. Bylo to prý úžasný. Nostalgie tam cloumala folkovým majestátem. Bohužel jsem tam nemohl být, no tak co se dá dělat, prošvih jsem to, ale tak příště zase v Řevnicích. Ano, Porta žije a užívá si plné doušky svého věhlasného života. A tak můžeme připravovat další ročník Porty v Řevnicích a vy se můžete těšit na legendy i nováčky folk a country hudby. To nemění nic na tom, že píšete, že vám písničky týdne dělají radost, jako podporované novinky z karavany. Dík patří samozřejmě Country Rádiu, že ten prostor dostávají, tak nám klidně napište, které se vám líbí nebo líbily a my je zase rádi v karavaně znovu zahrajeme. A teď už aktuálně písnička 41. týdne. Jirka Schmidt a Rande s fichřicí. Hezký týden.

jako dřív bejt hodnej kluk, na baru pít rosu z luk, jinou lodí v jiný řece prostě plout.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Mitsubishi Pajero se vrátí v nové generaci. Zpráva je z webu novinky.cz. Automobilka Mitsubishi oznámila návrat ikonického terénního modelu Pajero. Nové vlajkové SUVčko bude opět postaveno na podvozku se žebřinovým rámem. Ten bude odvozen od modelu Triton. Debutovat by nové Pajero mělo letos na podzim a na některých trzích by se mělo prodávat jako Montero. Uvedení na trh v Evropě zatím ale není potvrzeno. Pravověrný offroad Pajero je ikonou značky Mitsubishi již od roku 1982. Po nedávné pětileté přestávce se letos vrací v již páté generaci, to potvrdila samotná automobilka. Nové Pajero bude postaveno na žebřinovém rámu pick-upu Triton. Automobilka však uvedla, že bude mít prodaný model specificky vyvinutou karoserii, včetně jejího uložení na rámu a zcela nové přední i zadní zavěšení. To by mělo zajistit vynikající průchodnost terénem a také kultivovanou a pohodlnou jízdu po běžných komunikacích. Nově zveřejněná upoutávka se zaměřuje na světelný podpis s protáhlými LED diodami ve tvaru T, které směřují k velkému logu uprostřed. Mitsubishi vůz nazývá svou novou vlajkovou lodí a naznačuje, že jeho cena tedy bude pochopitelně vyšší než u Outlanderu. Model z výroby vyrazí již letos na podzim, ovšem není jasné, na jaké konkrétní trhy. Nejen u nás by se tak teoreticky mohl postavit třeba proti Toyotě Land Cruiser. Původní Pajero bylo představeno v roce 1982 s cílem spojit terénní jízdní vlastnosti s komfortem osobního vozu. Modelu se během 4 generací prodalo v počtu více než 3,25 milionu kusů ve 170 zemích. A Pajero si připsalo i 12 vítězství na rally Paříž-Dakar. Vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

A protože zítra je první středa v měsíci, znamená to, že naším hostem v ranní vysílání bude inženýr Vlastimil Šimelář. Co na podzim se zahradou? Čemu se aktuálně věnovat? A třeba jak na nedozrálá rajská jablíčka? To bude tématem našeho velmi odborného povídání. A pokud máte již teď nějaké dotazy, můžete nám je sdělit třeba prostřednictvím sociálních sítí. Tak zítra ve vysílání se na vás těší Kačka a Vláďa a vzácný host, inženýr Vlastimil Šindelář. Ahoj, úderem 6. ranní.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.

0: Je 19 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. 24. září oslavil Honza Nedvěd 80. narozeniny. Přestože osobně již do žádných médií nechodí, nebrání nám to, abychom společně jeho životní jubileum oslavili. A jak jinak než hudbou? Obsáhnout písňovou tvorbu Honzy Nedvěda by dalo na sérii trampských tamtamů, tak mi odpusťte, pokud se na některou vaši oblíbenou píseň či část Honzovy tvorby dnes nedostane. Začněme pěkně od začátku. Brontosauři, Mosty, rok 1975.

21. června roku 1996 se stalo něco, co asi nikdo nečekal. Na tehdejší koncert Nedvědů pořádaný k Honzovým 50. narozeninám přišlo téměř 70 tisíc diváků. Nutno zdůraznit, že na úspěchu mál výpodíl Petr Novotný a jeho prozíravá taktika umisťovat vstupenky na Strahov do nového alba Bratří Nedvědů. Kdo si tehdy koupil originál, dostal se i na koncert. Ale nepředbíhejme, před cestou na Strahov byla ještě hodně dlouhá hudební kariéra. Brontosauři, Spiritual Quintet a samozřejmě Bratři Nedvědi jako duo. Pojďme ale teď na osadu Toronto, osadní píseň a Pražce.

Dnešní tramské tamtamy jsou tak trochu slavnostní. Věnujeme je Honzovi Nedvědovi, který oslavil 24. září 80. narozeniny. Formující pro tvorbu a dospívání bratrského dua byla osada Toronto, ležící na řece Sázavě. Osada Toronto je jedna z nejstarších a nejslavnějších tramských osad u řeky Sázavy, která se nachází poblíž Luk pod Medníkem a Žampachu. Kořeny osady sahají k trampům a skautům, kteří sem jezdili od roku 1919, tedy po první světové válce. První chata zde vznikla roku 1924 a oficiálně byla osada ustanovena 17. září 1929. Pokud znáte důsledně a důkladně tvorbu bratří Nedvědů, tak víte, že osada a narážky na osadní život se objevují v řadě písní. No a samozřejmě je tu i onen příběh s chatou bratří Nedvědů, kam vlastně Honza jezdil asi až do roku 2016-17 a od té doby chátrá. I když, jak už jsem slyšel, mezi pozůstalými Nedvědy, tak se na opravě začíná pracovat. Uvidíme. Jarní tání a tulácký ráno. Písně, které si opravdu našly cestu k táborovým ohňům.

se dá. Do této chvíle jsme poslouchali primárně písničky Jana Nedvěda v podání skupiny Brontosauři. Paralelně s fungováním v Brontosaurech však Jan Nedvěd a Franta Nedvěd vystupovali také společně i vlastně se Zdenkou Tichotovou ve Spirituál kvintetu. Honza Nedvěd tam vydržel vlastně do roku 1988, aby poté začal už paralelně s Brontosaury rozvíjet svoji sólovou dráhu. Zajímavé je, že ve Spirituál kvintetu působil i jako autor, společně například s Dušanem Vančurou udělali několik písní a jsou tam i zajímavosti. Například skladba Pocestný, kterou určitě moc dobře znáte, tak na tu Jan Nedvěd napsal hudbu, text je však ovšem Františka Ladislava Čelakovského. A poté přihodíme ke skladbě Pocestný písničku Maják, ta už je, myslím, trochu zapomenutá, ale je to právě společné dílo Honzy Nedvěda a Duše.

Tremských tamtamech se dnes věnujeme Honzovi Nedvědovi a já bych ještě rád po Spiritual Quintetu na chvilku zakotvil u Brontosaurů. Skupina definitivně zanikla v roce 1991. Avšak později členové kapely natočili další dvě studiová alba, Zahrádky a Sedmikráska. Pojďme si pustit jejich titulní písně.

Zdenka Tichotová dospívala nádhernou píseň Honzy Nedvěda Sedmikráska. Rád bych se teď zastavil u výjimečného alba Balady z roku 1995. Písně z tohoto alba jsou totiž naprosto jiné, stejně jako aranže, které jim bratři Nedvědové společně s řadou hudebních hostů nadělili. Balady irské a britské provenience opatřil Honza Nedvěd svými melancholickými texty. Až to skoro působí tak, že hudba a text v některých případech přirozeně srůstá a jedno bez druhého nemůže být. Z alba si pustíme teď pouze jednu věc, Nep její stopáž vydá za dvě. Píseň, kterou Honza rád hrával i na živých vystoupeních, Indiana.

František Nedvěd, od jehož úmrtí uplynulo letos v červenci 5 let, byl Honzovi i přes občasné neschody a útlumy v komunikaci celoživotním souputníkem. Franta Nedvěd dokonce jednou uvedl v televizním pořadu Karla Šípa, že jejich společná pauza, trvající od roku 1997 zhruba 10 let, byla vlastně pro oba přínosem, neb se mohli věnovat oba vlastním projektům a produkovat své písně. František se tehdy věnoval více country a Honza Nedvěd se vydal spíše cestou populární hudby. Můžeme říci, že Honza uměl psát Frantovi písně tak říkajíc na tělo a prakticky všechny největší hity Franty Nedvěda pocházejí z autorského pera jeho bratra. Po ukončení činnosti Brontosaurů vyšlo roku 1993 nádherné album František. Z něj si pustíme píseň Proužek a následně půjdeme trochu dále v čase. Roku 2011 vydala bratrská dvojice své poslední studiové album s názvem Souhvězdí jisker. Z něho přidáme skladbu Bardi.

Po vydání alba Souhvězdí jisker následovalo společné koncertování bratrů Nedvědů napříč Slovenskou a Českou republikou. Jezdili společně s kapelou, kde vystupoval i náš drahý kolega Petr Kocman či Vojta Nedvěd. První oficiální ukončení kariéry pak oznámil roku 2013 po společném koncertě s bratrem Františkem v Trenčíně. Honza však pak ještě chvilku vystupoval, ale rokem 2019 a vypuknutím pandemie se jeho aktivní hudební kariéra uzavírá. Dnes žije v ústraní, na své chatě na Sázavě a přesto, že nevystupuje, tak údajně neustále skládá nové písně. No i když, kdo navštěvuje například Tremské Pikovice, tak jistě ví, že například pro tento festival Honza přijel zahrát, myslím, že to byl rok 2023. No počkáme si, zda ho ještě někdy uvidíme aktivně vystupovat.

Dnešní tramské tamtamy jsme věnovali Honzovi Nedvědovi, který oslavil 24. října 80. narozeniny. Teď ještě několik milých pozvánek a informací, které by vám neměly uniknout. Tradiční břevnovský březňák proběhne v sobotu 24. října od 18 hodin v kulturním domě Bílá hora. Vystoupí Choroši, Sunnyside, Michal Vili Sedláček a Forfolk, tedy vlastně kapely, které u nás jsou poměrně doma, Forfolk a Choroši. Večerem vás provede Milan Belmondo Plch. Všechny vás srdečně zve Honza Eisenreich a veškeré informace najdete na breznák.eu. No a nyní pozvánka na akci, kde se můžeme společně potkat. Příští sobotu 17. října od 18 hodin proběhne totiž country večer v country klubu Rosochatec u Havlíčkova Brodu. Tam totiž nové struny vystoupí s porcí tramských a swingových písní. Bude tam také hrát skupina Druhá míza. Takže příští sobota 17. října Rosochatec u Havlíčkova Brodu, místní country klub. Je to tam moc fajn a navíc tam i výborně vaří. Příští úterý 13. října věnujeme náš pořad kamarádům Staré řeky. Nejenom, že mám tuhle bandu moc rád a už u nás a také dříve v pořadu Ozvěny osadních ohňů Tonyho Linharta několikrát vystupovala, ale hlavně proto, že tuto sobotu za nimi jedu na potlach pořádaný k 60. výročí vzniku osady. Moc se těším se všemi, kde jen to bude možné, na viděnou, a hlavně příští týden na vlnách Country Rádia naslyšenou. Ahoj!

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Na konci světa.
2: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
3: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! To je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
3: No jo... Tady jsem ještě nebyl.
4: Když spustí housle, zaskejí vrou.
0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif už líně prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Budeme slavit. Skupina Rekonvalescence přijímá gratulace ve čtvrtek 8. října od 19.30 v hudebním klubu Riko v ulici Pod Hájkem na Praze 8. V příjemných prostorách bývalého Rikatáda si pro vás oslavenci připravili koncert 45 let v Rekonvalescenci. Největším dárkem ovšem bude, když přijdete s dobrou náladou. První koncert pořadu Ražické struny, na kterém zahraje kapela Obejváci a jako hlavní host vystoupí Víťa Troníček z kapely Marien, se koná 9. října na obecním sále v Ražicích. Říjnový večer bude patřit těm, kteří vědí, že hudba může mít mnoho podob a rozměrů. Alice a Jiří Haladovi, hudebníci a pedagogové, pevně spjatí s jihočeskou hudební scénou, propojí v komorním duu klavír a saxofon. Tvorba Kuby Slavíčka vychází z tremských kořenů, ale přirozeně se přibližuje folku a folk roku, aniž by ztrácela tremského ducha. Šestičlenná kapela Plezír z Humpolce pak nabídne citlivé propojení šanzonu, folku, jazzu a latinskoamerického rytmů. V jejím repertoáru zaznívají především písně Hany Hegerové, Zuzany Navarové a Lenky Nové. To vše v divadle U kapličky v Českých Budějovicích v pátek 9. října od 19 hodin. A skupina Folk Team hraje v Zelenáčově Šopě v neděli 11. října od 19 hodin ve Zlíně. Bude se křtít album Na konci světa. Zazní osvědčené hity i nové písně a kmotrem alba bude Karel Markitán. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.

0: Mirek Hoffman, Greenhorni a Hey Joe zahájili dnešní večerní vysílání Country Rádia 6. října v úterý, kdy svátek má Hanuš. A neslyšíte známý hlas Petra Kocmana, protože Petr má dneska nějaké pracovní povinnosti, tak se budete muset spokojit s mojí maličkostí. Ze studia vás velmi srdečně zdraví a těší se na vaši společnost Vítek. No a tak, jak bývá naším zvykem, když jsme spolu, tak v první hodině máme Country je vše, co se vám líbí. Čili vy mi můžete zavolat do studia na telefon 210 323 333, říct, co chcete zahrát, kterou písničku a proč právě tu. A když to hezky uděláte, tak já vám ji samozřejmě s radostí zahraju. Takže si připravte prstíky, mobilní telefony a jdeme na to. No a první písničku vám posílám já a já jsem tentokrát vybral Pacific a Václava Maršálka. Oregon, je to písnička, která se taky jmenovala Touha žít. Pamatuji si jako malý klouček a měl jsem velmi rád skupinu Pacific, protože vznikla v roce 1971, já si jako malý klouček pamatuju. Tak tohle je to hodně původní složení, ještě s manželi Maršálkovými, tak vám tu písničku pouštím a vy máte čas si vzít telefon a vytočit telefonní číslo a říct si, co chcete zahrát. Příjemný poslech.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: vyhnal tě tam na cestu dalekou.
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou.
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal tvůj osamělej vůz,

0: do studenou zbraň ti klíci přiložil.
1: Touhaží, touhaží.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš. Buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil ti zem a

0: Tak to byl Oregon ode mě, já už jsem tady dobojoval s technikou a na telefonu mám Ivu z Arbesáku. Ivo, ahoj, dobrý večer, slyšíme se?
1: Dobrý večer, slyšíme se.
0: Tak a co si zahrajeme?
1: Já jsem to zapomněla.
0: Duo Červánek, Hospůdko známa. Jsi chtěla.
1: Takže, no, vím, že Duo Červánek, ale tu...
0: Hospůdko známa, no. A proč tuhletu právě?
1: No tak, myslím si, že i když je všední den, takže jsou lidi, kteří se do té hospůdky podívají, aby si mohli pokecat s kamarádama.
0: No to určitě. To je každý den třeba se tam jít podívat, aby jsme se socializovali, že jo? Každý den je potřeba někoho potkat a pobavit se s ním a v té hospůdce tam to jde náramně. Je to tak?
1: Člověk je tvor společenský ve většině případech.
0: To je pravda. Co děláš dneska večer?
1: No tak já vzhledem k tomu, že už jsem v letech, tak sedím u rádia a poslouchám.
0: Tak to tě chválím, to je hezký. A teďka ti udělám radost.
1: Já ho mám puštěný, co to má protrhnu oči, pustím rádio a vypínám ho, když už jako nemůžu
0: vydržet.
1: Tak
0: jo, tak prosím tě, drž dneska dlouho a posílám Duo Červánek, Hospůdko známá. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to bylo pro Ivu Sarbesáku, hospůdko známá od Duo Červánky, a teďka máme na drátě, koho tady? Pedro Bratislava, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím tebe i všechny posluchače Country Rádia.
0: Počujeme se dobře.
1: Počujeme se velmi dobře.
0: A čo si dáme zahrať?
1: Zahrať si dáme Valdu Matušku a písničku Supi. A proč?
0: Prečo?
1: Protože no? Country Rádiu je skoro vůbec nehraje.
0: No tak to je velký důvod.
1: Co?
0: A to je velký důvod, že ji moc nehrajem, tak
1: tahle ta se mi líbí, a pak se mi potom líbí i písnička s Mekenovou Zlata, co no. tam zpívá o tom kondorovi, co léta.
0: Ja. No tak to jo.
1: To se mi líbí. No a vždy se ptáš, co dělám.
0: No tak řekni, co.
1: Momentálně nejsem gaučo.
0: Jak je to možné?
1: Lebo sedím za počítačem, zdokonalují se ve hře Mariáš,
0: aha,
1: piju pivo a hádám se s počítačem.
0: No ale to je docela hezký. To je poměrně slušná náplň práce na dnešní večer. Že? A když u toho budeš poslouchat Country Radio, tak to bude super, ne?
1: Jo, poslouchám, jo. Hrám Mariáš s počítačem a poslouchám Country Radio.
0: Hele, tak si ještě vedle toho otevři umělou inteligenci a když se jí zeptej, co máš udělat, ona ti poradí a tím se to naučíš taky rychlejc. Ne?
1: Ale tak, rozumíš, už léta hrám Mariáš, tak už něco umím.
0: No dobře, ale hele, každý trik je dobrý, není?
1: Jo, je, tak jako no. v tom, co hrali karty.
0: A když si dáš umělou inteligenci, tak vlastně ten počítač bude hrát proti sobě.
1: Jo, to máš pravdu.
0: No. Tak Pedro, ať ti ta hra jde, ať ti chutná pivo, hezký večer, ať tě počítač nezlobí a pouštím ti Valdemara Matušku. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Tak to byl Valda Matuška, supy pro Petra z Bratislavy, ať se mu dobře hraje s počítačem Mariáš, a já mám na telefonu Dana z Plzně. Dane, ahoj.
1: Ahoj, tady Dan.
0: Tak Dane, začneme tím, co si zahrajeme.
1: Prosil bych o písničku od Roberta Křesťana, Dívka ze severu.
0: A proč právě tuto?
1: Protože ji mám strašně rád a věřím, že je i pár lidí, kteří mají rádi, a poslal bych jim všem, kterým je prostě dneska hezky.
0: No to je hezký, to je hezký. A co děláš, prosím tě, takhle večer?
1: No tak teďko sedím ve sklepě, kde mám takovou trucovnu.
0: Aha.
1: A poslouchám country rádio, zapálil jsem si k tomu cigaretu a popím pivíčko.
0: Tomu říkám siestička. Tomu říkám
1: jo,
0: siesta.
1: Jo, takovou pohodu.
0: A dneska byl hezký den docela, tak co jsi dělal, když bylo takhle to sluníčko a teplo?
1: Byl samozřejmě pracovní, dělám řidiče, takže...
0: Takže si jezdil.
1: Mám něco za sebou, ano, jezdil jsem.
0: Pro mě teďka, když se jezdí, tak nejhorší je brzo ráno, nebo potom odpoledne, když to zapadá, tak to sluníčko je hodně nízko, viď? A když to svítí do očí, to je jak laser.
1: No. Jo. Chce to být trošku opatrný.
0: Máš na to nějaký trik?
1: Nevím, někdy nestačí snídko ani brejle, prostě to sluníčko je tak nízko, že...
0: Že se tomu nedá uhnout.
1: Člověk někde, kde to nezná, tak ho to může překvapit.
0: Takže jediný trik je odvaha teda, že jo?
1: Ano, a předvídat a
0: předvídavost
1: opatrnost.
0: A opatrnost, to je opatrnost. Tak Dané, užij si siestičku s pivem cigárem ve sklepě a já ti pouštím Roberta Křesťana, Dívku ze severu. Měj se, ahoj a hezký večer.
1: Strašně moc děkuju, ahoj.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Robert Křesťana, dívka ze severu pro Dana z Plzně, aby měl dobrou náladu, a protože má dobrou náladu. A já mám na telefonu teďka nikoho, kdo je ve vaně, že jo? Ahoj, dobrý večer.
1: Ahoj, dobrý večer, tady Jarmila.
0: Jarmilko, máte dost teplou vodu?
1: No Ježíš Maria, já jsem spadená jak čuně už.
0: Jo? A máte aspoň nějakou kačenku nebo nějakou rybičku nebo lodičku vedle sebe, když se koupete?
1: Kačera,
0: jo, tak to je dobrý. Není to přes dívka manžela náhodou?
1: Ne, není, ten je venku a poslouchá u rádia.
0: Tak to je dobře. Tak zdravíme pana manžela a doufám, že na kačera nežárlí. Co si zahrajeme?
1: Tak je to od Asonance, Lord Gordon.
0: A proč a právě to... tu?
1: Protože ji strašně miluju. Mm-hmm. A miluji i mýho manžela Pavla. Mhm. Který poslouchá a nebejt jeho, tak už se nikdy asi nedovolám.
0: No, on
1: že
0: teda...
1: on se vždycky dovolá a já ne.
0: No, tak to nevím, to asi je štěstí. Asi umí vytáčet lepší, no?
1: No.
0: Ale když se jde člověk koupat a nechá telefon prostě venku, tak se nedovolá. To pak musí řešit ten manžel, že jo?
1: To jo, ale když to zkouším půl hodiny, tak už tak... No je, strašný.
0: On je hodnej.
1: Když to zkouším půl hodiny, tak to nejde. No. Zrovna jsme nakládali zelí, takže...
0: Jo, a máte nějaký speciální recept na zelí? Něco, nějakou pikošku?
1: Teďka jsem si dělala, speciálně jsme dělali křeštěný zelí.
0: Aha.
1: Paprikou, s cibulkou, jenom se solí, malinko pepře, do druhého dne a už se to dá i stravnout.
0: No tak to je krásný. Úplně nemůžu mluvit, že se mi zbíhají sliny z toho. Tak Jarmilko, neutopte se ve vaně, pohrajte si s kačerem a já vám pouštím teďka tu Asonanci, jo?
1: A já mám i rukávky, takže se neutopím.
0: Tak to je dobře. Tak hezký večer.
1: Jo, tak se mějte krásně.
0: Naschle,
1: jo,
0: ahoj.
1: Vám taky. Naschle, děkuju moc, naschle.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Posloucháte večerní vysílání Country Rádia, posloucháte Country je vše, co se vám líbí, to znamená zavoláte do studia, řeknete si, jakou chcete zahrát a proč právě tu a já vám ji s radostí zahraju. Tak jako to udělala před chvilinkou paní Jarmila, z Vany zavolala, chtěla zahrát Asonanci, tak doufám, že se u toho neutopila. A teď mám na drátě paní Evu ze Strašnic. Evo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, ano.
0: Tak co si zahrajeme?
1: Zahrajeme si ruskou bajku.
0: Vlak na Dobříš. A proč právě? Na Dobříš. A proč právě
1: protože,
0: tu?
1: Protože dneska mi trhali zoubeček, nebylo to až tak jako no, takže, a že je to svěžná skladba a já, no a je to docela i aktuální písnička celkem, že jo, takže.
0: Tak dobře, no.
1: No,
0: tak,
1: no.
0: Tak dneska teda byl zubař v tomhle hezkým počasí.
1: No, dneska
0: tak
1: byl, no.
0: A byl aspoň
1: zubař
0: plánovaný, nebo to bylo nějak náhlé?
1: No, bylo to náhlý, protože jsem měla oteklou jako prostě dáseň, no, takže. Mm-hmm. Nechci to nějak víc. No.
0: Tak, ať vás to nebolí a teďka máte omezení na stravu, co si budete zítra vařit dobrýho, nějakou kašičku?
1: No, to je spíš víceméně, no já myslím, že ty i nechce tohleto, tak zítra už asi bude tak nějak jídlo normální, ale přece něco takového jako prostě
0: měkčího.
1: Brno, bramborová kašička nebo krupicová kašička, no, ano. Nebo ano, no, něco takového.
0: No tak to jo, a víte, jak se říká krupicový kaši, že jo, se říkalo?
1: Pohádka mládí, ano.
0: Ne, pionýrský guláš na táboře vždycky se říkalo.
1: Jo, takhle, no. Dobrý, no, tak to jsem se spletla s krupicovou kaší, to byla pohádka mládí, se říkalo.
0: No, krupicová kaši vždycky, ano, když bylo na táboře, tak se říkalo, že je pionýrský guláš, no.
1: Jo, tak je to možný takhle dobrý, tak jo, no. Tak to mi udělalo radost.
0: Tak vám přeju hezký večer, ať vás to nebolí a posílám vám tu ruskou bajku.
1: Určitě.
0: Zaspívejte si. Mějte
1: určitě,
0: se.
1: Tak jo, děkuju moc, děkuju, udělal jste mi rád, dostasle.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 330.

0: Tak to byla ruská bajka, vlak na Dobříš, pro Evu, aby jí nebolel vytržený zub, a já už mám na telefonu Mirka. Mirku, ahoj, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Vítku, dobrý posluchačům.
0: Tak kterou si zahrajem?
1: Tak pro dobrou náladu cikánskou baladu od Ivoje Helky.
0: A proč právě cikánskou baladu? Pro tu dobrou náladu?
1: Pro tu dobrou náladu a proto, aby nemusel být tak mrzutý, že musím za hodinu už být na cestě do práce na noční.
0: Ty jdeš na noční, ježišmarja. No tak ale no, po cestě do práce jedeš autem nebo autobusem nebo na kole?
1: Autem.
0: Tak autem. Můžeš po cestě poslouchat Country Radio. Budeme v příští hodině soutěžit o knížku, tak třeba vyhraješ. Budeme volat Honzovi Vančurovi, tak to ti to se budeme, pokousíme si tě to nějak jako zpříjemnit, tu noční směnu. Co ty na to?
1: Dobrá, děkuji moc.
0: Tak jo, prosím tě, a ti to utíká, dobrou náladu a pouštím ti Ivo Jahelku, jo? Měj se, ahoj.
1: Zatím, naschle všem.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
3: Možná vám teď trochu pokazím náladu.

padly panice. Rázem je tu jejich konečná stanice, za jízdy skáčou přes postranice. Lakatoš Fero se vrhnul z korby, zaryl se nosem do jarní orby. A jeho bratr Ján, zvaný Bydlo, z vejšky padlo kročmo na svodidlo. Po Ištvánovi zbyl Flek a Širák, nestih už zabrzdit s Vlekem Tyrák. Šaňo si při pádu překous jazyk, Gejzovice z brucho prejel gazik.

0: jo.
1: Ivo Jahelka, cikánská balada pro Mirka, protože jde za chvíli do práce, tak ať mu to utíká, ať má hezký večer. Mirku, držíme palce, uvidíš, dneska to dobře dopadne. Do půlnoci určitě budeme spolu. A já už mám teďka na telefonu Mařenku. Mařenko, ahoj, dobrý večer. Slyšíme
2: dobrý
1: se.
2: Dobrý večer, přeju všem.
1: Tak Mařenko, co si zahrajeme?
2: Určitě si zahrajeme Mařenku Rotrovou, mm-hmm. Protože má všechny písničky strašně krásný. Ona je krásná a umí krásně stárnout. Já jsem teda o trochu starší než ona, ale neuměla bych to tak jako ona.
1: Určitě jo. Ale to je pádný důvod, proč si paní Marie Rotrovou zahrát. Vybral jsem písničku Kůň bílý, co vy na to?
2: Klidně. Všechny jsou krásní.
1: Všechny jsou krásní a paní Marie Rotrová má noblesu, že jo?
2: Ano,
1: to je taková dáma.
2: To je právě, to teď chybí hodně lidem.
1: To je pravda. No a vy mě řekněte, co děláte dneska večer?
2: No, ale nesmějte se, zima se zeptá a já pletu pro všechny členy rodiny ponožky.
1: Ježiš.
2: Teplý ponožky na zimu.
1: To jim závidím. A jsou to ponožky nebo je to trošku vyšší?
2: Ne, ponožky, všichni chtějí ponožky. No tak do půl lejtek je dělá.
1: No tak to je dobrý. Já totiž třeba, když jedu na skútru, jo, já nemám rád podkolenky, ale jak mám vohnutý nohy a mám krátký ponožky,
2: ano.
1: Tak mi pak táhne náchylovky a oni pak nastydnou. Tak
2: no,
1: to děje, jestli
2: právě.
1: Jsou vyšší, jestli jsou do půlky lejtek, tak je to dobrý.
2: Na motorce, pravnou čátka jsou ještě malý, no prostě pletu ponožky.
1: Hele, a barvy nějaký různý, nebo veselý, nebo jak to je barevně?
2: No, někdo chce světlý, někdo chce tmavý, někdo chce proužkovaný, někdo ze vzorkem, takový je to různý.
1: A kolikrý upletete tak jako?
2: No tak, moje rodina má 12 členů.
1: Takže 12 párů ponožek.
2: Každý z nich chce dva páry.
1: 24, hezky.
2: Ano.
1: Hezky.
2: To já jsem, tak doufám, že to stihnu, než začne chumelit.
1: To já jsem z vás chtěl taky nějaký vyloudit tady třeba pro pana ředitele, když je mu v kanceláři zima, ale když máte dělat 24 párů, tak to chápu, to je práce
2: to
1: jak
2: stačí,
1: na kostele.
2: No.
1: Tak jo, tak ať vám to pletení odsejpá a já vám pouštím.
2: Děkuji
1: Marii Rotrovou, Kůň bílý.
2: Mějte se.
1: A děkujem, že posloucháte. Mějte se, naschle.
2: No určitě, každý večer.
1: Tak naschle.
2: Naschle.
3: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Kuň bílý a Marie Rotrová pro Mařenku, která plete rodině ponožky, a já už mám na telefonu Fandu, Fanda a jeho banda. Ahoj. Slyšíme
1: ahoj.
0: Se?
1: Ahoj. Zdravím countrymeny.
0: Co si dáme?
1: Já vás poprosím, zbyl mi jen tvůj mokasín.
0: Já nemám mokasín. A to nevadí. Pustím ti to. Je ze všime Greenhorn, zelenáči. Zbyl mi jen tvůj mokasín. A musíš mi, Fando, říct proč?
1: No, my tady sedíme na rybách na Berounce a je to naše oblíbená písnička.
0: Tak to je pádnej důvod. To je pádnej důvod. Kolik vás tam je na té Berounce?
1: Jsme tady tří.
0: Tří. Hele, a berou nebo berou roha?
1: Akorát nám teď bere ryba.
0: To se, a ty to prošvihneš tím, že voláš do rádia, to je pech. Hele, a když
1: ale to je pádnej důvod.
0: Hele, a prosím tě, když to chytíte, tak to sníte nebo to pouštíte? Podle toho asi, co to je, ne?
1: Pouštíme.
0: No, to je jasný. A hele, je dost vody v Berounce? Asi jo, ne?
1: Jo. Naštěstí jo.
0: Naštěstí jo, tak to je dobrý. Protože kdybyste chytali na sucho, že jo, tak rybám se špatně chodí a ještě by viděli, že tam sedíte a číháte na ně, tak by asi nepřišli. Takhle v té vodě je to lepší, ne?
1: Přesně tak, přesně jak říkáte.
0: Tak Fando, ať berou, ne roha. Hezký večer, děkuju, že posloucháte a pouštím, že jo, ze všime Greenhorn zelenáči, zbyl mi jen tvůj mokasín. Ahoj.
1: Děkujeme, ahoj.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Zbyl mi jen tvůj mokasín, to je písnička, kterou si přál Fanda, jeho banda, co jsou na rybách u Berounky. A já jsem teďka nedaleko, protože se mi dovolala Lída z Berouna. Lído, ahoj.
1: Ahoj.
0: Spolkla si mandly, už je to dobrý?
1: Ano, jsem spolkla tu mandly.
0: Tak je to dobrý. Tak začneme tím, co si zahrajeme.
1: Zahrajeme si Spiritual Quintet tradičně, a to sice Slávy den, protože jsem to nějakou dobu zase neslyšela. A já mám nejradši takové ty nejstarší od Spiritual Quintetu. Tak to
0: určitě uděláme. A prosím tě, jaký jsi měla dneska den? Dneska bylo krásný sluníčko, že jo?
1: Krásný sluníčko bylo. Byla jsem tady venku, tady jsem stříhala odkvetlé růže před domem. A procházela jsem se všude možně. A pak jsem taky seděla na sluníčku na tom balkóně. A jestli se chceš zeptat, co dělám teď, tak tady jsem obklopena různými starými fotkami skautů a skautek z různých období. Jedny jsou naše, kolem roku 68. A dostala jsem je z, vlastně jako z pozůstalosti pod naší vedoucí. Jenomže jak se tak uklízí vždycky až po letech, tak asi tak skoro po 20 letech mi je dala její dcera. A tak jsou tam naše fotky.
0: Hele, a poznáváš na těch fotkách všechny?
1: Jo, skoro jo.
0: My jsme teďka měli...
1: Akorát Světlušky, ty byly mladší o mnoho let, teda o asi 4 roky, tak ty všechny neznám jménem. Jednu tady jsem třeba nepoznala.
0: Jo.
1: Ale nás samozřejmě jo. Náš ročník, nebo prostě ty naše. Ty jo. No,
0: já jsem byl teďka v sobotu, jsme měli sraz po maturitě, 45 let, to už je strašný číslo teda. A ukazovali, teďka si tam posíláme různě fotky na chatu a poslali tam fotku, na který je nějaký chlap a vůbec nevíme, kdo to je. To je hrozný, že? Tomu se říká
1: to
0: skleroza.
1: No.
0: Jiní lidi pijou, aby zapomněli, a my to máme úplně zadarmo. No, nikdo z nás neví, kdo to je.
1: Ale já tady ještě mám taky fotky z roku 1930, asi 8 nebo 9 z tábora, na kterém byla zase ta naše vedoucí jako holka. To jsem taky dostala. Ale pozor, já jsem tady našla dva skvosty, a to sice dvě fotky z skautek z roku 1919. Ale nevím,
0: to
1: kdo
0: je
1: na
0: nářez.
1: Nich je. To teda
0: nářez.
1: Fakt nevím.
0: To je
1: ale
0: nevýhoda.
1: Ale nevím ani, odkud jsou.
0: To je nevýhoda té doby, protože vlastně dneska už z těch lidí asi těžko někdo žije,
1: no,
0: že jo?
1: Víš co, to budou tak jako babičky těch, kterým je dneska tak třeba 60, 70 nebo tak nějak.
0: No to si myslím, tady, to už
1: no,
0: babičky.
1: Na té jedné fotce je napsáno V13, M15, což může být třeba Věra 13.
0: A Maruška
1: Marie 15.
0: 15.
1: No. A tak ty se narodili někdy až tak po roce 1900 a třeba 1904-1906.
0: Hele, a co s těma fotkama budeš dělat? Nedáš je někam do muzea?
1: Do skautského archivu. Ne, do archivu.
0: Do archivu.
1: Do Prahy, do skautského archivu.
0: No tak to bude hezký.
1: Tam je takový archiv, ale nejdřív budu pátrat, kdo by to tam mohl být, protože se tady kdysi tvrdilo, že tady mohly být nějaký skautky už někde kolem roku 1920 a to by třeba mohly být oni.
0: No vidíš to. Tak já ti přeju, ať se ti to pátrání daří, jo, a pouštím ti k tomu Spiritual Quintet a Dušana Vančuru. A doufám, že budeš poslouchat celý večer u toho hledání a prohlížení.
1: Určitě.
0: Jo?
1: No určitě.
0: Tak jo,
1: tak
0: se měj, ahoj.
1: A všechny zdravím, ahoj.

0: Country Radio.
1: Přivedl jsem domů božce, nádhernýho nosorožce, originál nosorožce, koupil jsem ho v hospodě,

0: pracuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli. Tak tu sedím se sousedem s nosorožcem a s medvědem nadáváme jako jeden na ty naše slepice.
1: Hurá! Všichni na palubu! Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá! Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Radio. Po těžkém dnu a po starostech pověste své lásce.
2: Odpočiň si, Sára.
1: A dostanete kouzelnou

0: Odpočíňte si s námi.
1: Dřímej, kamaráde, dřímej.
2: Ať tě country pohladí.
0: Country Rádio.

Ve 21 hodin 9 a čtvrt minuty dohrál a dospíval na country rádiu Camelot, zas jak dřív, krásný kousek, který máte rádi. Líbí se paní Marii, líbí se paní Daně, líbí se paní Ivance ze Šumavy. Prostě je to písnička, která je oblíbená. No a co nás čeká v této hodině? No spousta dalších krásných písniček a já věřím, že vydržíte u rádia poslouchat dál. Přestože dneska s vámi není Petr Kocman, který vás velmi srdečně pozdravuje, ale má nějaké pracovní povinnosti, tak ho dneska nahradil ve studiu Vítek. No a co nás čeká v této hodině? Tak zasoutížíme si o knížku. Petr mi tady nechal knihu, titul Zázraky se dějí, tak se na to podíváme. To bude tak jako někde kolem 21. hodiny, 23. minuty. Zavoláme Honzovi Vančurovi, jak se má. Byl nějaký nemocný poslední dobou, tak zjistíme, jestli se uzdravil. Musíme si samozřejmě taky říct, jaký bude počasí v noci a zítra, aby jsme se na to mohli připravit. No a teď ještě musím vyřídit tady jeden e-mail. Máme kolegu Jirku Vondráčka, určitě ho znáte. S Denisou Markovou připravuje Karavanu a jinak je to teda známý a populární muzikant taky. A ten mi napsal, ahoj Vítku, když by se ti chtělo, tak prosím zahraj mé ženě Haně, se kterou dneska slavíme 47 let od naší svatby ve Slatiňanech. Tak díky, že to se mnou vydržela. A třeba by se hodila písnička Les, ke kterému napsala text a zpíváme to z Vokobere. No tak, Jirko, samozřejmě vám gratulujeme, 47 let od svatby ve Slatinách, to je poměrně slušný výkon, zejména od tvojí paní, tak taky děkujeme, že to s tebou vydržela, ty si mohl být v klidu a písničku Les s radostí hraju právě teď. Tak pořádně oslavujte a příjemný poslech.

jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. Potom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic, kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Seniorita zpívá, bandoleros na kytary hradí. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlanej hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskejma tu prachy roztáčejí. Chlap jejíž ksichty na zatykačích, všude tady visí po stěnách. Pandole rozhrají, přetískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední a velmi dobře vím, když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

0: ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu, dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Knižní okénko.
1: No a já jsem vám slíbil soutěž o knížku a ten okamžik je právě tady, takže si připravte prstíky a mobilní telefony a jdeme na to. Já mám před sebou paperback, Zázraky se dějí, má něco přes 400 stran teda, takže to bude dlouhý čtení. Pod titul Transformační léčivá síla vzpomínek na minulé životy. Zajímavé a inspirující příběhy z praxe uznávaného regresního terapeuta. Autorem je Brian L. Weiss a Amy A. Weissová. To asi, jestli to není sestra, tak to bude manželka.

0: sítě DAB+. A já se ptám, jaké procento populace České republiky toto vysílání country rádia pokrývá. A dám vám tři možnosti. Za A 60%, za B 83,4% a za C 30%. Jakou populaci pokrývá rozhlasové vysílání DAB plus country rádia v tuto chvíli? Za A 60%, za B 83,4% a za C 30%. Volat můžete během následující písničky.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
2: Kdybych uměl líbat jako námořníci v okno bíjí hvězdy a smích krásných žen, nikdo nikdy drahá srdce milující neodtrhne už mne od těch čtyřech stěn, od těch míst, kde spolu radosti i žaly slzou smívali jsme v trpkých obměnách, kde jsme ruce čela krutě milovali, kde i chutnali jsme všednosti tvůj prach. Kdybych uzel uměl jako námořníci v okno bíjí dálky a smích cizích měst, nikdo nikdy země v tichu spící neodtrhne už mne od tvých chudých hvězd. Do tvých trav se nořím jako v sladké vlasy, jako v kadec ženy, s níž jsem navždy zpět. S odříkáním bída ruku podává si, ale já bych zemřel nemít k smrti rád. Ale já bych zemřel nemít k smrti rád.

0: Tak to byl Miroslav Pareček, já už mám na telefonu vítězku výherkyni knížky, paní Lucie. Paní Lucie, dobrý večer, slyšíme se.
1: Dobrý večer, ahoj, slyšíme, ano, super.
0: Ahoj, tak prosím tě, DAB pokrývá 60%, 83%, 4% anebo 30% obyvatelstva, tam, kde vysílá Country Radio. Jaká je správná odpověď?
1: DAB 83,4.
0: A jsi si úplně jistá, jo?
1: Úplně stoprocentně, ano.
0: Hele, nějak nám utíká telefon. Opravdu, není to 30% jenom? Přece jenom
1: ne,
0: je to...
1: Ne, je to za B.
0: Jasně, tak jako knížka je tvoje.
1: Skvělá, úžasná, už se moc těším, mám ráda tyhle knihy.
0: No a teďka prosím tě, další písnička, která bude hrát, jsou Strasti Trumpa Vladimíra, tak ty kromě toho, že jsi vyhrála knížku, ji můžeš někomu poslat. Chceš někoho pozdravit takhle přes rádio?
1: Lejte, asi všichni, co poslouchají a co jsou v pohodě.
0: Tak to je hezký, tak to jsou úplně všichni, protože když poslouchají Country Radio, tak jsou v pohodě.
1: Tak, nemají starosti, přesně tak, nejsou zatížení tím ošklivým světem.
0: Tak jo, tak Lucie, super. Hezký večer, gratuluju, knížka přijde nějak, až to děvčata pošlou, jo? Mějte se, naschle, díky.
1: Tak se měj hezky, ahoj, naschle, díky.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

a ohně na pahorcích, světkové němí. Lílie bledé svítily na praporcích,

Zvon zvoní na neděli a čas se vleče. Rezavé skvrnky zůstaly na čepeli u jílce meče.

0: Tak slíbili jsme si povídání s Honzou Vančurou, tak já doufám, že Honza je na druhé straně telefonu. Honzo, ahoj, dobrý večer.
1: A já tě zdravím, dobrý večer samozřejmě všem i tobě, Vítku. Ty jsi to slíbil, no představ si, že bys se nedovolal.
0: No to by bylo hrozný. To bych byl slibotechna. Prosím tě, zaslechl jsem se tak, jako povídá, že jsme nějaký lehký zdravotní problém. Co se děje, prosím tě, ve tvým jinožském věku?
1: Ale mě ani nepřekvapuje, to je zase další diagnóza, ale ta nějak probíhá, že už nastala konverzační léčba. A konverzační nikoliv, teda konverzační pouze z lékaři, ale nicméně kámen se objevil ledvinový, no, tak nikdy jsem to neměl, tak zase přibyla jedna drobnost.
0: Tak ti spadl ze srdce, objevil se v ledvině.
1: To už je takový kolorit.
0: Spadl ti ze srdce, objevil se na ledvině teda, jo? A už seš v cajku teda aspoň.
1: No, ale to si řekl vtipně. Spadl mi kámen ze srdce, no. Teď je otázka, kam spadne dál.
0: No tak nejlépe ven, že jo?
1: Hele, no, to bych byl docela rád.
0: A už seš jako z nejhoršího vevnitř, nebo jak seš na tom?
1: Já jsem z nejhoršího dokonce venku.
0: No tak to je super.
1: Teď, jako před náma je parník v neděli s Davidem Fiedlerem. Má být snad docela, ne, asi nemá být moc slušné počasí. Takže
0: no na parníku se dá pěkně zatopit, jako všichni, kdo přijdou, tak tam ne zmrznou, protože ta horní paluba je napůl zavřená, dole se dá taky vystupovat a všude se topí, tak to je dobrý.
1: No já vím, ono to asi to bude, tak pokud bude pršet, tak to bude asi dole. No,
0: ale vem si ledviňák, prosím tě, jo.
1: Samozřejmě vy, co máte lístky a vy, co nemáte, asi nechoďte, protože je to pravděpodobně vyprodané.
0: Myslím si, že to je vyprodaný, no. No a co kromě parníku ještě chystáš? Nějaká osmdesátka se bude slavit, jo, taky?
1: No tak samozřejmě, nebo samozřejmě, bude se slavit v únoru 10. února, to už jsem anoncoval několikrát, tak já zvu všechny srdečně na tohleto balábile, na ten veselý večer.
0: A kde se dají koupit lístky?
1: Řeknu, že už. No tak vstupenky jsou normálně z divadla Broadway, jako tak to je možný koupit přes internet, takže to není problém, už se prodávají lístky. Řekl bych takovým hrubým odhadem, že už tak možná skoro polovina lístků už je prodaná, to je docela hezké.
0: To je dobrý,
1: nebo
0: no.
1: To je až v únoru. No tak to je úspěšné, ale to nebude jenom kvůli mě, to bude i kvůli nějakým nadšeným, nebo respektive nadrženým divákům a posluchačům, protože se budou těšit na nějaké hosty. No tak,
0: co bude za hosty? Co bude za hosty?
1: Tak bude tam Zdeněk Merta a s jeho dcerou Esterkou, která je famózní mladoučka, krásná holčička a krásně zpívá.
0: Mm-hmm.
1: A Zdeněk Merta se ujme kláves, tak doufám,
0: to
1: že bude
0: dobrý,
1: hrát nohama, jak jeho dobrým zvykem, když to rozbalí. No a potom jsem nějak přemluvil, respektive jsem řekl s mým synům, jestli by mě nepoctili jejich návštěvu, takže si zaspívám s mými tři syny.
0: Všichni Honza, tři budou, jo?
1: Jonáš a Jakub. No, promiň?
0: Všichni tři budou teda.
1: Všichni tři budou, tak budou čtyři vančuři.
0: Hele, no, a co budou tak zpívat s tebou? To ještě tajemství.
1: No, já nebudeme předbíhat, protože to teďka ještě musí hodně cvičit.
0: No tak dobře.
1: Když pravda je, že
0: ty musíš cvičit, ty kluci to dají na ostro, že jo, jako ty s tím nemají problém.
1: Ostro,
0: ty musíš cvičit, že jo.
1: Jsou mladý, pružný a frisch und elastisch. Já bych ještě řekl, že jak říkal Tonda Hayek, ono s tím cvičením a laděním, jak říkal, kdo cvičí a ladí, podráží své kolegy.
0: To je pravda, tak no.
1: No, to víš, že jo. No a co ty do kolika vysíláš, prosím tě?
0: No já do půlnoci dneska si to užívám, protože já to mám rád takhle večer.
1: Takhle po noci, ano, máš klidné večery, víš.
0: No, a já to mám dobrý, protože Petr Kocman se mě vždycky ptá, prosím tě, nemohl bys tehdy a tehdy, já tak jako dělám fóry, že no já nevím, Petře, znáš to, jo. Ale já sem chodím rád, ano, jako vždycky, jako už se těším, když mi to napíše, vždycky čekám na SMS-ku od Petra, jestli jo nebo ne.
1: A od čeho si odpočíváš, když takhle večer seš tam sám a hovoříš k národu?
0: No teď jsem doma sám úplně, protože manželka má nějakou práci v zahraničí tento týden.
1: No a teď nejsi doma.
0: Ne, tak teď nejsem doma, ale manželka jak je pryč, tak já vlastně celý den nemluvím s nikým, akorát okřikuju psi, rozumíš, tak já si potřebuji takhle popovídat taky večer.
1: Jo, takhle, no tak to jsem, já doufám, že jsem ti trošku naplnil tvůj handicap nebo tvojí
0: touhu komunikovat.
1: A teď ti dají tvoje nadšené obdivovatelky, ti jistě telefonují celý večer až do půlnoci.
0: Hele, no není to tak strašný, moc těch obdivovatelů nemám teda, ani obdivovatelek, ale nevadí.
1: Ne,
0: mě to,
1: já jsem mluvil obdivatelky.
0: Mě to baví i tak. Honziku, prosím tě, uzdrav se, jo, uzdrav se, nedělej žádný ptákoviny.
1: Děkuju.
0: Všichni se na tebe těší na parník a v únoru ta 80.
1: 80, no, to je, no, to je krásný věk, to je krásný věk.
0: Tak držím, no, tak palce,
1: těším.
0: Ať to dobře
1: už
0: dopadne
1: těším,
0: všecko.
1: Jak to vypadá po 80. Prý je to pořád stejný, ale záleží na tom, jak člověk to vnímá, že to nebere jako, že je mu 80,
0: hele,
1: je to pouze číslo.
0: Já si myslím, ty jsi skrytá mladá duše ve starém těle, takže jako to je v pohodě úplně.
1: No, jestli ta duše to dokáže ovšem přežít, když je ve starém těle, to nevím teda.
0: Hele,
1: tak jo,
0: děj
1: tak
0: se,
1: já všechny
0: hezký
1: zdravím,
0: večer.
1: Vítku, děkuju.
0: A ahoj.
1: Děkuju, ty si taky užij a všem posluchačům ahoj a příjemný večer, dobrou noc.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Potkal jsem jí jednou ráno, když jsem mířil dolů k řece. Někde u Borovic jsem zahlíd její stín. Jak tam chvíli stála v písku ve starý vojenský dece.

Vaby Daněk, Jodia Kid ve večerním vysílání Country Rádia jen tak pro radost. No a protože máme za 3 minuty 10. večerní, tak je nejvyšší čas podívat se na to, jaké bude v noci počasí. V noci totiž bude jasno až polojasno, od jihozápadu místy oblačno až zataženo. Objeví se už více té oblačnosti, zejména v Čechách se pak ojedinělé vytvoří i mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 11 až 6 stupňům. Při déle trvající malé oblačnosti a slabém větru bude místy kolem 4 stupňů a lokálně mohou být i přízemní mrazíky. V 1000 metrech na horách bude kolem 5 a v kotlinách pak výrazně méně. Foukat v noci bude slabý proměnlivý vítr nebo bude klidno. Ve východní polovině území to místy bude vítr mírný, jihovýchodní. Tlaková tendence slabý až mírný pokles, rozptylové podmínky v noci budou mírně nepříznivé, místy dobré. A teď pozor, sluníčko vyšlo v 7.09 dneska a zapadlo v 18.30. Pranostika na dnešek říká teplý říjen, studený únor a rekordy počasí nejtepleji v roce 1942 plus 26,1 stupně. Největší zima v roce 1912 minus 1,3 stupně a normální teplota pro dnešek je plus 12,9. To si myslím, že dneska možná jsme ten rekord překonali.

0: meditate on. Understand, yo man, you hear me talking, honey? Understand, yo man, remember what I told you. Understand.
1: Ve 22 hodin 10 minut a 10 sekund dospíval na Country rádiu Johnny Cash svůj kousek, který se jmenuje Understand Your Man. Ten já mám velmi rád. Posloucháte teď už asi noční vysílání Country rádia, kde vás ze studia srdečně zdraví dneska náhradník místo Petra Kocmana Vítek. Tak spolu budeme ještě 2 hodiny a co nás čeká v této? Tak v této hodině se podíváme do kalendáře. Potom si řekneme nějaké zajímavosti, podíváme se, jak to dopadlo v neděli s Bonanzou, to je hitparáda, kterou připravuje Miloš Keller. No a počasí si taky řekneme, bez toho by to nemohlo být. No budem si hezky hrát. Teď mám třeba takový jako kousky, jako třeba tady je, podívejte, František Kasl, nic to nestojí. A hned v zápětí skupina Marot a Podzemí, Žalmana Spol, Cestující muž. No, je toho spousta, tak já vás nebudu otravovat povídáním, popřeju vám krásný večer a příjemný poslech.

A protože zítra je první středa v měsíci, znamená to, že naším hostem v ranní vysílání bude inženýr Vlastimil Šimelář. Co na podzim se zahradou? Čemu se aktuálně věnovat? A třeba jak na nedozrálá rajská jablíčka? To bude tématem našeho velmi odborného povídání. A pokud máte již teď nějaké dotazy, můžete nám je sdělit třeba prostřednictvím sociálních sítí. Tak zítra ve vysílání se na vás těší Kačka a Vláďa a vzácný host, inženýr Vlastimil Šindelář. Ahoj.

málo více než hodinu a půl, tak je nejvyšší čas se podívat do kalendáře. Tak můj první pohled padl tady na myslivecký kalendář, který tu máme ve studiu, jo. A teď jenom jako řeknu vám tu situaci, jaký jsem včera. Mezinárodní den učitelů, Mezinárodní den úsměvu, Světový den architektury, Nejstarší srnci schazují paroží, zítra Světový den dětí, Světový den za důstojnou práci, Přilétá husa polní. A víte, co je tam na dnešek? Na dnešek tam je Padají kaštany. No, tak si z toho vyberte něco. Nicméně je tam i křestní jméno Hanuš. A to je mužské křestní jméno, které má svůj původ v hebrejštině. Pochází z hebrejského jména Jochanán, které se významově překládá jako Bůh je milostivý. Česká verze jména se zřejmě vyvinula z německé podoby jména Johann, Johannes, česky Jan. Takže Hanuš je teda poloviční Honza tady podle toho. Hanuš to jméno nosí v České republice přes 400 lidí a jedná se o 267. nejčastější jméno dle jmenné statistiky. Tak jestli nás nějaký Hanuš poslouchá, tak mu přejeme všechno nejlepší. A jestli znáte nějakýho Hanuše, ještě jste mu nepopřáli, tak mu koukejte zavolat, máte na to o něco málo více než hodinu a půl. Samozřejmě přejeme všechno nejlepší také všem těm, kteří dneska slaví narozeniny nebo nějaké jiné výročí. A mě napadlo, jsem si vzpomněl, že kdysi dávno, když ještě ráno vysílali Veronika a Zbyněk, tak se dívali do příjmenáře, jo? Tak jsem se podíval do příjmenáře a dneska 6.10. jsou to Sedlákovi. Tak všichni Sedlákovi, co nás poslouchají, tak vám přejeme taky všechno nejlepší k příjmeninám a připravte se, zítra budeme přát Janouškovům. No a všem těm, kteří dneska slaví, to znamená Sedlákovi, Hanušové, kaštany, které padají, tak jim posíláme z rádia pěknou písničku. Třeba Rodney Crowell, Fever on the Bayou. Příjemný poslech a všechno nejlepší.

0: vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

Vítek Tučný, trochu neúplný na Kádry rádiu. Já jsem vám sliboval na začátku hodiny, že se podíváme na nějaké zajímavosti, tak jsem našel pár takových zajímavých informací z vesmíru. Tak třeba jsem našel, že všechny planety v našem solárním systému se otáčejí proti směru hodinových ručiček, ale netýká se to Uranu a Venuše, ty se otáčejí naopak. Kdyby se Země točila kolem své osy naopak, to znamená po směru hodinových ručiček, tak by byl rok o dva dny delší. To je zajímavý. Jinak nejteplejší planetou naší sluneční soustavy je Venuše s průměrnou povrchovou teplotou slušných 462 stupňů. To už by se možná udělala i vejce natvrdo. Jinak třeba gravitace na Marsu je o 62% menší než na Zemi. Takže 100-kilový člověk na Marsu pocitově váží pouhých 38 kilogramů. No to by se mi líbilo. Ve vzdálenosti 33 světelných let od Země se nachází exoplaneta tvořená hořícím ledem. To je pro mě něco naprosto nepochopitelného. Dále tady mám, že Jupiter je nejrychleji se otáčející planetou. Jedno otočení mu trvá méně než 10 hodin, čili podle této logiky by den na Jupiteru trval 10 hodin, ale oběh Jupiteru okolo Slunce trvá pozemských 12 let. A kdybyste stáli na planetě Merkur, Slunce by se vám zdálo 2,5krát větší než na Zemi. To už je teda pořádná koule. A ještě jednu tady mám. Délka léta nebo zimy na Uranu trvá 21 let. Léto na Uranu však nemá nic společného s tím, co si pod tímto pojmem představujeme. Vlastně v podstatě ani ta zima na Uranu není taková, jak si představujeme my. Tak tolik pár zajímavostí z vesmíru a teď už si dáme třeba Marianne, Cestou za tebou. Příjemný poslech.

17. desítku a žízeň pořád rostla a podobal se těžítku, jak seděl čuměl do skla. Ani si nebyl ulevit, měl sebou asi pleny, za celý večer neřek nic, jen šilhal do tý pěny. Seděl jsem rovnou naproti, už zůstali jsme sami, jen pingl se sklem rachotí a u baru dvě dámy. Pak najednou, když vytáhnul 18. bůra, řekl: chlapče, máš dvě možnosti, bejt lustr nebo můra. Tak nevím, je to Sokrates a nebo místní kretén, kdyby řekl třeba chcípl pes nebo je teplej květen. Dobil poslední sklenici, pak stál a říká, že jde, a dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede. A dal se stezkou k silnici, co ke hřbitovu vede.

jsem ho viděl naposled, jak zmizel u hřbitova. Jen pár dní se mi vrací zpět ta jeho zvláštní slova. Pak zapomněl jsem, jak šel čas a utek nějakej pátek. Na pacník přišel listopad, kdy mýval táta svátek.

s tichlým hřbitovem, v ruce s tím keřem růží. A najednou no čertovem, všude mám husí kůži. Tam pomník stál jen spadaná, na něm ze stromů kůra. Jméno. A nápis máš dvě možnosti, vej

0: Tak to byla Bokomara, Lustr nebo Mura. Písnička, která má moc hezký a podle mě docela pravdivý slova. No a protože máme 22.52, tak je nejvyšší čas se podívat na počasí v noci, na počasí na zítra a potom taky na bonanzu vítěze z neděle. Tak začneme postupně tím počasím v noci. V noci bude jasno až polojasno, od jihozápadu místy oblačno až zataženo. Zejména v Čechách se pak ojediněle budou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou, a to je podstatné, k 11 až 6 stupňům, což není žádná tragédie ještě. Při déle trvající malé oblačnosti a slabém větru bude místy kolem 4 stupňů, to už je pro mě na hraně, a lokálně mohou být i přízemní mrazíky. V 1000 metrech na horách bude kolem 5 stupňů, v kotlinách pak výrazně méně. To už by znamenalo, že se budeme muset pomalu chystat na to, že budeme vypouštět vodu ze zahradních kohoutů, že jo? Foukat v noci bude slabý proměnlivý vítr nebo bude klidno. Ve východní polovině území to místy bude vítr mírný, jihovýchodní. A teď pozor, zítra, tedy ve středu, bude přechodně více oblačnosti, ale odpoledne zase bude teplo. Přes den tak bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno, zejména v Čechách, ojedinělé s mlhami. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Zítřejší nejvyšší denní teploty vystoupají k příjemným 18 až 23 stupňům, v 1000 metrech na horách bude kolem 16. Foukat zítra bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr, ve východní polovině území během dne to bude vítr mírný jižní až jihovýchodní. Tlaková tendence slabý, během dne přechodně mírný pokles, rozptylové podmínky zítra budou mírně nepříznivé, ve východní polovině dobré až velmi dobré. Takže sečteno potrženo, v noci může být docela zima, ale zítra ještě pořád bude příjemně, i když už trošku pod mrakem. No a teďka k té bonanze. Bonanza je hitparáda, kterou pro vás připravuje kolega Miloš Keller. Vysíláme ji každou neděli od 18 hodin. No a vždycky vy ve vysílání můžete hlasovat pro toho, kdo vyhraje, ten se potom bude účastnit Super Bonanzy. No a tentokrát to byla taková klasika. Jitka Vrbová a Standa Chmelík, Ještě spí chata na skále. Tak si ji teďka užijte. Příjemný poslech.
1: Bonanza. Tohle je vítězná písnička minulého týdne.

Pavel Bobek nás přivedl až ke 23. hodině 10. minuty dne 6. října 2026 v úterý, takže máme před sebou poslední hodinku necelou dnešního vysílání Country Rádia, kde vás ze studia místo Petra Kocmana srdečně zdraví Vítek. No a co nás čeká v této hodině? Samozřejmě tak jako vždycky spousta krásné hudby, podíváme se ještě na nějaké zajímavosti, podíváme se taky, co vás čeká v programu Country Rádia v nejbližších hodinách a dnech. No a hodinu uzavřeme počasím samozřejmě, protože to je potřeba si pořád připomínat. No a z té hudby to bude co, tak teďka třeba takový pěkný kousek, ten já mám hodně rád, Kamelot, Roman Horký, Petr Kocman, Tomáš Linka a Alan Mikušek, Zlato. Potom Pavlína Jíšová, Tři muži. A Michal Horák, Sandra Nováková, Hustej Joe, tak se připravte, jestli se vám ještě nechce spát, tak si u toho můžete i trsnout. Tak jdeme na to, příjemný poslech.

včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector, o

jeden 49er, všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

Taky se traduje, že pštros v ohrožení strká hlavu do písku, ale je to blbost, protože nikdy to žádný pštros neudělal. Ale je to nejrychleji běžící pták, ten pštros. Dokáže fičet rychlosti až 100 km za hodinu. Nedokážu si představit, na jaký vzdálenosti potom je schopný z této rychlosti zastavit. Krokodýl nemůže vystrčit jazyk ani s ním nějak volně pohybovat, protože ho má přirostlý ke spodnímu patru. Krokodýl má také nejsilnější trávení ze všech živočichů. Stráví krunýře želv, kosti, kopita, prostě všechno takovýhle tuhý. A teď si představte, že zelené želvy si klíďo-píďo plavou více než 2000 km jen proto, aby nakladly vejce na své oblíbené pláži. Tam se chvilku jen tak jako pošolíchají a plavou zpátky. Zajímavé je, že vždycky bezpečně trefí. Bez značek, bez navigace, prostě trefí. A tady pozor na komáry, ty nejvíce přitahuje modrá barva a raději se dají na děti než na dospělé. A pozor, hlemýždi mají stovky až tisíce zubů, jejich chrup může obsahovat až stovky řad několika různých druhů zubů. Za to sloní zub, pozor, ten váží až 4 kg. Tak tolik pár zajímavostí ze světa zvířat a teď si dáme třeba Zdeňka Vřešťála, jeho 9. cestu. Příjemný poslech.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

Tak tolik na Country Rádiu Hobous a než si pustíme Jirku Šmicra a jeho Kaluš, tak se podíváme, co vás čeká v nejbližších hodinách a dnech ve vysílání Country Rádia. Až se spolu rozloučíme před půlnocí, tak o půlnoci začne repríza pořadu Dvora na Country. To je pořad, který pro vás připravuje Bezzy Junior a bude to repríza z minulého čtvrtku. Ráno samozřejmě se můžete těšit na Kačku s Vláďou, dopoledne bude Tulácká stezka a zítra se podíváme na zámek Berchtold ve Středočeském kraji. Odpoledne potom bude čaj o šesté a v čaji o šesté bude kromě Tulácké stezky taky Kapota, Country pod kapotou, a tam se podíváme na to, proč manuální řazení procvičuje mozek, protože to tvrdí studie 1. V rámci čaje o šesté rovněž bude bluegrassový typ prostě čapka. A budou tam i koně na Country Rádiu, to je pořad, který pro vás připravuje Bára Hejhalová společně s Milanem Šmitem. No a zítra v 19 hodin, až od kukačka odkuká sedmou večerní, tak začne Country Time, což je americká country hit paráda. V té první hodince, když to připravoval Miloš Keller, tak nám řekl, že jsou to hit parády aktuální historické, a v druhé polovině nám Miloš představí legendu Martyho Robinse. No a potom tady mám ještě tip na čtvrtek a pátek. Ve čtvrtek 8.10. bude hostem dopolední kávy výrazná osobnost kulturního života. A sice přijde pan Michal Horáček a bude se s ním Milan povídat o jeho novém projektu Pozemský prach a boží dech. A 9.10. bude hostem dopolední kávy, sice to nebude jako přímo tady ve studiu, ale jenom po telefonu, Pavel Kopřiva z folk týmu, který chystá křest nového alba a vám řekne, co, kdy, kde. Tak tolik aktuální informace z pořadů nebo o vysílání Country Rádia. Teď si ještě pustíme pár písniček. Sliboval jsem toho Jirku Šmicra, Kaluš, ta je výborná, tak si ji poslechněte.

Hodiny ve studiu ukazují za 4 minuty půlnoc, tak teď máme nejvyšší čas si říct, jaké bude zítra počasí a také v noci a rozloučit se. Takže začneme počasím v noci, kdy bude jasno až polojasno. Od jihozápadu místy oblačno až zataženo. V Čechách se mohou tvořit mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 11 až 6 stupňům. Při deletrvající malé oblačnosti a slabém větru to bude kolem 4 stupňů, lokálně mohou být pozor při jezemní mrazíky. V 1000 metrech na horách bude kolem 5 a v kotlinách pak může být méně. Foukat v noci bude slabý, proměnlivý vítr nebo bude klidno. Zítra, tedy ve středu, bude přes den oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno, zejména v Čechách, ojedinělé s mlhami. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Zítřejší nejvyšší denní teploty pořád budou pěkné, vystoupají k 18 až 23 stupňům a v 1000 metrech na horách to bude kolem 16. Foukat zítra bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr, ve východní polovině území během dne to bude vítr mírný, jižní až jihovýchodní. 6. říjen je u konce a dnešní vysílání tím pádem taky. Bylo to s váma, jako vždycky, opět moc fajn. Doufám, že i vy jste měli příjemný večer. Jste-li doma, tak vám přeju dobrou noc. Jste-li v práci nebo jinde, tak vám přeju, ať se brzy vrátíte domů. Mějte se báječně. To vám ze studia Country Rádia přeje a loučí se s vámi Vítek. Ahoj!

0: Country Radio.
1: Přivedl jsem domů božce nádhernýho nosorožce, originál nosorožce, koupil jsem ho v hospodě. Za dva rumy a dvě vodky, připadal mi velmi krotký, pošlapal mi polobotky, ale jinak v pohodě. Vznikly menší potíže při nástupu do zdviže, při výstupu.

nutit toho tlustokožce originál, nosorožce, co nevidíš v obchodech. Řvala na mě, že jsem bohem, pak mi řekla, padej s bohem, zabouchla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech, co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, tuším značky Grizzly, už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli, tak tu sedím se sousedem s nosorožcem a jsme

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Hezký večer vám všem přeje starší archivář druhé kategorie Bezi Junior. Když jsem chystal dnešní pořad, vzpomněl jsem si na jednu scénu z Limonáďáka, ve které Grimpo tatíkovi hlavní hrdinky Winifred v Trigger Whisky Saloonu rozkouše housle. Dneska k tomu bude celá řada příležitostí. Jedním z hlavních témat dnešní návštěvní hodiny totiž budou právě housle. A začneme hezky svižně se skupinou Alabama. Jestli chceš hrát v Texasu, nezapomeň si vzít housle.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: Rovnýma nohama se ocitáme v roce 2006, kdy do soupisky Country Music Hall of Fame přibyla další trojice men. Pojďme se na ně podívat. Harold Bradley byl jedním z nejvýznamnějších studiových kytaristů v historii country a členem legendární nashvilleské skupiny studiových muzikantů A-Team. Jeho kytara je slyšet v nahrávkách těch nejslavnějších hvězd historie country, od Patsy Cline přes Elvise po Waylona Jenningse. Vzpomeneme si na něho v nahrávce slavného hitu King of the Road.

0: Sonny James, rodným jménem James Loudon, byl významný americký country zpěvák, skladatel a kytarista. Jako jeden z prvních se už v polovině 50. let dokázal výrazně prosadit i na popové scéně, a to především díky svému hitu Young Love, který zvítězil jak na country, tak na popovém žebříčku.
1: Country Radio.

A do třetice ještě jeden ze zásadních interpretů moderní country, George Strait. Od roku 1982 získal 44 vítězných hitů na country žebříčku časopisu Billboard, čímž ustanovil zatím nepřekonaný absolutní rekord. Často se mu také říká The King of Country Music.

0: české kanty. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Když v polovině 70. let minulého století spojili své umělecké osudy Valda Matuška, Olinka Blechová a kamarádi Táborových ohňů, vznikla zajímavá situace. Valda měl podepsanou smlouvu s vydavatelstvím Suprafon, KTO s Pantonem. V roce 1975 tak vydávali tak říkajíc pod obojím, což je z dnešního pohledu informace zcela nepodstatná.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country
1: Radio. V roce 1964 oslavil Hank Williams Jr. 15. narozeniny a vydal svoje tři první alba. Dvě solová plná písní svého slavného tatíka a to třetí pak společně s tehdyž velice slavnou popovou zpěvačkou Connie Francis. Vybrali na něj ty největší country klasiky.

vůbec nejznámějším interpretům české populární hudby patřil už od poloviny 50. let Milan Chladil. Také on, jako většina jeho kolegů, tu a tam zavadil ve svém repertoáru o country nebo svébytný český western. Dáme si od každého jeden kousek.

Za 47. verzí písně Jambalaya se vydáme do Brazílie. V plynné portugalštině nám ji zaspívá duo Sandy a Junior. Nahrávka byla pořízena v roce 1994.

0: Návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Tak a ještě máme čas sáhnout do fiktivního futrálu, virtuální kalafunou omatlat pomyslný smyčec a nechat naprosto reálně zavrzat troje housle, čili skřipky. Zaspívají nám o tom pánové Jennings a Nelson, také Věra Martinová a Johnny Lee.

Příští týden si v návštěvní hodině trochu blíže posvítíme na největší bluegrassové legendy, tedy Lester Flatta a Earl Scruggse. Jako malou ochutnávku tu mám už teď jejich jižní vlak. A než zahouká za tunelem, loučí se s vámi od mixážního pultu Kuba Jiroušek a od mikrofonu starší archivář druhé kategorie Bezi Junior.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu u

upřímně stá. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikrát.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svat.

Martu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zve...

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: going down to my grandpa's old house, and I'm gonna get that old clock, and I'm gonna shine it up, and I'm gonna oil it up good, and get it fixed up pretty, and it'll keep time for me, just like it did for my grandpa.
1: Dobrý den.
2: Jaké máte přání?
1: No tak, oni mi říkali, že se mám hlásit tady v baru u Černýho Piráta. To jste vy?
2: Ano, to jsem já. Jo. Posaďte se.
1: Děkuju, já jsem Hlusvisiák. Hlusvisiák, mé jméno.
2: Těší mě.
1: Tak to jste vy, Černý Pirát.
2: No.
1: Safra, vypadáte tak jako, spíš jako normální český vydřiduch.
2: Co pak jste nám přines?
1: No, tak já bych sem chtěl mluvit s panem vedoucím.
2: To jsem já.
1: Jo, tak to jste taky vy.
2: No.
1: Safra, člověče, vy jste samá funkce. Kolik vám dělá penze?
2: Já přece ještě nejsem penzi.
1: Ne, tak do ní teprve marodíte, víte?
2: Krista pána, proč myslíte, že marodím?
1: No, já vypadat jako vy, tak na to beru úrazovku.
2: Tak podívejte se, co jste si psal.
1: No tak já jsem jdu na to místo toho vrátnýho, jo?
2: A tak, vy jste si podal žádost na ten konkurs.
1: Ano, ano, ano.
2: Ale to nejdřív musíme posoudit vaše schopnosti.
1: Ale to je nesmysl. Moje schopnosti můžu posoudit jedině já sám a moje stará. Jenomže ta je bere z úplně jiný stránky, víte? Vy mi rozumíte, vy jste mužské, víte?
2: Tak vy si věříte.
1: Drahý pane, kdybych si neměl věřit já, kdo už by mě měl věřit?
2: No tak dobře. Tak vy se ucházíte o místo vrátného v našem podniku.
1: Ano.
2: No tak to vám musím položit nejdřív několik otázek.
1: Jo, mě a proč?
2: No kvůli orientaci.
1: A tak, jo.
2: Abyste věděl, co vás tady čeká.
1: Ano.
2: Jsou vám známy práva a povinnosti vrátného v baru?
1: No tak to zrovna ne, v baru ne, ale jsou mi známá práva a povinnosti ve sběrných surovinách.
2: No, dovolte...
1: no a to je to samý, tak. Helejte. Hodit na váhu, zapsat na papírek trojmo.
2: No počkejte, přece byste nechtěl naše hosty házet na váhu.
1: No teda házet ne, to já už je ukecám, oni tam půjdou sami. Já je ukecám, já umím strašně kecat.
2: Proč by chodili na váhu?
1: No, aby jsme zjistili, v okolí budou lehčí, až budou odcházet, víte?
2: Nesmysl, vážit se nebude.
1: No prosím, jak chcete, vy jste vedoucí, ano. Ale šacovat je můžu, ano?
2: No Krista pána, jak byste je mohl šacovat?
1: No jak, takhle, helejte.
2: No počkejte, co to děláte?
1: No vidíte, jak,
2: no,
1: mi,
2: volte,
1: to, jak mi to šlo. Koukejte, co jsem vyšacoval. Safra, to je fotografie.
2: No.
1: Páni drazi. A to je vaše vnučka?
2: Ale ne, to je dcera, mé přítelkyně. Ale
1: tady druhá fotografie, a to je zase vnučka vaší dcery, ne?
2: Ale
1: tohle.
2: No, já nevím.
1: Safra,
2: a patrně, ano, ano.
1: Jo, a že se neoblíkne, když se nechá fotit, necudá.
2: Koste! Ale dovolte, to je na pláži.

0: V Rumunsku, no, na pláži.
1: A ten dědek vedle, to je Rumun?
0: Ne, to jsem přece já.
1: To jste vy, je. Že vám nedali aspoň čepičku.
0: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat. Aha. Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
1: Jak toho, co pak odsud je někdo střízlivej?
0: No ano, taky se stávají takové případy.
1: Tak to neplníte plán, víte?
0: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
1: Ano.
0: Pán se patřičně setne,
1: no.
0: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
1: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, tak mi ho růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
0: No, podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
1: ano.
0: Koho pustit dovnitř.
1: Ano.
0: Přijdou k vám cizinci.
1: Jo.
0: Poznáte podle toho, že...
1: Že mají peníze.
0: Ale ne, že...
1: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
0: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
1: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl tepřívá na břítov, Hanálko.
0: No, vidíte.
1: U nás.
0: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
2: Bonsoir, monsieur.
1: To je Francouz.
0: No,
1: to se, jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. To je v tom případě mu řeknu, foj, foj, messie, foj, foj, asi je, na kole, no, a nastavím ruku.
0: A co když přijde s dámou?
1: Tak nastavím 2.
0: No, tak, tak dál.
1: Ano.
2: Good evening, how are you?
1: Angličan. To spíš Angličan, víte?
0: No, Angličan, no,
1: Angličan,
0: právě,
1: nebo, cizí. Jo, tak to řeknu, když Angličan, tak řeknu. Hello, lucky strike.
0: No.
1: Hello, Dolly. Koukej, bejt, okej. A nastavím ruku.
0: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore. A vejte un tavolino libere.
1: A je, znám. A? Jak se řek sera, sera, poznal jsem, to je jich.
0: No, prosím.
1: Sera, jich, tak Budějovice a tak, víte. V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečin záno, čumendo, šupito presto, voni magore, čau. A nastavím ruku.
0: Dobře. Guten Abend! Bitte schön, haben Sie noch ein Platz hier?
1: Ja, ja. Kistihnat. Sicher Platz fort im Revere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
0: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
1: Ano.
0: A co když k vám přijde Čechoslova?
1: No, proč ne? No. Znouze i Franta dobrý.
0: No jo, ale co když přijde takhle? Maresto, hrajte šéfičku. Nebyl by tam jedno křesílko?
1: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
0: Výborně, dál.
1: Ano.
0: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
1: Poženu svinským krokem.
0: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
1: Ještě. No, v tom případě, pardon.
0: Ne.
1: A kdybyste chtěl, tak...
0: Ne, já to nechám úplně na vás.
1: Výborně, tak jsem přijatej.
0: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte?
1: Aha.
0: Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové,
1: ano.
0: Berou úplatky.
1: Ano.
0: Nechaj se, prosím. Urážet s propitným.
1: No, pan vedoucí, ještě,
0: jo,
1: že jste mi připomněl. Helejte, s tím propitným, jo, jako co vyšacuju,
0: jo,
1: tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
0: Výborně, pane Hlustvisihák, jste přijat.
1: Děkuju, otcivě.
0: Přijat.
1: Děkuju. Oh.

oči se neohlížej, co s komu dal a co teď z toho máš. Ze záplat plášť, nohy co neohlídáš, zas někam jdou, sám nevíš kam jdou.

až pochopíš a necháš účtování, co z komu dal a co teď z toho máš. Vezmeš svůj plášť a dáš se rozsouraní dál jednou z cest, vždyť už to znáš.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.